Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde Stará řeka, Velká i Zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí České středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, Brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V trampských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s Brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Porta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se v pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spirituál Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či Kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bedno od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

a Porta se chystá oslavit páté narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Babi Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte, ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Tak ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherné.
2: Koupališti nebo pláž nebo výlet
3: někam. Ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu, bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano. S kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Taky je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové.

0: A radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
1: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Jindřich Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: Bedřich určitě,
2: vystupoval.
3: Já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopa, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským. To bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudované, všechno ví, a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy,
3: ano.
2: Tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
3: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
2: To si vždycky říkám jako... Proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
3: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, anebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Saskyni Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, Jarda z Brna, Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
6: dost. Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojít nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru, dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál a měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje v té nouzi, co mají,
4: no
2: tak právě, jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: Jo, v Bathu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strace.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No. A my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Tak čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko. No,
3: v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú. No,
3: vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou Saskia?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále. Když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit, co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by tu být a mohla by tu být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Budašová. A teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano,
7: tady
6: den.
7: Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou. Naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa, na čom sú založené také tie mužské komické dvojice, no?
9: Neviem.
10: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No,
10: tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáve.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Nie.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě... vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo, no už, jo. Už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, aspoň oslavu?
6: Jo,
3: nebo
6: nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No, no, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj ano, jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, té oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Ten je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešovou. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda obzvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem Že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodů. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě šíšky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás, i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na dnech lidí dobré vůle ve Velehradě vznikne takzvaný chleba republiky. V Rožnově dnes končí týdenní škola valašského odzemku. Sněmovna má dnes na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Dnes očekávejte oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Velehradě u Uherského hradiště zítra začínají dny lidí dobré vůle. Oficiální program začne v 18 hodin tradiční modlitbou za vlast. Po úspěchu z minulého roku se letos zopakuje také předání speciálního chleba republiky. Ten je upečen z mouky, kterou darovali pekaři ze všech 14 krajů a byl zadělán vodou ze tří řek Vltavy, Moravy a Odry. Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země. Pokračuje tajemník dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
3: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
2: V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí škola mladých odzemkářů. Tanečníci z celé republiky se na ní učili valašský odzemek, který je v regionu považovaný za vrchol mužského tanečního umění.
4: V Janíkově stodole to duní podupy a nad hlavami se míhají valašky. V ruce jí má jeden z tanečníků, Michal.
5: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
4: Během pár dní se kluci naučí celý tanec, od chůze a držení těla až po figury s živou muzikou. Vede je lektor Roman Navrátil.
6: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
4: Spolek teď usiluje o zápis školy a předávání odzemku na seznam UNESCO. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená, část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
7: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekáváme dopoledne oblačno až zataženo a na většině území se objeví slabší přehánky. Později bude převažovat polojasno. Teploty jsou v této chvíli mezi 18 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kyvadlový provoz dnes zdrží dopravu na Mostecké ulici ve Vsetíně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jdeme do finále pracovního týdne, to znamená, že je před námi pátek a já vám, milí posluchači, přeju na startu 3. července dobré ráno. Podpořím hudebně písničkou Karla Gotta a za chvíli se potkáme u pravidelného souhrnu zajímavé historie v kalendáriu. Teď je 5 hodin a 5 minut přesně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kus se zjevil znovu a Tomáše přímo vyzval, aby si sáhl na jeho rány a aby už nebyl nevěřící, ale věřící. V roce 1887 se narodil Arnold Jirásek, lékař a chirurg. Ovlivnil vývoj snad všech chirurgických oborů. Po vypuknutí první světové války odešel na ruskou frontu a později působil jako plukovní lékař na italském bojišti. Pak vedl ústav pro válečnou chirurgii a byl uznávaným odborníkem u nás i ve světě. Přesně 90 let dnes uplyne od úmrtí novináře, básníka, režiséra a herce Štefana Luxe. Pocházel ze Slovenska, z rodiny židovského notáře, později žil v Berlíně. Poté, co se k moci dostali nacisté, chtěl svět před hitlerovským Německem varovat. Na zasedání Společnosti národů v Ženevě jeho varování ale nebrali vážně. Na místě se proto zastřelil. V Hukvaldech se 3. července 1854 narodil hudební skladatel, kritik, dirigent a pedagog Leoš Janáček. V roce 1916 se v Praze konala premiéra jeho opery Její pastorkyně. Stalo se tak až 12 let po brněnské premiéře. Janáček to měl totiž těžké. Jako významného představitele moderní hudby ho svět objevil až po jeho smrti. Za života se setkával spíše s nepochopením. A dnešek je spojený i s vídeňským rodákem Vladimírem Úlehlou, sběratelem, národopiscem, spisovatelem a také režisérem a kameramanem. Zemřel v roce 1947. Ve 30. letech natočil na Horňácku celovečerní hraný film nazvaný Mizející svět a patřil také k zakládajícím osobnostem souborového hnutí na Moravě.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vzpomínám si, že deska She's So Unusual od americké hvězdy Cyndi Lauper byla nějakým zázrakem dostupná i v našich prodejnách. Mělo to jeden háček, originál, nikoli v licenci Suprafonu, originál, ano, stál 200 korun, což bylo v roce 83 opravdu hodně peněz. Zvukově na tu dobu dokonalé, jednu písničku si hned pustíme, v ní se zpívá, že holky se chtějí bavit, volně přeloženo.

0: 5 hodin 18 minut, dobré páteční ráno, přející Český rozhlas Zlín. Další informace budou o teplotách, oblačnosti, tak už jistě víte, kam mířím, a další krátkou předpověď začnu ranním stavem regionu.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě a v Holešově. 16 hlásí Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná, 18 stupňů Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové, ve Strání, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě je teď momentálně 12 stupňů. 14 vidím ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. Vizovice, Luhačovice a Vsetín uvádějí 13 stupňů, Štítná nad Bláří a Velké Karlovice 11. Dnes očekávejme ráno a dopoledne oblačno až zataženo a na většině území se objeví slabší přehánky. Kolem poledne a během odpoledne bude převažovat polojasno, jenom chvílemi i oblačno, ale srážky už se neočekávají. Večer bude oblačnosti ještě ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Zpočátku povane slabý, v průběhu dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr, rychlost 4 až 8, lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kolik srdcí mají chobotnice a jak je to z jejich chapadly? A proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? To jsou otázky, na které odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dělníci začnou opravovat půlkilometrový silniční úsek mezi městy Sempozlovice a obcí Podhradí na Zlínsku. Rekonstrukce cesty bude stát necelé 4 miliony korun. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravy budou zahrnovat odvodnění a lokální rozšíření vozovky. Řidiči budou úsekem projíždět střídavě jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena světelnou signalizací. Práce začnou během července a dokončení stavby se předpokládá do konce září. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí začala nově nabízet ultrazvuk pohybového aparátu. Lidé s bolestmi kloubů, šlach nebo svalů tak za specializovaným vyšetřením nemusí jezdit do okolních měst. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a nezatěžuje tělo zářením. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosu emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientům. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniova o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec jí zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o více než 80%. Ve Zlínském kraji očekávejte dopoledne oblačno až zataženo. Na většině území se objeví slabší přehánky a později bude převážovat polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme momentálně hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu a bezpečí nejen na cestách vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už za chvíli vás pozveme do krypty olomoucké katedrály svatého Václava na novou výstavu jedinečných liturgických uměleckých předmětů. Zájemcům je přístupná celé léto. Teď máme 17:30 a 3 minuty. Před sebou pátek 3. července.

0: Půl šesté, k tomu 8,5 minuty, je před námi pátek, dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Teď půjdeme k našim sousedům. Pracovníci Olomouckého arcidiecezního muzea a teologické fakulty připravili pro prázdninové návštěvníky výstavu jedinečných liturgických uměleckých předmětů. K vidění jsou v kryptě katedrály svatého Václava. Exponáty nevyčíslitelné hodnoty patřily tamním kanovníkům, kteří pocházeli výhradně ze šlechtických rodů. Ve vitrínách jsou vzácné misály, ale třeba taky kožešinová pelerína s kůními ocásky.
1: Tady ta berla je unikátní, protože vznikla v pařížských dílnách. Arcibiskup Rudolf Janci nechal vytvořit jedním pařížským zlatníkem.
2: Kurátorka Helena Zápalková ukazuje na berlu, která je tady ve vysoké vitríně. Čteme, že je to berla arcibiskupa Rudolfa Jana, kardinála Habsburského Lotrinského. On se tady i na nás dívá, protože vidím, že tady je bysta.
1: Nejenom bysta, ale má vlastně tady své srdce. Tělo je pohřbeno v kapucínské kryptě ve Vídni. A celá tato výstava je i s Rudolfem Janem velmi úzce spojena, protože za Rudolfa Jana vlastně byly vydány statuta Olomoucké kapituly, která potvrzovala šlechtické privilegium pro členy Olomoucké svatováclavské kapituly.
2: A my jdeme k další vitríně. Ženy, které mají rády zdobnost, tak si přijdou na své.
1: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký stáčený stříbrný drátek, který se jemně vlastně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny vlastně drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
2: Z kterých částí se skládá?
1: Máme tady mešní kalich, mešní konvičky, které vlastně sloužily na vodu a víno, liturgický zvoneček, ta velká nádoba, v podstatě taková konvice s mísou, tomu se říká lavabo. Běžně se vlastně takto umývali ruce.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů, neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
1: Nazývá se almuce, jde tedy o jednu z tradičních insignií kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá, odhadněte, z kterého zvířátka to je.
1: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje, říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i s kryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě Olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu 6:15 nahlédneme do předpovědi, jak to bude dál s teplotami a souvisejícími parametry podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Krátký monolog začnu hraními údají měřících stanic kompletního regionu. 15 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě a v Olešově. 16 hlásí Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy 18 stupňů. V Hošťálkové, ve Strání, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě je to stupňů 12. 14 vidím ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 13 stupňů uvádějí Vizovice, Luhačovice a Vsetín. Štítná nad Bláří a Velké Karlovice, tady je to hodnota 11 stupňů. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví slabší přehánky. Kolem poledne a během odpoledne už by mělo převažovat polojasno, jenom chvílemi i oblačno, ale srážky už se neočekávají. Večer pak bude oblačnost ještě ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. K tomu Povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Rychlost 4 až 8, ovšem lokálně s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky máme a zůstanou velmi dobré, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajthamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
2: Projít pěšky Portugalskem se rozhodli Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic. Na Pyrenejský poloostrov se vydali už po druhé. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos putovali po trase, kterou si naplánovali sami. O cestě i zážitcích vyprávěli v Naplno s Věrou Hotařovou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.

0: pátek. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé-a-zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínské filmové léto dnes nabídne první promítání. Ve Valašském Meziříčí začaly stavět nové byty na Štěpánově. Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky. Dnes očekávejte oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlíně dnes začíná tradiční zlínské filmové léto. Prvním filmem, který diváci uvidí, bude historický snímek Norimberg z roku 2025. Letošní ročník nabídne divákům 14 večerů promítání na 6 různých místech napříč Zlínem, a to například u majáku v parku Komenského, v Přílukách nebo v centrálním parku Jižní Svahy. Organizátoři divákům doporučují vzít si sebou deku nebo židličku.
2: K největším filmovým tahákům tohoto ročníku patří hudební film Michael, který se bude promítat 22. srpna v Malenovicích. Diváci se můžou těšit na životní příběh jedné z nejvýraznějších ikon populární hudby. Nejmenší diváci uvidí animovaný film Zlouni 2 či SpongeBob Pirátské dobrodružství. Ludmila Schejbalová, Český rozhlas.
0: Ve Valašském Meziříčí začala stavba nových bytových domů na Štěpánově. Vzniknout by tam mělo 56 bytů ve 4 domech. Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání prodej pozemků pod stavbou investorovi, a to za 11,5 milionu korun. Byty jsou podle mluvčí města Veroniky Mackové už v prodeji.
3: Projekt na Štěpánově se posouvá do realizační fáze. Radnice se dohodla s investorem na prodej pozemků už nyní, aby mohl bez problému zajistit financování stavby. Město má zároveň smluvně ošetřeno, že domy musí být dokončeny v dohodnutém termínu, tedy v roce 2028.
0: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, kteří nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Vlna veder na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
4: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu nech odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu nové letní ráno, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do 3. července. Doufám, že před víkendem dobrá nálada a hned si ji doladíme hezkou písničkou z Moravy. Než zaspívají sourozenci Ulrichovi, jenom připomínám svátek Radomíru a za chvíli navážu malou historickou procházkou přes kalendárium. Teď je 6 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ranní pozdravy posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do pátku 3. července. Co najdeme v kalendáriu? Církevní kalendář připomíná svatého Tomáše a apoštola, patrona architektů, stavitelů, tesařů i zedníků. Ostatním apoštolům nevěřil, že se jim zjevil vzkříšený Ježíš, a tak prohlásil, že tomu uvěří, až si sáhne na jeho rány. Přesně to se pak stalo. Kristus se zjevil znovu a Tomáše přímo vyzval, aby si sáhl na jeho rány a aby už nebyl nevěřící, ale věřící. V roce 1887 se narodil Arnold Jirásek, lékař a chirurg. Ovlivnil vývoj snad všech chirurgických oborů. Po vypuknutí první světové války odešel na ruskou frontu a později působil jako plukovní lékař na italském bojišti. Pak vedl ústav pro válečnou chirurgii a byl uznávaným odborníkem u nás i ve světě. Přesně 90 let dnes uplyne od úmrtí novináře, básníka, režiséra a herce Štefana Luxe. Pocházel ze Slovenska z rodiny židovského notáře, později žil v Berlíně. Poté, co se k moci dostali nacisté, chtěl svět před hitlerovským Německem varovat. Na zasedání Společnosti národů v Ženevě jeho varování ale nebrali vážně. Na místě se proto zastřelil. V Úkvaldech se 3. července 1854 narodil hudební skladatel, kritik, dirigent a pedagog Leoš Janáček. V roce 1916 se v Praze konala premiéra jeho opery Její pastorkyňa. Stalo se tak až 12 let po brněnské premiéře. Janáček to měl totiž těžké. Jako významného představitele moderní hudby ho svět objevil až po jeho smrti. Za života se setkával spíše s nepochopením. A dnešek je spojený i s vídeňským rodákem Vladimírem Úlehlou, sběratelem, národopiscem, spisovatelem a také režisérem a kameramanem. Zemřel v roce 1947. Ve 30. letech natočil na Horňácku celovečerní hraný film nazvaný Mizející svět a patřil také k zakládajícím osobnostem souborového hnutí na Moravě. Po kalendáriu pokračujeme v regionu aktuálně. Valaška nad hlavou, výskoky a rytmus. V Rožnově se valašský odzemek učí nová generace tanečníků. Netradiční školu navštívila i naše reportérka. Víc vám řekne už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
0: Song, který nemá žádný refrén, všimněte si, a přesto ho znají posluchači po celém světě. To je opravdu zvláštní a jedinečné. Zajdeme do roku 83, ve kterém zářila německá Nena.

0: poskoky, podupy a valaška v ruce. V Rožnově pod Radoštěm se parta mladých kluků učí tanec nazývaný Odzemek. Letní škola mladíky naučí za několik málo dnů předvést valašský tanec s živou muzikou a my se na to místo teď podíváme.
1: Po valašský od země, kdo ty koze požene, a já bych ty koze hnal, ale jsem za vlčka bál.
2: Michal má v ruce k valašku, co to je?
3: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
2: Tak kdo má rád obušek ještě, kdo s ním tancuje?
4: Naši vedoucí mají rádi.
3: Máme tady tak jednoho, co se odváží na ten absolventský kurz s tím obuškem.
2: Takže on ten obušek je asi jako něco, co ještě to stěžuje.
3: Musíš si potom myslet na více věcí, ale ten tanec s tím má úplně nový nádech.
2: Pokolikáte tady sen?
3: Poprvé. V našem souboru vlastně jsme si řekli, že bychom se to chtěli naučit a Tomáš, který tady už byl minulý rok, tak řekl, že to je super. Tak jsme vyrazili jako všichni kluci od nás ze souboru a baví mě to.
2: Hugo teď pozoruje svého kamaráda z brněnského souboru, jak zkouší kroky, jak mu to jde?
3: Tak tady myslím, že Tomáš je celkem zkušený a že to umí nejlíp ze všech z nás, co tady jsme. My ostatní myslím, že už jsme na tom taky celkem dobře po těch dvou, třech dnech.
5: Tady ten konec ještě by bylo fajn, kdyby ti vyšel pokyn.
2: Roman Martínek teď dává pokyny jednomu z tanečníků. Co se dá za těch pár dnů naučit?
6: Dá se naučit v podstatě celý Odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování a už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
2: Kluci teď mají někteří v ruce mobilní telefony a čekají, až na ně přijde řada. Naopak na pódiu jak nezastavení Tomáš.
3: No, oni si zapisují svoje kroky, co budou mít v těch odzemkách.
2: Říká Tomáš Farmačka, ty jsi z Brna, školy se účastníš už po druhé. Já se přesunuji k Romanovi Navrátilovi.
7: Tomáš je z taneční rodiny. Tatínek bývalý profesionál, maminka bývalá profesionálka z Sondráše, takže tento má dáno v genech a Tomáš mi včera práskl, že chce být taky profi.
2: Je to hodně baví.
7: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
2: Ta škola a to, jak se vůbec učí Odzemek, má velkou šanci uspět v zápisu postupů UNESCO.
7: My nezapisujeme valašský Odzemek jako tanec takový, ale zapisujeme právě školu mladých odzemkářů a vlastně veškeré praktiky, které se kolem Odzemku točí. To znamená výuka, předávání z generace na generaci, motivace, ta komunita těch odzemkářů samotných. Nominaci podával Valašský folklorní spolek v úzkém partnerství s Valašským muzeem přírody v Rožně pod Radoštěm. To nebude zítra, to nebude za měsíc, to může trvat klidně dva roky.
2: Říká předseda Rady pro Valašský odzemek Roman Navrátil, zatímco na výsledek si budeme muset ještě počkat. Škola mladých odzemkářů se představí už dnes v 16 hodin v Rožnovském muzeu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 3. července. Naslyšenou.

0: se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Za 8 minut bude 6:30. Pravidelně si povídáme o počasí, tentokrát ale volám pro informace do Brna, kde už je se svou podrobnou předpovědí připravený meteorolog Ondřej Brambus. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak je na tom Zlínský kraj po stránce oblačnosti a teplot? Právě teď ráno nám prosím řekněte na úvod.
1: Aktuálně máme hodně oblačnosti, už během noci nám začala oblačnost přibývat. Je to dáno tím, že přes nás přechází taková slabá studená fronta, která se projevuje právě hlavně tou zvětšenou oblačností, ale objevují se i drobné srážky přes Zlínský kraj, přechází od západu k východu takový tenký pás srážek, který ale přináší spíše jen pár kapek. Teploty, minimální teploty během noci byly v rozpětí od 15 do 10 stupňů Celsia, aktuálně se pohybují od 12 do 17 stupňů a vítr ten máme jenom slabý proměnlivý.
0: Co máme od pátku očekávat v nejbližších hodinách? Jak vychází předpověď na 3. červenec?
1: Teď v těch ranních hodinách bude ještě hodně oblačnosti, právě ta oblačnost spojená s tou studenou frontou, kterou jsem zmiňoval. Ještě se na některých místech můžou objevit nějaké drobné přehánky, ale nečekáme, že by se vytvořily nějaké výrazné srážkové úhrny, to rozhodně ne. Naopak během dopoledne bude oblačnost ubývat a kolem poledne a odpoledne už bude pak postupně polojasno. A oblačnost spíš jenom chvilkově a srážky už pak nečekáme v té druhé polovině dne. Večer dokonce začne oblačnost ještě dále ubývat, takže tam pak budeme mít skoro jasnou nebo i jasnou oblohu. Dnešní maximální teploty budou v rozpětí od 24 do 27 stupňů Celsia. O něco chladněji bude na Valašsku, tam bude lokálně kolem 22 stupňů. No a na některých místech bude také celkem větrno, celkově bude mírný vítr, ale v západní polovině kraje může být přechodně i čerstvý vítr o rychlosti do 30 km za hodinu a lokálně v nárazech kolem 55 km.
0: Biozátěž máme příznivou?
1: Ano, máme jedničku, takže mírnou zátěž.
0: A hned se podíváme na víkend, jak budou probíhat oba volné dny. Co nám nabídnete v předpovědi na sobotu a neděli?
1: Sobota bude poměrně slunečná, už i noc na sobotu bude mít málo oblačnosti, teploty od 15 do 12 stupňů Celsia, ale v údolích na východě kraje, kde bude slabší vítr kolem 10 stupňů. Jinak přes den pak tedy slunečno, ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne pak bude převažovat polojasno, ale odpoledne a večer se oblačnost přechodně bude zvětšovat, srážky ale neočekáváme a teploty budou velmi podobné těm dnešním 23 až 26 stupňů Celsia. I v sobotu bude ještě celkem větrno, mírný, na některých místech přechodně čerstvý vítr, takže takové spíše větrnější počasí. Neděle pak bude celkově oblačnější, oblačno, občas i zataženo a od severozápadu se na většinu území rozšíří přehánky a výjimečně se můžou objevit i bouřky. Takže neděle deštivější než sobota, ale teploty budou podobné, ranní minima 14 až 10 a přes den pak 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Jak to bude po víkendu? Projdeme si ještě alespoň v krátkém náznaku úvod nového týdne, co máme očekávat v pondělí, v úterý?
1: Vypadá to, že budeme mít takové proměnlivější počasí, spíše více oblačnosti. V pondělí čekáme, že se na většině území objeví přehánky a opět se může objevit i bouřka. Teploty ráno 15-11, přes den pak 21 až 25 stupňů. No a vypadá to, že v tomto duchu bude ještě alespoň ta první polovina týdne, takže celkově teploty do 25-26 stupňů a spíše oblačnější počasí s nějakými srážkami.
0: Teplotní rekordy nás vždycky zajímají na závěr. Prozraďte, Ondřej, prosím, o jaké hodnoty se jedná pro 3. červenec ve Zlínském kraji?
1: Nejvyšší teplota pochází z loňského roku 2025. Ve Starém Městě byla naměřena teplota 35 stupňů a 7 desetin. Nejnižší teplota je z roku 1960. Na stanici Huslenky Kychova byly naměřeny 3 stupně nad nulou.
0: Tak to uzavírá svoji podrobnou předpověď meteorolog Ondřej Brambus. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Za 3 minuty bude 6:30.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je to Lukáš Jakubíček, dobré ráno. Autobusovou dopravu na Velehrad posílí o víkendu dva kyvadlové spoje. Výjíždět budou z autobusového nádraží v Uherském Hradišti a ze železniční stanice ve Starém Městě. Zastávky jsou naplánované ve Slechově nebo Tupesích. V provozu budou v sobotu od 14 hodin do půlnoci a v neděli od 6:30 ráno do 6:30 večer. Dopravní hřiště na Koperníkově ulici v Kroměříži je od dnešního dne otevřené pro veřejnost každý den kromě sobot. Vstup na hřiště je zdarma. Děti mohou jezdit na vlastních kolech, koloběžkách i kolečkových bruslích. Kromě dopravního prostředku je povinné mít helmu. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1. Španělé si poradili výsledkem 3-0 s Rakouskem. Ve svém druhém poločase je utkání Švýcarsko-Alžírsko. Po 70 minutách je stav 2-0 pro Švýcary. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Aktuálně jsou teploty mezi 17 a 12 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na silnici mezi Dobrokovicemi a Kaňovicemi na Zlínsku. Máme tam hlášenou sraženou srnu na komunikaci. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Když dopravní servis, tak jenom krátce navážu rokem 1985, kdy se cestovalo v čase. Legendární snímek Návrat do budoucnosti Back to the Future byl tehdy uveden do všech kin ve Spojených státech. Znám tu trilogii skoro nazpaměť a nikdy mě Michael J. Fox nepřestane bavit. Úžasné dílo, ale už pojďme dál. Dobré páteční ráno teď podpořím písničkou Janka Ledeckého se skupinou Gentour. Je 6:30 a 3 minuty.

0: necelých 5 minut, 6:45, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pátečního rána. Poutníci i dnes pokračují v cestě ze svatého Hostýna do Velehradu, kde se o víkendu, jak asi víte, konají Dny lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějská pouť. Je mezi nimi i naše redaktorka, regionální stopařka Petra Sedláčková, která se přihlásí do našeho vysílání po 7:30 a přiblíží nám atmosféru pouti. Po roční pauze se v Uherském Hradišti představí elitní čeští beach volejbalisté a beach volejbalistky. Zatímco v loni byl turnaj spojený s festivalem Slovácké léto jenom amatérský, letos se opět vrací pod dohled Českého volejbalového svazu. Podrobnosti přidáme 10 minut před 8 hodinou. A taky počasí, krátkou páteční předpověď nabídnu za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45, další informační zastávka se bude týkat meteorologie. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 12 a 17 stupni. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví slabší přehánky. Kolem poledne a během odpoledne už bude převažovat polojasno, jenom chvílemi i oblačno, ale srážky už se neočekávají. Večer by mělo oblačnosti ještě ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Zpočátku povane slabý, v průběhu dne mírný, v západní polovině kraje přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Rychlost 4 až 8, lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěže pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Za 11 minut bude 7 hodin, přidáme si pozvánky za kulturou. Valašské muzeum v přírodě a město Rožnov pod Radhoštěm zvou ve dnech dnes a zítra na 6. ročník folklorní přehlídky Ondrášova Valaška. Program pro veřejnost na Masarykově náměstí odstartuje v 15 hodin, v amfiteátru na stráni pak od 7:30. Den otevřených dveří se dnes koná na Levandulovém poli ve Velehradě. Můžete si udělat fotografii, popovídat si o pěstování levandule nebo si odnést voňavou kytičku. Levandulové pole je na nádvoří baziliky ze strany od Modré. Otevřeno dnes v čase 16 až 19 hodin. Město Holešov zve na sérii letních večerů s názvem Prázdninové pátky v Holešově, které se budou konat v tamní zámecké zahradě. Dnes se konkrétně můžete těšit na vystoupení kapely Country Amos. Začátek je v 17 hodin. Sportovně kulturní festival Slovácké léto pokračuje v Uherském Hradišti a i dnes večer se můžete vypravit na řadu koncertů. Na Masarykově náměstí vystoupí od 19 hodin luhačovická skupina Horizont, ve 20:30 se představí Kapitán Demo. A v pátek na Slováckém létě potom uzavře večer DJ Karma. První prázdninová zábava s regionální skupinou Reflexy se uskuteční dnes večer v Tečovicích na Zlínsku. Začátek je v areálu T.J. Sokol Tečovice v 21 hodin. Letní kino v Uherském Brodě nabídne dnes večer filmový snímek Dream Team. Začátek projekce je na Orelském stadionu v 21:30. Více informací, pokud byste chtěli, o dění v našem kraji v závěru týdne najdete na webu zlin.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

mám tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Karolinka na Vsetínsku zná vítěze soutěže o pozemky v bývalém areálu Skláren. V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a nejvyšší teploty dosáhnou 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Karolinka na Vsetínsku prodala v soutěži pozemky v areálu bývalých Skláren. Nabídky posoudili na svém posledním zasedání zastupitelé města. Areál město loni odkoupilo po souhlasu obyvatel v referendu za 52 milionů korun. Co v zóně vznikne, vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
2: U obchodní zóny, kde jsme nabízeli 8300 metrů čtvereční a požadovali 19,9 milionů, byla vítězná nabídka 25 milionů 200 tisíc korun. A u výrobní zóny byla vítězná nabídka 9 milionů 100 tisíc korun. Na tom místě do 4 až 5 let vznikne nové nákupní centrum o prodejní ploše 3000 metrů čtverečních.
1: V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním hostem bude vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na stráně uvede dva večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra reprezentační ondrášovské putování. Koho dalšího návštěvníci uvidí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
1: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
4: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
5: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Během dneška bude v našem regionu oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Teploty jsou v této chvíli mezi 17 a 12 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na sraženou srnu si dejte pozor na silnici mezi Dobrkovicemi a Kaňovicemi na Zlínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Další probuzené posluchače zdraví taky Petr Uhřík, přeju dobrou chuť u snídaně, pohodové letní ráno. Dnes je pátek, v kalendáři u 3. července vidíme oslavence Radomíry. A za chvíli nabídnu další zkoušku v oblasti moravského nářečí, naše veselé soutěžení v nespisovném jazyce. Pro dnešek je tu připravená cena vydavatelství Kazda, kniha s názvem Kód diabetu. A to jen napovídá samotný obsah, jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Písnička Leony Machálkové nám poslouží, dejme tomu i jako čas na rozmyšlenou. Teď je 7 hodin, 5,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 9 minut, 3. červenec v kalendáři. I na konci pracovního týdne si dopřejeme krátkou lekci v moravském nářečí a možná se jedno slůvko přiučíme, nebo vám bude znít naprosto známě, to se hned ukáže. Za správnou odpověď věnuje vydavatelství Kazda knihu Kód diabetu a už jenom připomenu telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: I ve Zlíně, krajském městě, se mluví a mluvilo nářečím. Z místní části Prštné pochází Marek Pánek, který si do dnešní soutěže, jak se u nás mluví, připravil zadání slovo, které si prý pamatuje z dětství. Jak zní, to si hned poslechneme, jenom se ještě přivítáme po telefonu. A s kým pak? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló, haló? Tak nikoho neslyším.
2: Ahoj, tady Radka.
0: A výborně, tak už se nám hlásí paní Radka.
2: Ano.
0: Slyším dobře. No tak vy máte radost z nového rána, tím bych zhodnotil váš výraz tónu hlasu. A co máte v plánu v pátek o víkendu? Prozradíte?
2: No, jdu k kadeřníkovi do kosmetiky, tak takový odpočinkový den.
0: Jo. Já znám jeden takový fórek, jestli ho můžu říct, jo, jak potká sousedku jeden pán a říká, a je to slovenský fór, a kde jste bola, paní? Ale v kosmetickém saloně, a čo, mali zavreté? No, tak nic. Pojďme dál, pojďme na soutěžní otázku, ano?
2: Ano, můžem.
3: Co to je slovo pléšky?
0: Pléšky, co jsou pléšky?
2: Tak nechám si napovědět.
0: Dobře, tak 3 nápovědy. Pléšky mohou být listy pampelišky nebo jednoduché brusle. 3. nápověda, je to druh slepic s řídkým opeřením.
2: Já bych řekla Bčko.
0: To jsou jednoduché brusle.
2: Mhm.
0: Tato možnost se vám líbí. Ještě jednou zopakuju, ano, listy pampelišky, první možnost. Jednoduché brusle, to je 2. A 3. nápověda, druh slepic s řídkým opeřením. A vy volíte možnost, paní Radko?
2: Bčko.
0: Bčko. Tak zkusíme. Význam slova pléšky nám teď vysvětlí Marek Pánek ze Zlína Pršného.
3: Tak když šla babička na pléšky, tak šla na louku a trhala lístky od pampelišek. Takže lístky pampelišky.
2: Tak nevadí.
0: No, k čemu jsou dobré listy pampelišky? Napadá vás něco, paní Radko?
2: No, listy pampelišky pro králíky, pro slepice.
0: No, to jo. A jinak pro nás? No ne, já jsem slyšel, nevím, kdysi jsem, že bych se v tom jako vyznal nějak moc, to zas ne, ale prý mladé listy pampelišky jsou vynikající pro očistu organismu, že, já nevím, játra, žaludek, žlučník si libují tady v tomto. No.
2: No, tak to určitě tyto jarní bylinky určitě si myslím, že mají takovou tendenci pomáhat organismu.
0: Tak jsme probrali pampelišky, jejich listy. Vy jste, paní Radko, dneska v této soutěži teda poražená, když to musím takto říct, jo, neuspěla jste, ale zopakujeme. Někdy dáme repete, ano, jako nápravu. Dobře. Mějte se hezky, nashledanou, děkuju. Tak.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Nahrávalo se v Mnichově, ale jinak řadíme písničku Force v překladu možná mezi výrazné italské hity minulosti. Zaspívá Pupo, vrátíme se do roku 79.

0: Před minutou bylo 7:15, další informace budou o teplotách, oblačnosti, už jistě víte, kam mířím, a další krátkou předpověď začnu ranním stavem regionu.
1: Počasí.
0: 14 až 19 stupňů, v tomto stavu se momentálně teplotně nachází Zlínský kraj. Ráno a dopoledne by mělo být oblačno až zataženo a na většině území se objeví slabší přehánky. Kolem poledne a během odpoledne pak převáží polojasno, jenom chvílemi i oblačno, ale srážky se už neočekávají. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Zpočátku povane slabý, v průběhu dne mírný, v západní polovině kraje přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Rychlost mezi 4 a 8 metry za sekundu, lokálně to může být z nárazy i kolem 15. Velmi dobré jsou a taky vydrží rozptylové podmínky, v biozátěži jednička, takže zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera nabídla lidem kontrolu znamének bez objednání. Už během dopoledne byla před ambulancí prý řada zájemců. Podrobnosti vám řekneme za okamžik.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na

0: zámek neustupat.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Den melanomu v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně přilákal včera desítky lidí. Prohlídky znamének zdarma a bez objednání nabídla nemocnice v rámci prevence před letním pobytem na slunci. Fronta zájemců různého věku se utvořila ještě před oficiálním zahájením akce. A my se o tom všem teď víc dozvíme z reportáže. Za 7:30.
1: Volá doktorka do kožní ambulance krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jednu z prvních pacientek. Akce Den melanomu během dopoledne přilákala další desítky lidí, mezi nimi i paní Pavlíčkovou. Co vás sem dneska přivedlo?
2: No, prevence těch znamínek, protože sluníčko je čím dál víc agresivnější, tak aby člověk měl tu jistotu, že je v pořádku.
1: Další v řadě je Petr Michalec. Jak dlouho už čekáte?
3: Teď jsem se registroval, takže vlastně čekám chviličku a i paní doktorky říkali, že by to všechno mělo jít jako po drátkách, velice rychle, mají otevřeno 4 nebo 5 ordinací, takže snad to bude všechno rychle a bezproblémové.
1: V jedné z 5 ordinací přijímá pacienty i doktorka Klára Jakubcová.
4: Naozaj pozeráme vlastně každé jedno znamienko s tým, že cez dermatoskop skúmame pigmentové štruktúry toho znamienka, či sa tá barva v rámci toho znamienka nemení, či naozaj rovnaká v celom rozsahu, či tam nie sú niektoré štruktúry, ktoré už znamenajú kožný nádor.
1: Kde všude je potreba sa podívať a na ktoré oblasti se třeba na těle často zapomíná?
4: Často se zapomíná například na plosky nohou nebo na meziprstí, případně i na dlaně. Taktiež vlastně je třeba zkontrolovat vždycky kštici pacienta, taktiež naozaj ty skryté partie v podpaží, ve tříslech.
1: Vyplatilo se někomu přijít s tím, že jste zvládli podchytit problém včas?
4: Ano, ještě skoro jako oficiálně začal Deň melanomu, už jsme mali vlastně jako prvý záchyt, takže je určitě nutné neriskovat, prostě dát si vyšetřit ty znamienka, hlavně keď máme takovou akci, radši si chvíločku počkáme v radě a budeme si jistí, že je všechno v pořádku, jako spoléhat se na to, že je to v pořádku, i když to nie je.
1: Řada na prohlídku znamének sahá až ven, stojí tady desítky lidí a mezi nimi i Valerie a Ondřej. Na kontroly chodíte pravidelně?
5: Jo.
6: Já tak pravidelně úplně ne, ale snažím se.
1: Na kontrolu bez objednání dorazili do nemocnice stejně jako Valerie s Ondřejem i lidé, kteří si znamenka hlídají, i ti, kteří na kožní pravidelně nechodí. Podle doktorky Jakubcové prohlédnou lékaři během Dne melanomu téměř 300 pacientů. Z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dělníci začnou opravovat půlkilometrový silniční úsek mezi městysem Pozlovice a obcí Podhradí na Zlínsku. Rekonstrukce cesty bude stát necelé 4 miliony korun. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravy budou zahrnovat odvodnění a lokální rozšíření vozovky. Řidiči budou úsekem projíždět střídavě jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena světelnou signalizací. V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí týdenní škola mladých odzemkářů, kde se tanečníci z celé republiky učí tradiční valašský tanec. Akci pořádá Valašský folklorní spolek, který zároveň usiluje o zápis školy a předávání odzemku na seznam UNESCO. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniova o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec jí zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o více než 80%. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože je na poslední chvíli zrušil spolek tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze a předsedu spolku se nepodařilo zastihnout. Zrušení vysvětluje organizačními problémy a slibuje vrácení peněz. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Aktuálně jsou teploty mezi 19 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěší pouť ze svatého Hostýna do Velehradu dnes pokračuje druhým dnem. Poutníci míří na Cyrilometodějskou národní pouť a Dny lidí dobré vůle, které se konají o víkendu ve Velehradě. Dnes je čeká 25 kilometrů dlouhá etapa ze Zlína do Štípy a do Napajedel. Jak se jim vstává po prvních 20 kilometrech v nohách, zjišťuje naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která je také jednou z účastnic putování. Spojím se s ní už za chvíli. Teď je 7:30 a 3 minuty.

0: Je pátek 3. července za 8:45. Na 90 poutníků dnes pokračuje v pěší pouti ze svatého Hostýna do Velehradu. Trasa má celkem 68 kilometrů a poutníci už mají za sebou první 20. Včera, co mám informace, doputovali do Štípy, dnes je čeká dalších 25 kilometrů až do Napajedel. Po první noci se ukáže, jak se s dlouhou cestou vyrovná tělo i hlava.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Přímo z poutní cesty se hlásí naše regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, Petra Sedláčková. Petro, krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno. Já se hlásím právě teď z cyklostezky mezi Štípou a Vršavou ve Zlíně. My právě teď už míříme do Zlína, jsme na cestě po nějaké té ranní modlitbě, kterou jsme si dali ve štípském kostele. No a samozřejmě jsme všichni strašně natěšení, ale mě teda hodně, hodně bolí nohy po včerejších chůzi.
0: Petro, jaká je teď ráno na startu nálada mezi poutníky po první noci?
2: Nálada je vynikající, řekla bych, ale už jsem se tak poptávala, jak se všichni vyspali. V tělocvičně to není úplně ideální, když se leží jenom na nějakých karimatkách, na tvrdé zemi, ve spacáku, každý se nějakým způsobem vrtí, tam heká, vzdychá, převaluje, takže ten odpočinek je spíš takový symbolický, bych řekla, než jako opravdový, že si člověk fakt jako lehne a odpadne, usne a vyspí se do růžova.
0: Máš od nich třeba nějaký, jak bych to nazval, poutnický trik, jak zvládnout únavu a bolavé nohy, když už mají za sebou první 20?
2: Poutnický trik, jak zvládnout úvahu, úplně nemám, ale mám vedle sebe naši zdravotnici, paní Dášu, která nám minimálně řekne o tom, jak si můžeme na poutích pomoct od toho, aby jsme nebyli úplně unavení, vyřízení, aby jsme to ušli ve zdraví. Dobré ráno, Dášo.
3: Dobré ráno.
2: Tak jak na to, aby poutník, řekněme, přežil a došel ve zdraví do cíle?
3: No, tak říká se, že zdravý duch a zdravé tělo to spolu souvisí, takže důležitý je si říct, že to zvládnu a že to bude dobrý a s tímto předsevzetím vyrazit, ale je důležité, aby každý člověk teda poslouchal to svoje tělo a aby nešel přes svoje limity, to je určitě základ. Tady jsou poutníci různého věku, převážně středního nebo i staršího věku, takže o to je to těžší, protože jsou to lidé, kteří už mají řadu tělesných problémů, tak aby byli na sebe opatrní. Jako ta cesta je dlouhá a docela namáhavá a je opravdu důležitý, aby poslouchali to, co jim tělo řekne.
2: My jsme řešili, že je důležité dodržovat pitný režim, samozřejmě se mazat opalovacím krémem, nosit nějakou kšiltovku, aby jsme předešli takovým těm klasickým standardním úrazům, řekněme. Co se zatím ošetřovalo tady na pouti?
3: Tak zaplať pán Bůh, letos je to, i když bylo takové počasí, jaké bylo, to horké, tak je to úplně v pohodě, nikdo neskolaboval, což se nám většinou stává během pouti, že k něčemu takovému dojde. Nebyl ani žádný úraz, respektive jenom nějaké drobnosti, puchýře a takové ty běžné bolesti zad a zkrátka takové spíš drobnosti a doufám, že se nám to vyhne i dál.
2: Tak já zaklepu, budu doufat společně s vámi. Teď už se rozloučím a do zlínské redakce posílám spoustu pozdravů. No a my se asi tak za 15 minut objevíme někde v okolí zlínského kastela. Takže kdyby nás někdo chtěl přijít pozdravit, je vítaný, nebo se taky může přidat k naší poutě a doprovodit nás až do Napajedel.
0: Za pozdraví díky, to byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková, která dnes společně s poutníky pokračuje na skoro 70-kilometrové pěší pouti se svatého Hostýna na Velehrad. Dnešní etapa měří 25 kilometrů a vede ze Zlína Štípy do Napajedel. S Petrou se znovu spojíme tak zhruba 20 minut po 10. hodině a uslyšíme, jak bylo slíbeno, příběh jedné z poutnic i důvod, proč se letos vydala právě na tuto několikadenní pouť.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Před minutou bylo 7:45, nahlédneme do předpovědi, jak to bude dál s teplotami a souvisejícími parametry podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Krátký monolog začnu hraními údají měřících stanic kompletního regionu. 17 stupňů je v Kroměříži, taky Kateřinice Ojičná, Valašské Meziříčí, Valašská Senice a Horní Bečva má stejnou hodnotu 17 stupňů. 16 vidím ve Starém Městě, tady patří ještě Maruška, Hostýnské Vrchy, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Bojkovice, Luhačovice a Vsetín. 18 stupňů hlásí Holešov spolu se Stráním a Rožnovem pod Radhoštěm, 19 stupňů to je situace v Bystřici pod Hostýnem. Štítná nad Bláří a Velké Karlovice uvádějí v těchto chvílích 14 stupňů. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví slabší přehánky, kolem poledne a během odpoledne pak bude převažovat polojasno, jenom chvílemi i oblačno, ale se srážkami se prý už nepočítá. Večer by mělo oblačnosti ještě ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů, k tomu povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, v západní polovině kraje přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr, rychlost 4 až 8, lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěže pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Tři hvězdy se rovnají třem místům, která přivítají beach volejbalový turnaj spojený s festivalem Slovácké léto. Možná se ptáte, jak této rovnici lépe porozumět, tak objasníme si za okamžik.

0: 8 minut do 8 hodiny s Českým rozhlasem Zlín jdeme za sportem. Po roční pauze se v Uherském Hradišti představí elitní čeští beach volejbalisté a beach volejbalistky. Zatímco v loni byl totiž turnaj spojený s festivalem Slovácké léto jenom amatérsky, tak letos se opět vrací pod dohled Českého volejbalového svazu. A v mužské i ženské kategorii půjde rovnou o turnaj oceněný 3 hvězdami, což je, jak mi bylo vysvětleno, nejvyšší kategorie pro národní turnaje. Teď to trošku víc rozebereme.
1: Soutěž v Uherském Hradišti se tak opět stala atraktivní pro českou beachvolejbalovou špičku. Kdo se představí, přibližuje ředitel turnaje Jakub Košík.
2: V ženské kategorii je to olympionička Marie Sára Štuchlová, která bude hrát se Svozilovou. A v mužské kategorii tam budou nasažené jedničky Adam Štoček s Tomášem Semerádem. A podařilo se přihlásit reprezentant České republiky českém volejbale Donovan Javoronok, vlastně vítěz letošní ligy mistrů, hrající za Perugii, který bude hrát s Jindřichem Zavadilem.
1: Podle Košíka si návrat Slováckého léta do kalendáře turnajů určených pro vrcholové hráče vyžádali sami beachvolejbalisté. Líbí se jim spojení s dalšími částmi festivalu.
2: Loni, když jsme od Českého volejbalového svazu nedostali jak kdyby pohár, nebo nežádali jsme o něho, tak jsme měli strašně moc telefonátů, protože se sem všichni těšili tady ti hráči a i tak přesto, když to nebyl turnaj pod Českým volejbalovým svazem, tak jsem přijeli na náš otevřený turnaj a i na noční turnaj, takže se sem rádi vracijou a za to jsme moc rádi jako pořadatelé.
1: To, že má turnaj mužskou i ženskou část, znamená náročnou logistiku. Program se od páteční kvalifikace až do nedělních finále odehraje na 5 kurtech na 3 různých místech. Kromě centrálního stadionu přímo na Masarykově náměstí jsou další hřiště v areálu Slovácké Slávie Uherské Hradiště a taky u Sokolovny ve Starém Městě.
2: A mezi tady těma všema 3 areálama my musíme těm hráčům zajistit dopravu. Takže je to takhle náročné a musí se na to vzít víc lidí, víc dětí, kteří podávají balony, hrabou písek a zapisují.
1: Stavba centrálního kurtu na Masarykově náměstí zabrala stejně jako v předchozích letech 3 dny a organizátoři nemuseli zajišťovat speciální povrch.
2: Klasický písek, není tady toto turnaj světového okruhu, kde opravdu oni vyžadují ten bílý písek od moře, který oni posílají do laboratoří, ale tady je to normální klasický písek. Žlutý.
1: Návrat elitních hráčů znamená pro beachvolejbalový turnaj spojený se slováckým létem i zrušení jedné tradice.
2: Jsme museli zrušit náš turnaj, jak kdyby otevřený pro veřejnost, který jsme vlastně vždycky dělali registrovaní, neregistrovaní, aby si vlastně všichni měli možnost zahrát na tu náměstí, ale letos prostě z kapacitních důvodů to nešlo. Tam to nešlo jak skloubit.
1: Říká Jakub Košík s tím, že po letošním turnaji se pořadatelé domluví, jak chtějí organizovat akci v příštích letech. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: České písničky od rána do večera.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínské filmové léto dnes nabídne první promítání. Lidé z Valašska už kvůli specializovanému vyšetření pohybového aparátu nemusí jezdit do okolních měst. Sněmovna má dnes na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Během dneška bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlíně dnes začíná tradiční zlínské filmové léto. Prvním filmem, který diváci uvidí, bude historický snímek Norimberg z roku 2025. Letošní ročník nabídne divákům 14 večerů promítání na 6 různých místech napříč Zlínem, a to například u majáku, v parku Komenského, v Přílukách nebo v centrálním parku Jižní Svahy. Organizátoři divákům doporučují vzít si sebou deku nebo židličku. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí začala nově nabízet ultrazvuk pohybového aparátu. Lidé s bolestmi kloubů, šlach nebo svalů tak za specializovaným vyšetřením nemusí jezdit do okolních měst. Je rychlé, bezbolestné a nezatěžuje tělo zářením, vysvětluje Andrea Jalůvková ze společnosti Agel.
3: Ultrazvuk pohybového aparátu je určen především pacientům trpícím bolestmi ramen, loktů, kolen či kyčlí, po úrazech nebo při dlouhodobých obtížích. Ultrazvukem dokážeme odhalit záněty šlach, svalová poranění, výpotky v kloubech, ruptury šlach či posttraumatické změny měkkých tkání.
1: Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Česko získalo přes 500 miliard eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem regionu oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky, postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Aktuálně jsou teploty mezi 19 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní komplikace. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Valaška nad hlavou, výskoky a rytmus. V Roždově se valašský odzemek učí nová generace tanečníků. Netradiční školu navštívila i naše reportérka, za chvíli se od ní dozvíme víc. A pak se vydáme na výlet, pěší turistiku doporučí před 8:30 náš pravidelný host Arnošt Lukeš. Petr Uhřík vás, milí posluchači, dál vítá do pátku, přejeme si dobré ráno k datu 3. července. Je 8 hodin 4,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: poskoky, podupy a valaška v ruce. V Rožnově pod Radoštěm se parta mladých kluků učí tanec nazývaný odzemek. Letní škola mladíky naučí za několik málo dnů předvést valašský tanec s živou muzikou a my se na to místo teď podíváme.
1: Po valašský odzemě, kdo ty koze požene? A já bych ty koze hnal, ale jsem za vlčka bál.
2: Michal má v ruce k valašku, co to je?
3: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
2: Tak kdo má rád obušek ještě, kdo s ním tancuje?
4: Naši vedoucí mají rádi.
3: Máme tady tak jednoho, co se odváží na ten absolventský kurz s tím obuškem.
2: Takže on ten obušek je asi jako něco, co ještě to stěžuje.
3: Musíš si potom myslet na více věcí, ale ten tanec s tím má úplně nový nádech.
2: Pokolikáte tady sen?
5: Poprvé. V našem souboru vlastně jsme si řekli, že bychom si to chtěli naučit a Tomáš, který tady už byl minulý rok, tak řekl, že to je super. Tak jsme vyrazili jako všichni kluci od nás ze souboru a baví mě to.
2: Hugo teď pozoruje svého kamaráda z brněnského souboru, jak zkouší kroky, jak mu to jde?
5: Tak tady myslím, že Tomáš je celkem zkušený a že to umí nejlíp ze všech z nás, co tady jsme. My ostatní myslím, že už jsme na tom taky celkem dobře po těch dvou, třech dnech.
6: Tady ten konec ještě by bylo fajn, kdyby ti vyšel pokyn.
2: Roman Martínek teď dává pokyny jednomu z tanečníků. Co se dá za těch pár dnů naučit?
7: Dá se naučit v podstatě celý odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování a už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
2: Kluci teď mají někteří v ruce mobilní telefony a čekají, až na ně přijde řada. Naopak na pódiu jak nezastavení Tomáš.
3: No, oni si zapisují svoje kroky, co budou mít v těch odzemkách.
2: Říká Tomáš Farmačka, ty jsi z Brna, školy se účastníš už po druhé, já se přesunuji k Romanovi Navrátilovi.
8: Tomáš je z taneční rodiny. Tatínek bývalý profesionál, maminka bývalá profesionálka z Sondráše, takže ten to má dáno v genech a Tomáš mi včera práskl, že chce být taky profi.
2: Je to hodně baví.
8: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
2: Ta škola a to, jak se vůbec učí odzemek, má velkou šanci uspět v zápisu postupů UNESCO.
8: My nezapisujeme valašský odzemek jako tanec takový, ale zapisujeme právě školu mladých odzemkářů a vlastně veškeré praktiky, které se kolem odzemků točí. To znamená výuka, předávání z generace na generaci, motivace, ta komunita těch odzemkářů samotných. Nominaci podával Valašský folklorní spolek v úzkém partnerství s Valašským muzeem přírody v Rožně pod Radoštěm. To nebude zítra, to nebude za měsíc, to může trvat klidně dva roky.
2: Říká předseda Rady pro Valašský odzemek Roman Navrátil, zatímco na výsledek si budeme muset ještě počkat. Škola mladých odzemkářů se představí už dnes v 16 hodin v Rožnovském muzeu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písně.

0: pravidelně si povídáme o počasí, tentokrát ale volám pro informace do Brna, kde už je se svou podrobnou předpovědí připravený meteorolog Ondřej Brambus. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co máme od pátku očekávat v nejbližších hodinách? Jak vychází předpověď na 3. červenec?
1: Teď v těch ranních hodinách bude ještě hodně oblačnosti, právě ta oblačnost spojená s tou studenou frontou, kterou jsem zmiňoval. Ještě se na některých místech můžou objevit nějaké drobné přeháňky, ale nečekáme, že by se vytvořily nějaké výrazné srážkové úhrny, to rozhodně ne. Naopak během dopoledne bude oblačnost ubývat a kolem poledne a odpoledne už bude pak postupně polojasno. No a oblačnost spíš jenom chvilkově a srážky už pak nečekáme v té druhé polovině dne. Večer dokonce začne oblačnost ještě dále ubývat, takže tam pak budeme mít skoro jasnou nebo i jasnou oblohu. Dnešní maximální teploty budou v rozpětí od 24 do 27 stupňů Celsia, o něco chladněji

0: Sobota bude poměrně slunečná, už i noc na sobotu bude mít málo oblačnosti, teploty od 15 do 12 stupňů Celsia, ale v údolích na východě kraje, kde bude slabší vítr kolem 10 stupňů. Jinak přes den pak tedy slunečno, ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne pak bude převažovat polojasno, ale odpoledne a večer se oblačnost přechodně bude zvětšovat, srážky ale neočekáváme a teploty budou velmi podobné těm dnešním 23 až 26 stupňů Celsia. I v sobotu bude ještě celkem větrno, mírný, na některých místech přechodně čerstvý vítr, takže takové spíše větrnější počasí. Neděle pak bude celkově oblačnější, oblačno, občas i zataženo a od severozápadu se na většinu území rozšíří přeháňky a výjimečně se můžou objevit i bouřky. Takže neděle deštivější než sobota, ale teploty budou podobné, ranní minima 14 až 10 a přes den pak 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Jak to bude po víkendu? Projdeme si ještě alespoň v krátkém náznaku úvod nového týdne, co máme očekávat v pondělí, v úterý?
0: Vypadá to, že budeme mít takové proměnlivější počasí, spíše více oblačnosti. V pondělí čekáme, že se na většině území objeví přeháňky a opět se může objevit i bouřka. Teploty ráno 15-11, přes den pak 21 až 25 stupňů. No a vypadá to, že v tomto duchu bude ještě alespoň ta první polovina týdne, takže celkově teploty do 25-26 stupňů a spíše oblačnější počasí s nějakými srážkami.
1: Teplotní rekordy nás vždycky zajímají na závěr. Prozraďte, Ondřeji, prosím, o jaké hodnoty se jedná pro 3. červenec ve Zlínském kraji?
0: Nejvyšší teplota pochází z loňského roku 2025. Ve Starém Městě byla naměřena teplota 35 stupňů a 7 desetin. Nejnižší teplota je z roku 1960. Na stanici Huslenky Kychova byly naměřeny 3 stupně nad nulou.
1: Tak to uzavírá svoji podrobnou předpověď meteorolog Ondřej Brambus. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy na slyšenou.
0: Děkuji vám také, na slyšenou.
2: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas a Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 7 minut do 8:30, naším dalším cílem teď bude Zlínský Olymp, kde se nachází, řekne turistický průvodce Arnoš Dlukeš, kterého od mikrofonu znovu pozdravil kolega Pavel Vacek.
1: Dnes nás s Arnoštem Lukešem čeká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín výlet, který bychom mohli označit přívlastkem božský. Slibuje nám totiž výšlap na Zlínský Olymp. Že jste ještě podobný výraz neslyšeli? Pan Lukeš hned vše vysvětlí. Pěkný den.
2: Hezký den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je inspirována výročím Valachian Touring Teamu. Koncem června uplynulo 40 let od výstupu našeho spolku na řecký Olymp. Příprava a organizace trvala 2 roky, snad si posluchači dovedou představit, jak náročné v období devizových příslibů a výjezdních doložek bylo dostat 2 autobusy turistů do Řecka. Podařilo se zdolat nejvyšší vrchol Olympu Mytikas, který má 2917 metrů nad mořem. Na zopakování už nemáme fyzičku, ale abychom na Olymp nevzpomínali jen v hospodě, uspořádali jsme si výšlap na nejvyšší kopec ve Zlíně na Tlustou horu. Teď jsme na jeden den propůjčili jméno Olymp.
1: Tak, teď už tomu názvu rozumíme. Ať už někdo bude chtít pojmout výlet podobně nebo ne, určitě může být vaše trasa dobrou inspirací. Jak tedy váš výšlap se vzpomínkami na bájný Olymp probíhal?
2: Vyjeli jsme v sobotu z autobusového nádraží v 9:45 z 21. stanoviště linkou směr Uherské Hradiště. Vystoupili jsme na zastávce Březince zastávka. Kolem areálu koupel nového studia jsme stoupali neznačenou lesní cestou proti toku potoka až k rozcestí turistických značek Bouda. Pro tento úsek je vhodné využít navigaci. Od Boudy vedou v souběhu modrá a zelená značka na rozcestí pod Tlustou horou, kde se značky rozcházejí. Po modré se dojde až pod Tlustou horu. Neznačeným chodníkem podél oplocenky je to na vrchol, ten má 458 metrů nad mořem, už jen pár set metrů. Je zde možnost zazvonit na obsluhu vysílače a dát si něco k pití. Po odpočinku a občerstvení jsme pokračovali na točnu MHD k majáku. Tu jsme měli v nohách 6,5 kilometru. Na točně je o víkendu od 13 hodin otevřený bufet, kde se lze občerstvit a počkat na autobus. Kdo chtěl, se stoupil do Zlína a prodloužil si výšlap na 9 kilometrů. Převážná část trasy vedla lesem. Převýšení na Tlustou horu je asi 190 metrů, sestup na točnu je 80 metrů. Na Tlusté hoře určitě byli mnozí posluchači, ale většinou se na ně chodí ze Zlína nebo Malenovic. Trasa z Březnice může být zajímavou změnou, i když bez nostalgie, která nás na výšlapu provázela.
1: Já myslím, že to je moc krásný nápad a třeba i návod k tomu, jak se dá pojmout jakýkoliv výlet. Ať už budete myslet na cokoliv, výšlap na Tlustou horu z Březnice jistě stojí za to absolvovat a klidně si vrchol můžete osobně pojmenovat jako Olymp, jak to s notnou dávkou krásné nostalgie udělal i Arnošt Lukeš se svými spoluvýletníky. Děkujeme za ukázku tvořivého přístupu k turistice, pane Lukeši. Naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Ve Valašském Meziříčí začala stavba nových bytových domů na Štěpánově. Vzniknout by tam mělo 56 bytů ve 4 domech. Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání prodej pozemků pod stavbou investorovi, a to za 11,5 milionu korun. Byty jsou podle mluvčí města Veroniky Mackové už v prodeji. Velehrad u Uherského Hradiště se chystá na nápor návštěvníků. Zítra tam začínají dny lidí dobré vůle. Na dvoudenní akci míří každoročně tisíce poutníků. Všichni, kteří míří na Velehrad auty, je můžou zaparkovat od sobotních 14 hodin na odstavném parkovišti ve Starém městě v ulici Tovární. Dopravní opatření potrvá celé 2 dny do nedělních 17 hodin. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Trenér Julian Nagelsmann skončil u fotbalistů Německa. Rozhodl se tak po vyřazení od Paraguaje po penaltovém rozstřelu v úvodním kole play-off mistrovství světa. Na šampionátu dnes v noci a nad ránem skončili Rakušani, kteří prohráli se Španělskem 0-3. Chorvati podlehli Portugalcům 1-2 a Alžírsko nestačilo na Švýcarsko poměru 2-0. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky. Teploty jsou aktuálně mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se podle hlášení dopravních serverů projíždí momentálně bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na pátek vyšla oslava svátku Radomírům. Tak jistě bude veselo, i když v poslední době se používá spíš odlehčená podoba jména Radek. Svému nositeli každopádně přináší vlastnosti jako míru milovný nebo pečující o svůj svět, tak nám to alespoň vychází z původního staroslovanského překladu. Současných oslavenců máme po republice bezmála 7,5 tisíce a já už posílám hudební gratulaci přes písničku Lucie.

0: Bylo to, myslím, na podzim 88. Dívám se na MTV a vidím Vanessa Paradis má hudební novinku Marilyn and John. A už to není ta malá žába z hitu Jolé taxi, ale mladá dáma. Tak si říkám, jo, fakt hezká, do toho bych šel, i když ta mezera mezi předními zuby, no ale to se dá spravit. Jenomže zrovna jsem měl něco důležitého, odkládal jsem psaní dopisu a naráz se dozvídám, že mi klofl nějaký, čekejte, dohledám, jo, Lenny Kravitz. On ji normálně zbalil a ještě jí začal psát písničky. Ková drzost. Vůbec na mě nebral ohledy, což mu nemůžu zapomenout ani po 38 letech. Hodně si to u mě tehdy rozházel ten Lenny Kravitz. No tak zůstala holka z Francie, Vanessa, klukem z Moravy nepolíbená. A já si říkám, dobře i tak.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za necelé 2 minuty bude 9:15. Další informační zastávka se bude týkat meteorologie. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 16 a 20 stupni. Ve zbytku rána a dopoledne očekávejme oblačno až zataženo, na většině území se objeví slabší přehánky. Kolem poledne a během odpoledne pak bude převažovat polojasno, jenom chvílemi i oblačno, ale srážky se už neočekávají. Večer by mělo oblačnosti ještě ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na Valašsku lokálně kolem 22. Zpočátku povane slabý, v průběhu dne mírný, v západní polovině kraje přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Rychlost 4 až 8, lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou a taky zůstanou rozptylové podmínky. Biozátěže pro dnešek pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Projít pěšky Portugalskem se rozhodli Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic. Na Pyrenejský poloostrov se vydali už po druhé. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos putovali po trase, kterou si naplánovali sami. O cestě i zážitcích vyprávěli v Naplno s Věrou Hotařovou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.

a snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

páteční ráno ve finále popišme si ještě jednu možnou situaci. Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy. No a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, to bude téma dnešní poradny s Českým rozhlasem Zlín. Na dotazy bude odpovídat sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poradna začíná po 11. hodině. Srdcovky Zdeňka Junáka už za chvíli po zprávách. Pohodu u poslechu všech dalších pořadů přeje Petr Uhřík. Mějte, milí posluchači, hezký pátek a pohodový víkend. Já přijdu zase v pondělí a brzy ráno se přivítáme do nového letního týdne. Teď ještě před zprávami připomenu poslední záchvěvy velké slávy skupiny Bonnie M, když byla 80. léta v polovině, a pustím taky jednu hodně slavnou písničku Petra Nováka. 9 hodin bude za 7 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na silnici mezi Pozlovicemi a Podhradím čekají řidiče komplikace. Od dnešního dne je dopravní hřiště v Kroměříži otevřené veřejnosti. Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Dělníci začnou opravovat půlkilometrový silniční úsek mezi městysem Pozlovice a obcí Podhradí na Zlínsku. Rekonstrukce cesty bude stát necelé 4 miliony korun. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravy budou zahrnovat odvodnění a lokální rozšíření vozovky. Řidiči budou úsekem projíždět střídavě jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena světelnou signalizací. Dopravní hřiště na Koperníkově ulici v Kroměříži je od dnešního dne otevřené pro veřejnost každý den, kromě sobot. Vstup na hřiště je zdarma. Děti mohou jezdit na vlastních kolech, koloběžkách i kolečkových bruslích. Kromě dopravního prostředku je povinné mít helmu. V jakém časovém rozmezí bude hřiště veřejnosti dostupné, doplňuje sociálně demokratický místostarosta Kroměříže Karel Holík.
2: Od pondělí do čtvrtku bude zájemcům areál k dispozici vždy dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin. V pátky a neděle budou moci zájemci přijít na dopravní hřiště od 15. do 18. hodiny.
0: Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
3: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
0: Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu z nesnaze21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a zpočátku se na většině území objeví slabší přehánky. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Aktuálně jsou teploty mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sanace trhlin a spár může komplikovat provoz na silnici mezi Lutoninou a Vizovicemi na Zlínsku. Na dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navážou srdcovky Zdeňka Junáka. Přeji vám ničím nerušený poslech našeho dopoledního vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Do pohárků v celé kráse k svátku už sekt nalévá se. Všechny mají správné míry, vždyť jsou dnes pro radomíry. Okolnosti teď mě nutí přidat něco k zakousnutí. Dar, co není náhoda, písničky jak jahoda. Můj pořad, ten nemá kazy, vyřídím též vaše vzkazy. Mezi hudbu Miloš včelení i hádanky k přemýšlení. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Noś, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 3. července roku 2026, máme léto, léto hezké. Dneska ráno, když jsem se vzbudil a něco kolem 6. nebo 4 na 7 jsem vykoukl na balkon, tak bylo tak lehce zataženo a foukal vítr a bylo chladněji. Úžasně osvěžující vzduch. No jenže vítr nám to trošinku asi rozfoukal, ta oblaka, a máme tedy už Brně v centru města. Hezky slunečno, aspoň já to vidím z okna našeho rozhlasového studia. Dneska mají svátek Radomíry a... Radomíry ženy a Radomírové pánové. Takže všem Radomírům a Radomírám vinšujeme všecko nejlepší. Radomíry, tedy jako ženy, se mi do úvodní básničky moc nevešly, takže... A nebo vlastně to bylo jedno. Tam jsem řekl dnes pro Radomíry, takže to mohly být i děvčata, i chlapci. Tak se nám to tak hezky spojilo. No a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy, které zní takto. U kafíčka ráno říkáme... Už jde po Moraváku. Milý Zdeňku Boniundo, 7krát jsme se s manželkou viděli, jednou vzali a tak k 3. červenci roku 2026 prosíme v srdcovkách o nějaký hudební kousek. Už to natočilo 44 járů. Děkujeme Václav a Jarka Tůmovi. Tož, milí Tůmovi, je to hezké, já vám vinčuji k těm 44 járům hodně štěstí a zdraví, ať vám to ještě dlouho společně vydrží, ale poslouchejte, Václave, proč jste nevybral písničku? Co? No, uvidíme. Mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Pozdravuji spolužáky ze třídy 9. A ve Tvaržné u Brna. A moc na ně vzpomínám, jestli pak budeme mít někdy sraz Majka z Vysočiny. A chtěla bych nechat zahrát Švihák lázeňský, jestli by to šlo. Děkuju, nashledanou.
0: To víte, paní Majko, že to jde. Tak vy jste to zachránila. Ano, ano, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste písničku, doufám, že potěší i manžele Tůmovi, takže pojďme se projít s Jirkou Schellingerem Lázeňskou kolonádou.

0: Moji milí posluchači, dnešní den má na Moravě jedno krásné výročí. Právě 3. července se před lety zapsala třebíčská židovská čtvrť spolu s bazilikou svatého Prokopa na seznam světového dědictví UNESCO. A není to jen nějaké razítko. Je to potvrzení, že tohle místo je výjimečné pro celý svět. Kdo se Třebíčí někdy prošel, ten ví, že tam člověk cítí historii skoro na každém kroku. A když už jsme u UNESCO, možná vás překvapí, kolik takových pokladů na Moravě vlastně máme. Historickou Telč, poutní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Lednicko-Valtický areál, Kroměřížský zámek a zahrady, Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice a nebo brněnskou vilu Tugendhat. A na seznamu nehmotného dědictví najdeme třeba i slovácký Verbuňk nebo jízdu králů. Prázdniny právě začaly. A tak až budete přemýšlet, kam vyrazit na výlet, možná není potřeba jezdit někam stovky kilometrů. Stačí se podívat kolem sebe. Morava má pokladů, které obdivuje celý svět víc než dost. A třeba právě letošní léto bude příležitostí některý z nich znovu objevit. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

Písnička dozněla a je pátek a já mám pro vás pro tento týden poslední indicí do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde, tedy indicí páteční. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají Janůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších. Tak, páteční indicie tedy zní: tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme? Opakuji, páteční indicie: tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme? Tak, moji milí, doufám, že už je vám vše jasné a zítra už se těšíme, kdo z vás uspěl a kdo to vyhrál. Teď vám posílám zmrzlináře.

To byl zmrzlinář. Zmrzlina se v létě takhle hezky hodí, vidíte, nějaká dobrá. Víte, co já mám rád? Já mám rád ten slaný karamel. To je mňamka. No, přátelé, nebudem se rozplývat, protože máme už téměř 4 minuty po 9:30. I dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože pořád probíhá soutěž Zámecké léto. Takže mám tady přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás i všechny posluchače. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro boru budoucí novomanžele Ivanu a Adama z Brna Komína. Jejich zítřejšího svatebního dne se bohužel nemohu účastnit. Tak jim přeji vše dobré na společné cestě životem, alespoň touto cestou. Moc děkuji, Michal Gogora. Drahý Michale, to je hezké, že jste si vzpomněl a že jim přejete všechno nejlepší, ale taky jste mohl vybrat písničku. Michale, Michale, Michale. Nevadí, nevadí, já se přidávám k tomu přáníčku taky a vybral jsem vám písničku Když se tedy berou, ach, ta láska nebeská.

0: moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 3. července pomaly linku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji poslední pro tento týden indicí, tedy páteční, do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takhle. Tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme? Tak to byla pro tento týden poslední indicie. Doufám, že už je vám vše jasné. No a teď už jenom tušku a pište a už to posílejte. Tož tak. No a ještě než se úplně rozloučím, tak vám připomenu, kam si můžete psát o svá přáníčka, o písničky. Ty možnosti jsou tři. Buď mi to namluvíte všechno svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamníky vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a taky konkrétní písničku, prosím, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu. A teď už vás všechny zvu k soutěži Zámecké léto. Touto soutěží vás provází můj kolega Pavel Kunrna a pan hrabě František Kinský. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k nim může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světa dílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v Zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to,
1: jo,
0: už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi.
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte?
1: Je.
0: Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste pondělí zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co, neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravaří? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michaelovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro 2 osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, tam jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte, je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, větrní, veliká gratulace. To byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Vám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na 2 zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavelku dne se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínské filmové léto dnes nabídne první promítání. V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Zlíně dnes začíná tradiční zlínské filmové léto. Prvním filmem, který diváci uvidí, bude historický snímek Norimberg z roku 2025. Letošní ročník nabídne divákům 14 večerů promítání na 6 různých místech napříč Zlínem, a to například u majáku, v parku Komenského, v Přílukách nebo v centrálním parku Jižní Svahy. Organizátoři divákům doporučují vzít si sebou deku nebo také židličku.
2: K největším filmovým tahákům tohoto ročníku patří hudební film Michael, který se bude promítat 22. srpna v Malenovicích. Diváci se můžou těšit na životní příběh jedné z nejvýraznějších ikon populární hudby. Nejmenší diváci uvidí animovaný film Zlouni 2 či SpongeBob Pirátské dobrodružství. Ludmila Schejbalová, Český rozhlas.
0: V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním hostem bude vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na Stráni uvede dva večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra reprezentační ondrášovské putování. Koho dalšího návštěvníci uvidí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
0: Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
4: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří, jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Na místě je také Harvey Keitel nebo Maggie Gyllenhaalová. Kvůli festivalu jsou také téměř vyprodané autobusové linky do Karlových Varů. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje.
1: Počasí.
0: Dnes bude na území našeho regionu oblačno až zataženo, místy i s přeháňkami. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto srazilo srnu na silnici mezi Kostelany nad Moravou a Starým městem. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré páteční dopoledne, bylo 10 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Zlín. K jeho mikrofonu teď usedá Kristýna Fuchsová. Společně strávíme čas do 12 hodin. V něm vám například představíme další soutěžní recept výročního pochoutkového roku. Dnes to budou ořechové trubičky plněné šlehačkou. Nebo se spojíme s naší regionální stopařkou, která v těchto dnech se vydala na pouť ze svatého Hostýna na Velehrad a dnes pokoří druhou třetinu trasy. Spojíme se s ní kolem 10. hodiny a 20. minuty. Přeji pohodový poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Recepty výherců z jednotlivých let si připomínáme týden co týden, už je ale nedělají oni sami. Všech 36 jich připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. Recept ze druhého místa roku 2022. Upeče je cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak se mu vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře a vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
3: To zvládli za jedno odpoledne.
1: No... Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: No je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem je válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Ořechové trubičky plněné šlehačkou naučí cukráře Vojtěch Vrtiška i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Ten původní bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tak po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Každý poutník má svůj vlastní důvod, proč se vydal na cestu. Někdo putuje z vděčnosti, jiný hledá klid nebo odpovědi na otázky, které v běžném životě nestíhá řešit. Jeden z těchto příběhů dnes na pěší pouti ze svatého Hostýna na Velehrad zachytila naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Uslyšíte ho už za chvíli.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na pouti nejde jen o kilometry. Každý člověk si sebou nese svůj vlastní příběh a svůj vlastní důvod, proč vyrazil na cestu. Jeden z nich dnes poznala naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která jde společně s poutníky ze Svatého Hostína do Velehradu. Petro, dobré dopoledne, slyšíme se? Asi se teď. A už se slyšíme, Peťo.
2: Krásné, ano, krásné dopoledne, už se slyšíme. My jsme totiž zase v lese, společně s poutníky, tentokrát ve Zlíně na Tlusté hoře. A sem tam nám ten signál vypadne. Takže se dopředu omlouváme, ale věříme, že to bude v pořádku.
1: Jak se vám dnes tedy jde? Jaké příběhy jsi dnes poznala?
2: Jde se nám moc dobře, musím říct. Počasí je velmi příjemné, zatím nám neprší, je tak jako pofukuje větřík, takový lehký vánek, je to osvěžující, takže dneska dokonce i ten kopec zatím vypadá, že vyjdeme všichni naprosto v pohodě. Co se týká příběhů, je jich tady nekonečně mnoho. Třeba zrovna dneska jsem se bavila s Petrou, která je z náměstí nad Oslavou, a pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad je pro ní, řekněme, již po třetí velmi, ale velmi významným počinem, protože letos spáchala jednu zajímavou událost. Petro, já vás zdravím, dobré dopoledne, my už jdeme dlouho.
3: Dobré dopoledne.
2: A vy jste mi říkala, že jste před 3 lety vyrazila poprvé právě na pouť ze svatého Hostýna na Velehrad. To k tomu původně vedlo, aby jsme se dostali k tomu finálu letošního ročníku.
3: Mě k tomu motivovali kamarádi, fanosti, kteří mi o pouti říkali, a rozhodla jsem se to zkusit, že jsem neputovala, byla v náměšti.
1: Omlouváme se za technické problémy. Můžeme poprosit ještě jednou ty důvody, abychom ten příběh doopravdy slyšeli celý?
2: Ano, důvody, my teprve začínáme s Petrou, takže ona začne znovu. Kdy poprvé vyrazila na pouť a jaký byl tedy důvod?
3: Poprvé jsem vyrazila na pouť před 3 lety a motivovali mě kamarádi od nás z farnosti. A byl to vlastně můj takový začátek poznávání se s Bohem, s lidma z kostela a toho, jak ta cesta může vypadat vlastně.
2: Ono je důležité zmínit, že vy jste vlastně šla na první křesťanskou pouť jako nevěřící, nekatolička, a tady ta pouť vás proměnila.
1: Signál nám opět vypadl, naši poutníci jsou teď nad Zlínem v lesích. My se s nimi pokusíme spojit za malou chvíli, tak vydržte, já vám pustím teď k tomu ještě písničku a spojíme se s naší stopařkou za malou chvíli.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Posloucháte Český rozhlas Zlín. My jsme teď znovu ve spojení s naší regionální stopařkou, která putuje ze Svatého Hostýna na Velehrad. Před písničkou nám trošku spojení vypadlo, teď jsme se zkusili spojit jinak a já je opět zdravím na našich vlnách. Doufám, že tentokrát už se dozvíme celý příběh poutnice Petry, která se vydala poprvé na pouť před 3 lety, ale vlastně šla na pouť věřících lidí, ale sama věřící nebyla, tak můžeme tam Peti navázat.
2: Krásné dopoledne ještě jednou znovu z Tlusté hory ze Zlína. Zdravím vás Petra a Petra, jedna je regionální stopařka, druhá je poutnice z Námničky nad Oslavou. Ještě jednou dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: My tedy navazujeme na ten příběh, kdy jste byla poprvé na pouti jako nevěřící, jste tady letos po třetí, takže 3 roky po sobě už putujete. Co se za ty 3 roky změnilo a co bylo takovým vrcholem letošního ročníku?
3: Tak pro mě byla důležitá ta první pouť, když jsem došla, když jsme došli na Velehrad, všichni poutníci tam plakali. Je to posledná, že opravdu ten
1: lesy kolem Zlína nám tady opravdu nepřejí.
3: Já jsem myslím, by to bylo možné, protože
1: Slyšíme se, ale signál je opravdu velice špatný. Obávám se, že příběh Petry si budeme muset poslechnout třeba ve 15:45, kdy se s Peťou opět spojíme v Českém rozhlase Zlín ve vysílání, aby nám povyprávěla své zážitky z cesty. Dnes poutníci putují do Napajedel, takže se budeme těšit na další informace. Zase odpoledne. Děkujeme a snad nás slyšíte a zase naslyšenou a šťastnou cestu.
2: Díky, naslyšenou.
4: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: I letos rozvoní zámek v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Květinová aranž má ze stovek růží a dalších květin. Na podrobnosti víkendové výstavy se teď zeptám kastelána zámku Jana Bindera. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Akce Růže na zámku patří k oblíbeným letním událostem v Buchlovicích. Co letos návštěvníky čeká?
1: Ano, my v tou růžovou výstavu vždycky zahajujeme hlavní návštěvnickou sezonu, tu prázdninovou. Ale to jsou to růže na zámku s podtitulem Květinová nebo růžová hudba, kde z hudebních nástrojů budou vycházet květinové tóny nejrozlišnějších barev, na které se můžou návštěvníci těšit. Vlastně ta květinová aranžma uvidí ve všech prostorách návštěvnické prohlídkové trasy, takže asi 14 místnostech, kde na ně čeká mnoho nejrozlišnějších aranžma.
0: Kolik růží a floristických aranžmá letos návštěvníci uvidí?
1: Návštěvníci u nás mohou spatřit 40 druhů růží, asi 1200 kusů květů růží plus další doplňky z nejrůznějších květů a zeleně. A vlastně v každé místnosti to budou 3 až 4 aranžmá, nějaká taková ta hlavní a plus nějaké doplňky. Snažíme se ji aranžovat do těch dobových nádob a také v tom dobovém stylu, aby všechno pasovalo do těch interiérů, tak jak má.
0: Kdo se na jejich přípravě podílí?
1: Letos vlastně svoji myšlenku propůjčili manželé Straňákovi této výstavě, Lea a Vlastík, kteří vlastně jsou takovými vůdci letošní té výstavy. A vlastně ta myšlenka spojit ty tóny vlastně z hudebních nástrojů, které vycházejí jako květy růží. To byla jejich myšlenka.
0: Povězte ještě, kdy se akce koná a máte pro návštěvníky nějaké praktické doporučení?
1: Akce se koná od 4. července, tedy od soboty, do pondělí 6. července, vždy od 9.30 do 16.30. Návštěvníci výstavu mohou navštívit po zakoupení vstupenky na prohlídku zámku.
0: Tolik kastelán zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku Jan Binder. Díky za pozvání a ať se akce podaří. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

tobě.

0: Dospívala Věra Martinová, posloucháte Český rozhlas Zlín. Pokud plánujete dovolenou, pravděpodobně vás nemine balení kufrů. Jak na to chytře? Poslechněte si.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

První část dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlína se pomalu chýlí ke konci. V 11 hodin tady budou zprávy s Lukášem Jakubíčkem a po nich přijde řada na sociální poradnu. Dnes o pomoci v nouzi s bydlením se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou. Ptát se jí na své dotazy k tématu můžete i vy. Do té doby ještě trochu hudby, například Divoký byl. Tak zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na dnech lidí dobré vůle ve Velehradě vznikne takzvaný chleba republiky. Karolinka na Vsetínsku zná vítěze soutěže o pozemky v bývalém areálu skláren. Sklizeň základních obilovin podle odhadu statistiků klesne až o 16%. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami až kolem 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Velehradě u Uherského Hradiště zítra začínají dny lidí dobré vůle. Oficiální program začne v 18 hodin tradiční modlitbou za vlast. Po úspěchu z minulého roku se letos zopakuje také předání speciálního chleba republiky. Ten je upečen z mouky, kterou darovali pekaři ze všech 14 krajů a byl zadělán vodou ze tří řek Vltavy, Moravy a Odry. Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země. Pokračuje tajemník dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
0: Karolinka na Vsetínsku prodala v soutěži pozemky v areálu bývalých skláren. Nabídky posoudili na svém posledním zasedání zastupitelé města. Areál město loni odkoupilo po souhlasu obyvatel v referendu za 52 milionů korun. Co v zóně vznikne, vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
3: U obchodní zóny, kde jsme nabízeli 8300 metrů čtvereční a požadovali 19,9 milionů, byla vítězná nabídka 25 milionů 200 tisíc korun a u výrobní zóny byla vítězná nabídka 9 milionů 100 tisíc korun. Na tom místě do 4 až 5 let vznikne nové nákupní centrum o prodejní ploše 3000 metrů čtverečních.
0: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Vlna veder na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
4: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a objeví se také slabší přehánky. Postupně bude převažovat polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 22 až 27 stupňů a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na dálnici D55 ve směru na Zlín. V úseku mezi Tlumačovem a Otrokovicemi je porouchané nákladní vozidlo. Dále máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na třídě Tomáše Bati v Otrokovicích. Zprávy končí a začíná druhá hodina dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy. A problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení? To bude téma dnešní poradny. Pozvání přijala sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Pokud máte vlastní otázky k tématu o pomoci v nouzi s bydlením, pište je na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo si zapište číslo do studia 221 555 210. Už po písničce můžete se svými dotazy volat. U mikrofonu Českého rozhlasu Zlín je stále Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tématem bude pomoc v nouzi s bydlením. Hostem je zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z organizace Romodrum. Své dotazy k tématu pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou zopakuji číslo 221 555 210. Jaké situace nejčastěji vedou k tomu, že se člověk ocitne v nouzi s bydlením?
1: Tak nejčastější situace obecně jsou teda finanční problémy, ale může to být i nějaké zvýšování nákladů na bydlení, rodinné a partnerské změny. Zdravotní problémy, taky často může být ztráta zaměstnání nebo nějaká nestabilní práce, i různé sociální a právní problémy, kdy vlastně ti lidi neznají třeba právní důsledky, například třeba nájemních smluv, nedostatek dostupného bydlení, anebo taky může to být i nějaká mimořádná událost. Výzkumy nám ale ukazují v tomto případě, že nouze s bydlením je často výsledkem nějaké souhry osobních okolností a systémových faktorů, a takhle to zaznamenáváme i v našem poradenství. Mm-hmm. Ty zakázky, se kterými přichází klienti, jsou nejčastěji mixem tady toho nejzásadnějšího, co jsem právě vyjmenovala. Mm-hmm.
0: Jaké chyby dělají nejčastěji lidé, kterým hrozí ztráta bydlení?
1: Řekla bych, že příliš dlouho odkládají ten problém, který se tam už svým způsobem nějak rysuje. Nekomunikují s pronajímatelem. Kolikrát si myslí, že je to úplně zbytečné, ale může to být v té situaci velmi zásadní. Nevyužívají třeba dostupnou pomoc. Například odborné sociální poradenství, za které jsem tady dneska já, řeší třeba dluhy dalšími půjčkami, nesledují si ten svůj rodinný rozpočet, podceňují ty právní důsledky, jak už jsem říkala u minulé otázky, a třeba i příliš dlouho čekají s hledáním nového bydlení a myslí si, že to potom půjde rychle a bude to hned, anebo jsou si způsobem nějak jako izolovaní.
0: Trošku jste to už nakousla, ale přece se zeptám, na koho se mohou lidé obrátit jako na první kontakt, když mají problém s placením nájmu nebo energií?
1: Tak může to být například i třeba obecní nebo městský úřad. Pokud žiju v městském bytě, tak tam je samozřejmě nejlogičtější varianta se obrátit na město, na úřad práce, na různé sociální služby, občanské poradny, dluhové poradny, ale taky samozřejmě zásadní komunikace s pronajímatelem, se správcem domu a taky s dodavatelem energie. To je tam taky velmi důležitý faktor.
0: K tomu se určitě dostaneme později, ale teď by mě zajímalo, pokud tedy přijdu za tím svým prvním kontaktem, jaké dokumenty a informace bych si měl připravit, než si přijdu o tu radu?
1: Záleží, pro jakou radu si člověk přichází, když vlastně si zavoláme a nastíní mi to dopředu, tak mu tak obecně můžu říct, pokud si přijde pro radu bez toho, aniž by mi řekl, tak těžko dopředu mu můžu říct, co si sebou má přinést, ale pokud se bavíme teda v té problematice bydlení, tak by to určitě měla být nájemní smlouva, tam se dají vyčíst velmi zásadní informace, po případě dodatky té nájemní smlouvy, pokud už tam bydlím díl. Každý rok se mi třeba dodatkem mění nájemní smlouva nebo prodlužuje i třeba pracovní smlouvu, pokud tam něco nekoresponduje, nějaký přehled příjmu, a i smlouvy o energiích, tam jsou nastavené nějaké tarify, paušály, tak abychom v tom uměli číst a nacházet jako souvislosti komplexně. Mm-hmm.
0: Ve vaší praxi pomáháte také s hledáním bydlení pro lidi v nouzi. Sama jste mi před vysíláním říkala, že je to v top trojce témat, které řešíte. S jakými komplikacemi se setkáváte?
1: Ano, ano, určitě můžu potvrdit, bydlení a jeho problematika je skutečně top 3 v našem poradenství. S jakými komplikacemi se nejčastěji setkáváme, tak na území Zlínského kraje je to opravdu nedostatek toho dostupného bydlení. Mhm. Takže klienti přicházejí do toho poradenství s tím, že ta škála je jako obrovská, ale to dostupné bydlení, tam je to jako značně omezené. Také se setkáváme s komplikací i ze strany klientů, že opravdu je tam tak vysoká zadluženost, že pro ně standardní bydlení není třeba aktuálně možné. Proto je ta práce u nás delší, takže začínáme řešit tu finanční situaci a později až třeba nějaké standardní bydlení. A taky jsou u nás komplikace, u naší cílové skupiny jsou vysoké vstupní náklady na to bydlení. Když se máme bavit o nějakém trhu, tak je tam vždycky odměna té realitní kanceláři, pak nějaká jako vratná kauce a pak samotné to nájemné, takže ty počáteční náklady jsou velmi vysoké.
0: Hostem páteční poradny je zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová. Máte otázky, tak volejte na číslo k nám do studia to je 221 555 210. Nebo pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: písničce jsme zpět s páteční poradnou. Dnes ji věnujeme pomoci v nouzi s bydlením. Hostem je sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. Jaké formy pomoci jsou dnes dostupné lidem, kteří nezvládají hradit náklady na bydlení?
1: Tak když se máme bavit o té finanční pomoci, tak tam bych zmínila ty dávky od státu, ty budou dneska zásadní i při tom našem rozhovoru, ale i vlastně ty sociální a dluhové poradny, na které stále apeluji, tak mohou například pomoci při sestavování rozpočtu. Může to být v některých případech jako velmi důležité. Ti lidi už jsou třeba zacyklení a nevidí tam nějakou možnou úsporu nebo nějaký ten finanční postup, který by šel jinak. Takže tohle hodnotíme jako velmi efektivní. Jsme schopni vlastně doprovázet ty žadatele nebo ty klienty na úřady, aby jsme podpořili vlastně při komunikaci. Můžeme podpořit i při komunikaci se samotným třeba pronajímatelem, pokud by se tam mělo jednat o nějakou dohodu třeba těch vysokých nákladů. Mohou pomáhat i obce a nebo i třeba dodavatel energií. A pokud už by šlo opravdu do tuhého a nebylo by tam možné to standardní bydlení, tak tady máme i nějaké sociální služby v podobě nějakých třeba azylových domů a nocleháren.
0: Když zmiňujete obce, to se ale týká spíš bydlení, které má ta obec ve vlastnictví.
1: Ano, bydlení, které má ta obec ve vlastnictví, ale vlastně v lednu roku 2026 byly zřízeny i takzvané kontaktní místa pro bydlení na městech. Takže i lze využít tady tuhle službu v současné době, protože se ještě dotváří zákon. To zatím funguje jako nějaké poradenství, ale do budoucna si od toho ty města slibují, že se jim vlastně od soukromých vlastníků podaří získat nějaké nemovitosti, kde právě ti zájemci na těch městech by měli mít nějaké dostupnější bydlení, ale říkám, dotváří se zákon, ještě se to nějak uhlazuje celé, ale kontaktní místa pro bydlení jsou zřízeny už teď a na to poradenství je možné tam dorazit i aktuálně.
0: Je to určené pouze pro příjemce sociálních dávek, nebo to není na tom nějak závislé?
1: Není to nějak závislé, k nám přichází i zájemci o službu a nejsou aktuálně třeba příjemci sociálních dávek. Myslí si, že to zvládají, ale v podstatě tím mapováním a nějakým finančním plánem my jsme schopni jim i třeba říct, že jsou tady i takové a takové pomoci, ale když se bavíme o kontaktním místu pro bydlení i třeba o uchazeče, o naši službu, nemusí automaticky být

0: příjemcem našich dávek, aby vlastně si přišel nechat jako poradit v téhle oblasti. Není to podmínka.
1: Mm-hmm. Trošku jste toho i zmiňovala, to, jakým způsobem vy pomáháte, že chodíte s lidmi na úřad a tak. Popište ještě víc tu vaši službu v krizi s bydlením při pomoci.
0: Tak tam záleží, jaká je ta pomoc potřeba, jestli ta pomoc je potřeba zasáhnout okamžitě, a začneme komunikovat i třeba s dalšími neziskovými organizacemi a třeba s obcí začneme na tom komplexně pracovat, anebo přichází zájemce, který ví, že třeba je ve výpovědní době, která bude trvat XY měsíců, a máme čas na to prozkoumat ten trh s těma realitama, ať už teda cestou těch realitních kanceláří nebo i bez realitních, ty možnosti jsou obě možné, nebo například zažádat si o nějaký sociální nebo městský byt, záleží na typu zakázky, jestli se tam musí jednat opravdu okamžitě a hledáme třeba ubytovny, obvoláváme, jestli jsou volné kapacity teď, anebo jestli řešíme bydlení za XY měsíců.
1: Mm-hmm. Co tady dělat v situaci, kdy už člověk obdržel výpověď z nájmu nebo mu hrozí vystěhování?
0: Určitě bych doporučila přijít se zase poradit. Vždycky je dobré prostě přijít a nechat si někým nezávislým tu situaci zhodnotit a ukázat možnosti a škálu řešení, která v té situaci existuje. Vzít sebou třeba tu nájemní smlouvu i tu výpověď, abychom se podělili, jestli je to v souladu s novým občanským zákoníkem, jestli to tak, jak to má být. Zmapujeme teda tu aktuální situaci, podíváme se na nabídky a podle typu zakázky teda na ty vhodné nabídky.
1: Jak lze řešit případy, kdy domácnost nezvládá platit vysoké zálohy na energie?
0: Tak v první řadě bych doporučila kontaktovat dodavatele energií, zjistit, zda lze upravit třeba ty zálohy, nebo si jednat třeba nějaký splátkový kalendář, jestli už tam nám utíkají ty platby, tak opravdu ta komunikace je vždycky základ. Snažit se i třeba hledat úspory energie. Ono to někdy člověk už dělá automaticky, ale možná tam opravdu nějaká ta úspora může být. A potom samozřejmě, pokud už je to finančně vytěžující a náročné, tak si třeba ověřit, jestli je tam nějaký nárok na podporu ze strany státu.
1: Ze své praxe máte pocit, že právě dodavatelé energie jsou ochotní komunikovat s lidmi o těchto problémech?
0: Záleží, v jaké fázi se ten problém nachází. Pokud vím, že se mi například změnily příjmové poměry a do budoucna je mi jasné, že mi tyhle platby mohou utíkat a může to pro mě být náročné, tak ta komunikace je vždycky jednodušší, než když ten problém je nějakou dobu a přichází se až pozdě. To, co se nám velmi osvědčilo, ať už v komunikaci s dodavatelem energie nebo s pronajímateli, je vždycky dobré přijít s nějakým konkrétním návrhem. Jak by to mělo vypadat, kolik jsem schopný hradit, od kdy to začnu hradit, protože to je to, co potom jako funguje tady v těchto situacích.
1: Říká sociální pracovnice Adéla Suhradová ze Zlína. Jsme tady i pro vaše dotazy. Číslo do studia je 221 555 210 nebo nám pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Konkrétně poradnu o pomoci v nouzi s bydlením se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou. Je tu i pro vaše otázky, a to na adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo na čísle 221 555 210. V nouzi s bydlením má pomoct takzvaná superdávka, kterou stát spustil v loni v říjnu. Jaké změny v oblasti podpory bydlení její zavedení přináší?
1: Zavedení takzvané superdávky představuje vlastně největší změnu v systému sociálních dávek za poslední roky. Takže to nové, hodně nové pro nás, pro všechny. V oblasti bydlení přináší především fakt jako zásadní změny, a to znamená, že nahrazuje několik dosavadních dávek najednou. Takže místo těch samostatných žádostí o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě se podává jedna žádost o jednu dávku. Takže už nepřicházím vlastně na ten pracovní úřad o příspěvek, přídavek, ale přicházím pro superdávku, která má vlastně několik složek, včetně té bydlící složky. A cílem vlastně je zjednodušit administrativu jednak pro domácnosti, tak i vlastně pro úřady. Nově se vlastně ta podpora toho bydlení posuzuje společně s celkovou tou situací domácnosti. Takže se zohledňují nejen příjmy a náklady na bydlení, ale taky majetkové podpory. Jestli mám tu mobil, jestli mám naspořené nějaké peníze, všechno to tam zastropované, omezené, takže to se všecko zohledňuje. A u lidí, kteří mohou pracovat, tak se vlastně zkoumá jejich pracovní aktivita, protože v té superdávce je zahrnutý i pracovní bonus. A pomoc tak má být více zacílena na domácnosti, které ji skutečně potřebují. Podává se jedna žádost za celou domácnost, takže tu žádost podává jeden zletilý člen. Nutno říct, že opravdu musí být zletilý, ale lze ji vyřídit i elektronicky. Určitě už jsme viděli z nějakých reklam z televize Jenda. Je to aplikace, která je pod zkratkou jednoduše na dávky a měla by tak celý proces zjednodušit. Neznamená, že už nemůžu přijít na kontaktní pobočku úřadu práce, ale opravdu se to snaží ten stát celé zdigitalizovat a zjednodušit jak pro toho uživatele, tak potom pro ten stát. A teda ta podpora bydlení, jak už jsem říkala na začátku, zůstává součástí toho systému. Neznamená, že by přestal přispívat z náklady na bydlení, ale mění se vlastně ten způsob, jakým je ta pomoc poskytována. Takže ta bydlící složka, ona tam je schovaná pod tím názvem superdávka.
0: Takže to není tak, že když člověk zažádá o superdávku, tak musí mít zájem o všechny ty její složky, ale zažádá o superdávku, ale chce vlastně jenom příspěvek na bydlení, ale musí být posouzen celkově.
1: V podstatě ano. Už to nejde tak, jdu si pro přídavek, jdu si pro superdávku. Nejdu si pro příspěvek nebo doplatek, jdu si prostě teďka jenom pro tu superdávku. A z té superdávky se vyselektují oblasti a kolik vlastně peněz to bude.
0: Jak se nově posuzují náklady na bydlení a nárok na podporu?
1: Já už jsem se toho trošku dotkla a tam teda, že se zohledňují nejen příjmy a náklady na bydlení, ale i ty majetkové poměry. Stát nám říká, že můžu mít našetřené samozřejmě nějaké peníze, nevylučuje se to, ale jsou tam nějak zastropované ty částky. To samé i automobil, že prostě nemůžu mít více než jeden a více automobil. Může mít jeden automobil, já, domácnost, nějaký jako určitý počet, takže to se jako mění. A ty nároky na podporu, tak tam se bavíme o tom, že by měl být nějak změněný, nebo už samozřejmě je ten koeficient toho, jak se vypočítává ta bydlící složka. Dřív to byl nějaký násobek životního minima podle normativních nákladů v ostatních městech, kromě Prahy, podle počtu obyvatel. Teďka by ten koeficient měl být trošku jinačí, ale přiznám se za mě, že to vyšší dívčí, naštěstí na to máme kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ten koeficient je jiný, proto ta bydlící složka může vycházet nově jinak, než aktuálně byl vyplácen ten příspěvek na bydlení, zvlášť u osob v tom přechodném období.
0: A podle těchto indikátorů tedy už pobírají superdávku noví žadatelé, ale ti, co už dříve dávky čerpali, jsou aktuálně v takzvaném přechodném období a změna by je měla čekat v srpnu. Jaká?
1: Ano, ta změna bude v srpnu, že se jim teda vlastně překlopí ty dobíhající dávky na tady tuhle super dávku, o které se bavíme, a to znamená, že se jim přestanou vyplácet výše původních dávek, které vykryvaly v tom přechodném období, protože už oni o tu super dávku musí mít zažádáno, ale aby ten stát měl nějakou vůli a aby ti poběratele těch dávek měli nějaký čas, tak jsou teďka v tom přechodném období, které se nám teda bohužel trošku prodloužilo, ale tak to je, my s tím nic nenaděláme. A ta změna, která je čeká, takže vlastně ta srpnová dávka může být jiná než těch XY předtím, protože jak už jsem říkala, je to nová superdávka, nové posuzování, nový bydlící koeficient, tak ta superdávka může být rozdílná ať už kladně nebo záporně, tam už to zase záleží na individuálním posuzování, jak je ten člověk aktivní na pracovním trhu, jaké jsou normativní náklady v tom místě, kde žije. A to už nedokážu teďka takhle jednotně říct, jak ta superdávka vlastně bude vypadat v číslech.
0: Dnes na dotazy odpovídá sociální pracovnice Adéla Suhradová ze Zlína. Po písničce nás čeká poslední část naší poradny. Proto pište své dotazy na mail studio.zlina@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Se mnou ve studiu je Adéla Suhradová ze zlínské organizace Romodrom. Povídáme si o možnostech pomoci v nouzi s bydlením. Své dotazy ještě chvíli můžete psát na mail studio.zlina@rozhlas.cz nebo volat k nám do studia. Číslo je 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji. 221 555 210. Vláda na podzim ještě plánuje v superdávce nějaké změny, co se týká příspěvku na bydlení v rámci té superdávky. Tak mě zajímá, pokud ty změny budou, musí lidé znovu vyplňovat nějaké formuláře?
1: Podle dosud zveřejněných informací nemusí. Ta samotná změna výpočtu těch normativních nákladů by neměla znamenat, že budou muset všichni vlastně ti příjemci podpory podávat novou žádost nebo znovu vyplňovat ty formuláře. A ten důvod je k tomu poměrně jednoduchý. Mění se parametr, podle kterého vlastně ten úřad práce bude vyplácet tu dávku anebo vypočítávat, nikoli v základní způsob podání žádosti. Takže to podání žádosti by nemělo mít vliv na to, jak to ten úřad práce bude vypočítávat.
0: A pokud se teď pověnujeme právě podávání žádosti v novému systému superdávky, na co by si lidé měli dát pozor?
1: Aby správně uvedli všechny členy domácnosti, aby si připravili všechny podklady o bydlení, pravdivě uvádět příjmy a majetkové poměry, když nastanou nějaké změny, tak opravdu je hlásit včas a využít toho elektronického podání. Ono se to zdá jako náročný proces, ale opravdu z praxe je to několikanásobně urychlenější díky tomu, že ten systém Jenda, jednoduše nadávky, je velmi interaktivní, navádí tam ty občany a je to jednak pohodlnější, zrychlenější, mám nějaký digitální přehled, můžu přesto komunikovat s tím úřadem, takže tak, jak na to apeluje ten stát, tak my samozřejmě ho podporujeme v rámci toho poradenství, ale pokud opravdu se jedná o velkou překážku tohoto podat, tak samozřejmě ty možnosti nevymizely, ale samozřejmě ten digitální svět je tady s náma, tak se snažíme s tím pracovat, jak nejlíp umíme.
0: Jaké nejčastější otázky nebo obavy ohledně superdávky zaznamenáváte u svých klientů?
1: Úplně nejčastější, budeme na tu superdávku mít nárok. Mm-hmm. Jo, to je jedna z nejčastějších otázek. Budu muset znovu dokládat to, co už stát vlastně ví. Jedná se to u těch lidí, kteří jsou v dávkovém systému opakovaně a dlouhodobě. Co když udělám chybu v žádosti? Jak se bude kontrolovat můj majetek? Když mi ta dávka vyjde nižší? Co vlastně mám dělat, protože to opravdu, jak už jsem zmiňovala, může se to projevit jako záporně v těch číslech, ta dávka, takže i tady tyhle otázky dostáváme a pak se nás i zájemci, klienti ptají, jestli je ostuda žádat o pomoc. Samozřejmě my se snažíme k tomu přistupovat tak, aby naši klienti nebyli závislí na tom dávkovém systému. Snažíme se k tomu přistupovat jednotlivě, ale zase, když je ta osoba a individuálně se vyhodnotí ta situace, tak ten dávkový systém je prostě pomoc a podpora tady těm občanům a snažíme se s tím, co nejefektivněji a nejlíp pracovat, jak umíme.
0: Ještě mě zajímá, jak postupovat, pokud domácnost ví, že v příštích měsících nebude schopna pokrýt všechny náklady na bydlení.
1: Určitě začít tím, že si udělat nějaký rychlý přehled, sednout, tuška, papír, je to nejefektivnější, co tady v té situaci může být, nečekat na komunikaci s pronajímatelem, tam už jsem apelovala na začátku toho dnešního rozhovoru, že ta komunikace je strašně důležitá, kontaktovat i souběžně třeba dodavatele energií, ověřit si možnosti podpory. Třeba u nás poradenství, opravdu to pro někoho může být zmatečné, je tam toho hodně, takže klidně si i vybrat nějakého toho poradce, který tím celým procesem provede a zabránit tomu, aby se třeba i ty problémy řešily nějakýma půjčkama a začít řešit ty varianty bydlení opravdu včas.
0: A tím to končí naše páteční poradna. Dnes se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou o pomoci v nouzi s bydlením.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 11:45, posloucháte Český rozhlas Zlín. V této hodině jsme vám ve vysílání nabídli poradnu o možnostech pomoci v nouzi s bydlením. Mým hostem byla Adéla Suhradová, sociální pracovnice ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Mám na ně ale ještě poslední otázku. Co byste poradila lidem, kteří se třeba za svou situaci stydí?
1: Aby nečekali, až ta jejich situace bude opravdu vážná, a brát to poradenství, za které sem přicházím, brát jako nástroj. Mm-hmm. A nestydět se. Začít jedním malým krokem, nezůstávat na problém sám. Mm-hmm. To je často i taky taková berlička, a nehodnotit svoji situaci jako osobní selhání. Mm-hmm.
0: Žádost o pomoc je vlastně spíš taková osobní výhra než prohra.
1: Určitě ano.
0: Děkujeme za váš čas a nashledanou.
1: Také děkuji a naslyšenou.
0: Záznam poradny můžete později najít také na našem webu zline.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Život plyne dál.

0: Dopoledne je pomalu za námi. Jsem ráda, že jste ho mohli strávit s Českým rozhlasem Zlín. V této hodině jsme vám nabídli poradnu o pomoci v nouzi s bydlením. Další poradna bude na řadě v pondělí. Tématem budou nástrahy horkého počasí pro zvířata. Anna Randárová si proto pozvala slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 6. července po 11. hodině. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.
1: Správnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

Báječný mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí škola mladých odzemkářů. V létě se v Napajedlích bude konat cyklus koncertů Muzika pod ořechem. První představení je už dnes. Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil tábor. Češi na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu korun. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru naměříme až 27 stupňů. Polední zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Naradilkem. Hezký pátek. V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí týdenní škola mladých odzemkářů, kde se tanečníci z celé republiky učí tradiční valašský tanec. Kolik toho jde za pár dní zvládnout, popisuje lektor Roman Martínek.
2: Dá se naučit v podstatě celý odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování. Už stavíme samotný tanec, to znamená, už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
0: Na nádvoří nového kláštera v Napajedlích na Zlínsku dnes začne cyklus koncertů Muzika pod ořechem. Vystoupí skupina No Name Tribute Band. Další koncerty jsou pak naplánovány na 23. července a 21. srpna. Akci pořádá Klub kultury Napajedla. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů, kterým organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
6: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno. Zpočátku může být i oblačno, večer pak očekáváme oblačnosti méně a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V ulici Nádražní ve Starém městě na Uherskohradišťsku bourala dvě osobní auta. Ze zpráv bylo vše, další za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkný den, přátelé. Ano, začala Morava krásná zem, pořad plný pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Úvodní polku Josefa Uhra v té staré forotě zahráli žadoviáci. No a kdo má svátek, jsou to Radomírové a Radomíry, to u nás. Na Slovensku pak Miloslavové. Přeji vše dobré. No a samozřejmě, že si i dnes vyslechneme nějakého toho šikovného zpěváčka či zpěvačku, kteří se k nám dovolají v rámci projektu Prázdniny u babičky. A prostor jim dáme hned po následující písničce. Teď ještě telefonní číslo 726 465200 a teď Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: Tak to byla krásná lidová široký jareček, no ale já už jsem teď zvědavá, co nám asi zaspívá devítiletá slečna Alice Valerová z Traplic, která se právě dovolala do projektu Prázdniny u babičky. Tak Alice, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nazdar, tak napřed mě řekni, jak ti doma říkají.
1: No, Ali nebo...
0: Ali, tak já ti budu Ali. Říkat taky Ali, jo? Tak dobře. Jo. Tak Ali, já doufám, že jsi připravena, aby si potěšila svým zpěvem naše posluchače a věř, že jich je hodně, tak velké publikum si asi ještě nikdy neměla. Tak nám hned řekni, jakou písničku nám zaspíváš.
1: Já vám zaspívám písničku Beskyde, Beskyde.
0: Výborně, tak můžeš spustit.

0: Nádhera. Ale to tedy Borek, kapitánčík, určitě slyšíš, jak tady nahlas tleská. To bylo úplně bezchybné, intonace bezchybná. To bylo opravdu velice podařené vystoupení od Alice Valerové. No a teď mě, Ali, pověz, co tě tady ještě kromě toho zpěvu baví.
1: No, já dělám aerobik, takže mě baví aerobik, takže...
0: Aerobik, no tak ale to klidně můžeš spojit ten zpěv s tím aerobikem. Tam můžeš zpívat a tancovat přitom. No, šikovná holčička seš a ještě mě pověz, jak

0: taky zdravím. Zdenku, babičku. A někdy si s babičkou i zaspíváš, Ali?
1: Ano.
0: Ano, no tak to je vidět, že to je zpěvná rodina. My jsme velice rádi, že se dovolala právě Alice Valerová, která nám opravdu podařeně ukázala, jak krásně umí zpívat. Zaspívala pěknou lidovou Beskyde, Beskyde. No Ali, já už ti přeji jenom krásné Vánoce. No, Borek tady na mě mává, že ne, no já ti přeji krásné Vánoce, ale také ti přeji krásné prázdniny. Ali, tak a máš ráda Vánoce, když už jsme u Vánoc?
1: Ano.
0: Ano, jasně, tak kdo by neměl, že jo. Tak jo, tak to se mě podařilo, takže Ali, opravdu krásné prázdniny. No a pakliže se ti podaří třeba, že tě vylosují v tu neděli, blahopřání s písničkou, tak potom můžeš zavítat do brněnské zoologické zahrady a tam tedy je spousta zvířat. Které zvíře máš nejradši? Ještě mě na závěr řekni.
1: Tak zvíře asi...
0: No?
1: Pes.
0: Psa, tak jo.
1: A zezo asi... Surikatu.
0: Jo, surikaty, ty nemají chybu. Ty já mám taky ráda. Tak jo, tak se Ali měj hezky. Teď ti skutečně přeji krásné prázdniny i babičce Zdeničce. No a pro tebe hudební dárek a ten teď předá Moravěnka, takže nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Zahrádka zelená v podání Moravěnky a byla to písnička věnovaná dnešní zpěvačce Alici Valerové z Traplic. Ještě jednou děkuji, byl to skutečně ale podařený zpěv, jen tak dál. No ale teď už mohu přivítat, no, respektive pozvat mezi nás paní Božku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vás moc poprosit o hudební dárek pro vaši věrnou posluchačku a naši tetinku Aničku Guričovou ze Žeruteku z

0: Jeruzalema k nedělnímu významnému jubileu 95 let. Milá tetinko, za všechnu starost, za vaše ruce, za všechny vrásky a za dobré srdce, za vaše děti, které jste vychovala, za lásku, kterou v srdci máte, za optimus, který rozdáváte, za to, jak jste vždy skromně žila, kež byste celou stovku oslavila, za to vše dík. K životnímu jubileu, které se v letošním roce dožíváte, vám přejeme dobrou pohodu, osobní spokojenost a hodně zdraví do dalších let. To vám přeje rodina Popelková ze Květné, Guričová z Nivnice a já Božka a Helmut ze Stuttgartu.
1: Ano.
0: Paní Ostrá, moc děkujeme vám i celému vašemu týmu.
1: Nemáte vůbec za co, paní Božko. Tak písnička to bude také krásná. Doufám, že paní Anička Guričová si užije krásné písničky. Stejně tak, jako si užila těch vašich laskavých slov. Paní Božko, zdravím vás, stejně tak zdravím i Helmuta. Někdy nashledanou. Nashledanou. Tak a teď už paní Zdena z Horních Bojanovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a dneska bych chtěla nechat zahrát našemu vnukovi Adamu Vlachovi z Horních Bojanovic, který dneska slaví 24. narozeniny. Takže Adámku, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, hodně úspěchu ve škole a všechno, co si sám přeješ, ať se ti splní. A přeji ti to všichni, kdo tě mají rádi.
1: Ano, děkuji. A za všechny babička plná energie, paní Zdena. No, paní Zdeno, já vám přát tedy krásné Vánoce, jako před chvilkou jsem Aličce přála nebudu, protože, jak vím, vy máte vždycky kolem těch Vánoc opravdu plné ruce práce, že? To se nezastavíte.
2: Ano.
1: Takže já vám popřeji krásné léto. Naschledanou.
2: Děkuji moc vám taky. Naschledanou.
1: A už přání. Dnes slaví kulaté životní jubileum pan Josef Kocanda z Moravského Krumlova. Milý tatínku, při příležitosti tvých krásných 80. narozenin ti přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, dobré pohody a úsměv na tváři. Celý život si pracoval v zemědělství, radost ze zahrady a péče o náš vinohrádek a tě i nadále naplňuje pocitem lásky a štěstí. A tě neopouští tvůj neskutečný elán do života, pracovitost a dobrá nálada. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal, za tvou péči a laskavost. K tvému významnému jubileu ti s láskou a s úctou blahopřejí manželka Dobruška, synové Oldřich a Josef s rodinami, vnoučata a pravnuk. No a s krásnou písničkou nastupuje Podhoranka.

0: Tak Podhoranka dohrála krásnou písničku Miloslava Procházky a Stanislava Pěnčíka. Děkuju vám, tatíčku. No a já už dávám prostor další milé posluchačce. Je to posluchačka z Lysic, paní Věra Němcová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych měla takovou prozbu. Dneska má můj syn Ladislav Němec má 64 roku. A tak já bych mu chtěla popřát za nás, za všechny, hodně zdraví, hodně štěstí a aby měl úspěch, jezdí s Daimlerem s autem hasičským, jezdí on na takový různý ukázky, tak aby měli úspěch. A tomu přeji já, jako mamka, manželka Jitka a si a druhej a bratr Zdenek rodinu. A moc děkuju a zdravím vás
0: do Lysic. Já vás zdravím do Lysic, paní Věro. Pěkně jste předala přání vašemu synovi. Nashledanou.
1: Děkuju moc, nashled.
0: Nashledanou. No a tady je vinčování pro manžele Josefa a Vojtěšku Sábovi z Bylnice. Milá maminko, milý tatínku, neslavíte úžasných 50 let společného života. Půl století plného lásky, porozumění, radosti i výzev, které jste vždy zvládli ruku v ruce. Vaše láska je pro mě inspirací a ukazuje mi, jak krásné a silné může být spojení dvou srdcí. Děkuji vám za všechno, co jste pro mě udělali, za všechnu tu lásku, kterou jste mi po celý život dávali. Přeji vám ještě spoustu společných chvil, strávených ve zdraví a dobré pohodě. To vám všem ze srdce, to vám oběma ze srdce přeje dcera Pavla. No a k přání se připojuje i přítel Martin a vnuci Filip a Tomáš. Babičce a dědečkovi moc děkuji za podporu, starostlivost a lásku, kterou jim od malička dávají. Šohají pak potěší pěknou písničkou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
5: No a teď už opět Morava krásná zem. Telefon k nám do studia 726 46 5200 a mám tady telefonát ze Šlapanic, je to paní Lída. Dobrý den.
6: To jsem ráda, že jsem se dovolala. Já vám chci poděkovat za tu srdcovku, paní Ostrá.
5: Tak já jsem ráda, že jste poslouchala, že vám neunikla ano, ta vaše písnička.
6: Ano, poslouchala jsem, měla to špatný spojení, víte, tak mě to syn spravil.
5: Jo.
6: A taky zdravím vás a pana Borka. Tu písničku taky vám posílám, co teď budete hrát. A moc krát děkuju, dědeček a já jsme to slyšeli.
5: Tak já zdravím i dědečka, jo? Paní Lído.
6: Ano.
5: A věřím, že se bude líbit i další písnička. No možná, že si při ní i zaspomínáte, protože ta písnička se jmenuje Zpátky do dětství, tak budete vzpomínat, jak jste prožívali třeba zrovna prázdniny, když jste byli malí. Tak jo.
6: Ano, ano, ano. Tak a dědeček jsem... to hrával taky, když hrával u toho Francima tam v těch...
5: Ano, tak dědeček těch... muzikant.
6: Je muzikant,
5: tenci,
6: ano,
5: jo,
6: byl
5: jo.
6: Muzikant, už má 91 roku.
5: Je teprve, paní Lído, slyšíte, jakému
6: ano.
5: životnímu jubileu my tady kolikrát blahopřejeme, tak dědeček má ještě co dohánět. Tak jo, za chvíličku zazní, není zač,
6: nashledanou.
5: No a dnes slaví krásných 50 let kamarád Michal Mandelík z Modřic. Čtu dál, my mu přejeme hlavně zdravíčko a pohodu na dovolené, to oslavíme, pusu homolčata. A teď už aktiv klubu zasloužili hasičů Jihomoravského kraje, protože zítra v sobotu 4. července bude slavit 79. narozeniny sestra Marie Ronková ze Svatobořic. Takže drahá sestro Marie, nebo Maruško, nebo Majko, mějte se moc hezky, hasiči vám touto cestou samozřejmě za všechnu tu vaši práci, kterou jste pro ně vykonala, děkuji z celého srdce. No a z celého srdce vám přeji do dalších let jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu. Tak ještě jednou na vaše zdraví. No ale teď už slíbená písnička Zpátky do dětství.

0: Tak jsme se s Vlčnověnkou vrátili zpátky do dětství. Byla to krásná písnička Ladislava Prudíka a Václava Babuly. No ale už tady mám další dva telefonáty a myslím, že oba volající nesou stejné křestní jméno Antonínové, ale teď už dávám slovo panu Tonkovi. Pane Tonku, tak teď už můžete přát. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Řínko. Chtěl bych nechat zahrát kolektivu seniorů, který má dnes raz pro vzpomínky. Hola, hola, DSP, Eko volá. Čas letí jako bláznivý, už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli. Tak teď máme možnost to napravit a to zavšak, dokud se ještě poznáme. Sejdeme se v pátek, to je dne 3. července 26 v 16 hodin. Odpoledne u Blaničky a Mirka Řežábkových v obci Březí. Každý si sebou přinese něco málo na zub. Jeden malý talířek, co kdo má rád, čím rád hostí své přátelé, pití bude zajištěno. Konec hlášení z Pentagonu. Omlouvám se za neúčast kvůli zdravotním stavu. Zdraví Tonek Rusňák.
0: Pane Tonku, ale děkuji, určitě Žínko, těch 16 hodin začnete myslet na ně, že jo?
1: Ano,
0: a budete
1: ano.
0: Duchem s nimi, tak je to od vás velmi milé, že jste nezapomněl. Teď už se rozloučíme, ano. Nashledanou.
1: Nashledanou, Žínko,
0: no a teď už pan Antonín. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, i vy všichni posluchači Českého rozhlasu Brno. Paní Ostra, prosím o písničku k narozeninám pro skvělého chlapa kamaráda z obce Jablunka u Vsetína. Tím oslavencem je pan Olin Černocký. Milý Oline, přejeme ti k tvým narozeninám hodně zdraví, božího požehnání, hodně lásky od kamarádů, od přátel, od rodinných příslušníků, od děcek. A přejeme ti vše dobré, aby ta tvoje pumpa a ten optimismus fungoval, to srdéčko, jako myslím, tu pumpu, víte, to srdéčko, aby ta pumpa fungovala dál a ten úsměv na tváři, ať rozdáváš všady kolem dokola, jak do štělška. To ti přeje k narozeninám, Oline, Tonda s rodinou.
0: Výborně.
2: Tak. Ať vám, paní Ostra, děkuju za
0: písničku. Výborně jste to doplnil. Doplnil jste výborně tu pumpu, protože mnozí by si mohli myslet, že třeba pan Olin Černocký vlastní nějakou pumpu, že, benzínovou, a možná, že už by tam zamířili načerpat pohonné hmoty. Ne, pan Olin samozřejmě... Jedná se o srdeční, že? Asi záležitost. No, toto bylo velmi srdečné přání od pana Antonína. Tak, pane Antoníne, někdy zase nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Nashledanou. Tak a já ještě poprosím Borka, aby si teď připravil písničku Vinobraní. Tak, děkuji. A další přání. Dnes slaví krásných 37 let náš velmi dobrý kamarád Joška Kotačka z Hluku. Joška je známý milovník dechovky, myslivosti a všeho, co se dá dobře sníst a zapít. Zkrátka odborník na životní pohodu. Milý Joško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, vždy plný talíř, plnou sklenici, přesnou mušku a ať dechovka hraje tak dlouho, jak jen to půjde. Nechybí samozřejmě ani boží požehnání tobě i celé tvé rodině. Z celého srdce blahopřejí kamarádi Petr a Martin. No a 4. července, tedy zítra, se dožívá krásných 70. narozenin paní Marie Hlávková z Trstěnic. Z celého srdce jí vše nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání a radosti z každého dne přeje celá rodina Hlávkova a také Havelkova. Všech 10 vnoučat posílá velkou pusu a ještě: maminko a babičko, jsme rádi, že tě mezi námi máme. Těšíme se na zítra, až to všechno oslavíme a budeme na tento krásný den ještě dlouho vzpomínat. Užívej si s rodinou a tvoje vřelé srdce a tě s námi ještě mnoho dalších let. A ještě svojí babičce Marii Brhelové z Kunovic u Uherského Hradiště posílám jen tak pro radost nějakou hezkou písničku. No a kdo pak asi na babičku myslí? Beata Blahová. A teď už slíbené vinobraní.
3: Český rozhlas

To bylo vinobraní Antonína Perničky v podání Stříbrňanky. No a dnes slaví krásné životní jubileum náš milovaný tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Horák Stupes. A přání, náš milý oslavenče, přejeme ti k 80. narozeninám z celého srdce pevné zdraví, optimismus a spokojenost. Máme tě moc rádi. Babička Zdeňka, Iva a Lenka s rodinami. A Málka, Julinka a Aneška posílají dědovi velkou pusu. No a na řadě je vinčování pro Mirku Zahrádkovou z Dubňan, která právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání jí přeje rodina Rybová. Poslední prosíme o písničku pro pana Radomíra Valníčka z Troubek, který slaví dnes svátek. Přejeme mu moc a moc zdraví, štěstí a rodinné pohody. No a tomu přeji Mitkovi písničku Zahraje šohajka.

V podání Šohajky zazněla Svícová, Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka. A ještě, přátelé, než se rozloučíme, tak pozvánka. Mužský pěvecký sbor Dolní Dunajovice pořádá 4. července už 18. ročník setkání mužských sborů s názvem A když dojde Sobotěnka. Zároveň si také připomenou 25 roků od založení sboru. V programu vystoupí opravdu velké množství mužských sborů. Na cymbál doprovodí cymbálová muzika Šmitec a od 20 hodin pak budou vyhrávat Vacenoviáci. Začátek je v 16 hodin, tak přátelé, jste všichni zváni od mužského pěveckého sboru z Dolních Dunajovic na krásné setkání. No ale teď už je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Užijte si dnešní den v pohodě. Ještě jednou zdraví malou zpěvačku, 9letou Alici Valérovou z Traplic. No a s vámi se loučím. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostráno a na závěr je to kovářská polka Josefa Tumse, podání Boršičanky Antonína Koníčka.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na silnici mezi Pozlovicemi a Podhradím čekají řidiče komplikace. Bude se opravovat spojnice mezi oběma místy. Ve Valašském Meziříčí začaly stavět nové byty na Štěpánově. Hotové budou za 2 roky. Ženy se mohou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasnou oblohu a na teploměru naměříme až 27 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dělníci začnou opravovat půlkilometrový silniční úzek mezi městy Sem Pozlovice a obcí Podhradí na Zlínsku. Rekonstrukce cesty bude stát necelé 4 miliony korun. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravy budou zahrnovat odvodnění a lokální rozšíření vozovky. Řidiči budou úsekem projíždět střídavě jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena světelnou signalizací. Práce začnou během července a dokončení stavby se předpokládá do konce září. Ve Valašském Meziříčí začala stavba nových bytových domů na Štěpánově. Vzniknout by tam mělo 650 bytů ve 4 domech. Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání prodej pozemků pod stavbou investorovi, a to za 11,5 milionu korun. Byty jsou podle mluvčí města Veroniky Mackové už v prodeji.
3: Projekt na Štěpánově se posouvá do realizační fáze. Radnice se dohodla s investorem na prodej pozemků už nyní, aby mohl bez problému zajistit financování stavby. Město má zároveň smluvně ošetřeno, že domy musí být dokončeny v dohodnutém termínu, tedy v roce 2028.
1: Pacientky se od začátku července mohou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
4: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy mohou nadále využít i původní způsob s žádankou. Interpol pátrá po 39-leté Anastázii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Úřady taky pátrají po možných komplicích.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, místy i oblačno, večer pak bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 27 stupni. Na Valašsku lokálně jen kolem 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Zahradní havarovala 2 osobní vozidla. V Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťku v ulici Dědina se střetlo nákladní a osobní auto. Ze zpráv vše.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Tak jsme připraveni do vysílání opět. Patrik Rozehnal.
6: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
5: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
6: Kapku, ano.
5: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
6: Netuším.
5: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
6: A?
5: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
6: Ale to dělám, to už dělám.
5: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brejle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: teda
5: život.
0: Co je nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi,

0: Bo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
1: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
0: tak nebo to
1: jsme
0: není netušili, ono.
1: Tak to je v klídku.
0: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
2: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
0: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
1: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
0: většinou
1: věk, nebo
0: co stres,
1: to je? Stres?
0: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
1: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
0: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těch vedrech, kde ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici. Že?
1: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
0: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
1: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
0: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
1: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
0: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
1: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
0: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému. Ale když se ptáte takhle, tak schválně, tak Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
2: Napadají mě dvě věkové hranice, no. Tak plnoletost a

0: pak třeba 65.
1: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
2: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. No, i u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. je to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano. Takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety na hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: No,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po
0: se.
1: Vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teď v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak
1: ano.
4: si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, ano. jako že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Haldemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, a ještě se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: na
1: preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: to spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: To určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebe naplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdamlová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dopravu na Velehrad o víkendu posílí kyvadlové spoje ze Starého Města a Uherského Hradiště. Lidé z Valašska už kvůli specializovanému vyšetření pohybového aparátu nemusí jezdit do okolních měst. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru naměříme až 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Matěj Neradilek. Autobusovou dopravu na Velehrad posílí o víkendu dva kyvadlové spoje. Výjíždět budou z autobusového nádraží v Uherském Hradišti a ze železniční stanice ve Starém Městě. Zastávky jsou naplánované ve Zlechově nebo Tupesích. V provozu budou v sobotu od 14 hodin do půlnoci a v neděli od 6:30 ráno do 6:30 večer. Podrobnosti dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Ty spoje budou jezdit kyvadlově. V podstatě jakmile se spoj v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě naplní, tak odjede směrem na Velehrad a po skončení akce zase nazpátek. Cena kyvadlového jízdného v základní sazbě je 40 korun, poloviční 20 korun.
0: Autobusy budou jezdit také z odstavného parkoviště na Tovární ulici ve Starém Městě. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí začala nově nabízet ultrazvuk pohybového aparátu. Lidé s bolestmi kloubů, šlach nebo svalů tak za specializovaným vyšetřením nemusí jezdit do okolních měst. Je rychlé, bezbolestné a nezatěžuje tělo zářením, vysvětluje Andrea Jalůvková ze společnosti Agel.
3: Ultrazvuk pohybového aparátu je určen především pacientům trpícím bolestmi ramen, loktů, kolen či kyčlí po úrazech nebo při dlouhodobých obtížích. Ultrazvukem dokážeme odhalit záněty šlach, svalová poranění, výpadky v kloubech, ruptury šlach či posttraumatické změny měkkých tkání.
0: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU ČSL Marek Výborný je přesto považuje za kosmetické. Jednací řád si podle něj zaslouží hlubší změny.
4: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
0: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali, návrh opozičního hnutí STAN neprošel. Podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen. Třetí nejoblíbenější značkou byla značka Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, zpočátku odpoledne může být i oblačno, večer se pak bude oblačnosti vyskytovat méně, bude jí postupně ubývat. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 27 stupni, na Valašsku lokálně jen kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 432 mezi Hulínem a Pravčicemi na Kroměřížsku na trase Kroměříž-Holešov havaroval motocykl. Místem se teď projíždí kyvadlově a dopravu řídí policie. Na silnici 1/49 ve Zlíně v ulici Vizovická je ve směru do centra města předmět na vozovce. Jedná se o utržený brzdový kotouč z osobního auta. Zprávy končí a teď dobré páteční odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné odpoledne, 5 minut po 14. hodině mám dobrou zprávu. Kromě toho, že je pátek, tak 3. červenec znamená také, že před námi jsou rovnou 3 volné dny. A během víkendu navíc také dny lidí dobré vůle na Velehradě. I tomuto svátku se věnujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a věnujeme mu zvýšenou pozornost. Na letošních dnech lidí dobré vůle ve Velehradě bude k vidění mimořádně vzácná relikvie například. I o tom bude řeč. O co jde a proč právě letos připutuje do Velehradu, to se dozvíte už po písničce. A na trase ze svatého Hostýna právě do Velehradu je také naše regionální stopařka Petra Sedláčková v zástupu poutníků. I s ní se spojíme kolem 14:15. A vy, pokud vám to třeba zrovna zdravotní stav nedovoluje nebo aktuální okolnosti, se tedy můžete alespoň takhle virtuálně pomocí Českého rozhlasu Zlín této pouti také zúčastnit. Ať je vám s námi dobře, o to se budou starat také interpreti. Hned ten další bude Dan Bárta. Krásné odpoledne přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: nám letí. Ve Velehradě už zítra začínají Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos si návštěvníci budou moct prohlédnout také mimořádně vzácnou relikvii, lebku svatého Lukáše. Ve studiu Českého rozhlasu Zlíně už teď se mnou reportérka Michála Kočendová, která má k tématu podrobnosti. Těšíme se na ně. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Míšo, kde si lidé tedy budou moct lebku prohlédnout?
1: Lidé si ji budou moct prohlédnout po oba dny slavností, tedy v sobotu a v neděli ve Velehradské bazilice, kde přesně upřesňuje tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Lebka bude vystavena na Velehradě v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana a lidé zde budou mít možnost se u této zácné relikvie pomodlit nebo ji uctít.
1: Organizátoři ji do Velehradu nepřivezli náhodou. Letošní cyrilometodějské slavnosti jsou totiž věnované lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a dalším zdravotníkům. A právě svatý Lukáš je od prvních staletí křesťanství jejich patronem.
0: Odkud vlastně tato relikvie do Velehradu přicestovala? A kdo byl svatý Lukáš?
1: Lebka je běžně uložená v katedrále svatého Víta na Pražském hradě jako součást svatovítského pokladu. Do Prahy přivezl už císař Karel IV. Ve 14. století. Svatý Lukáš byl evangelista, autor jednoho z evangelií a skutků apoštolů. Podle tradice byl zároveň lékařem a proto je dodnes patronem lékařů a zdravotníků.
0: Jakým způsobem bude lebka ve Velehradě zabezpečena? Není to tak dávno, co Česko řešilo krádež lebky svaté Zdislavy. Mluvili jsme o tom i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Pořadatelé potvrzují, že relikvie bude pod přísným dohledem. Konkrétní opatření ale z pochopitelných důvodů nechtějí zveřejňovat. Jak už si zmiňoval, opatrnost je větší právě kvůli květnové krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí. Policisté ji později našli zabetonovanou, restaurátoři ji očistili a na konci května se relikvie vrátila zpátky. Místo skleněné schránky na bočním oltáři je ale nově z bezpečnostních důvodů uložena v hrobce pod chrámem.
0: A pojďme to téma rozšířit. Co dalšího letošní Dny lidí dobré vůle nabídnou, Míšo?
1: V sobotu večer program zahájí modlitba za vlast a naváže na ní benefiční koncert lidí dobré vůle, který bude přenášený i všemi regionálními stanicemi Českého rozhlasu Zlín, tedy těmi moravskými. Připravené jsou také výstavy, hudební vystoupení, setkání vozíčkářů nebo ruční přepisování Bible. Celé cyrilometodějské slavnosti pak v neděli zakončí poutní mše před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
0: I tohle byly informace reportérky Michály Kočendové o letošních Dnech lidí dobré vůle ve Velehradě, kde bude o víkendu k vidění i vzácná relikvie svatého Lukáše. Děkujeme a samozřejmě dozvíte se o akci i víc. Naslyšenou, Míšo.
1: Naslyšenou.
0: Do Velehradu na cyrilometodějské slavnosti totiž směřují už od včerejška taky pěší poutníci ze svatého Hostýna a mezi nimi je i naše reportérka Petra Sedláčková a s tou se spojím přímo do terénu už po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pěší pouť není jen o překonávání kilometrů. Cestou poutníci míjejí také zajímavá místa, která člověka přirozeně zpomalí a na chvíli zastaví. Na trase ze Svatého Hostýna do Velehradu, kterou právě absolvují desítky poutníků, je takových míst hned několik. Přímo z poutní cesty se hlásí regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková a já jí přeji dobré odpoledne. Hezký den.
2: Krásné odpoledne, Pavle. Já se ti hlásím z Oldřichovic, kam jsme asi před hodinou doputovali. My jsme dnes vyráželi v 7 hodin ráno. No a jak zaznělo, vyráželi jsme z významného místa, na kterém jsme zastavili už včera, z významného poustního místa. A po cestě do Napajedel, kde dneska je takový ten pomyslný konec druhé etapy, potkáváme míst zajímavých, opravdu velkou spousta.
1: A Petro, když tedy říkáš něco o těch zastaveních na trase, co si pod tím máme konkrétně?

0: odpoví náš duchovní průvodce, poutník Jan, kterého zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne také všem.
0: A pojďme teda si shrnout. Já jsem zmínila tři poutní místa, která jsme měli na zastávkách dneska. Štípský kostel, kostel v Oldřichovicích a čeká nás tady ještě hrob Aničky Zelíkové. Proč se na nich zastavujeme? Co na těch místech vlastně děláme? Osvětlete to trošku našim posluchačům.
2: Pardon, já do toho vstoupím ze studia trošku. Šlo by vylepšit tu kvalitu, která není úplně dobrá.
0: Haló. Není dobrá kvalita zvuku.
2: Šlo by, není bohužel poutníka Jana příliš slyšet. Petro, šlo by to nějak technicky vyřešit lépe?
0: Technicky my se zkusíme přesunout tady ven před budovu. Třeba nám to nebude tolik zlobit. Slyšíme se lépe?
2: Já tebe slyším dobře. Problém je s poutníkem Janem, tak možná blíže k mikrofonu.
0: Zkusíme znovu. Takže ještě jednou otázka zůstává stejná. Zkusíme znovu. Proč jsou důležitá ta poutní místa?
1: Místa jsou důležitá. Po té stránce duchovní, ale také po té stránce práce.
2: Tak já se musím omluvit, opravdu ta technická kvalita není dobrá. Možná Petro, kdyby si ty třeba tlumočila, nevím, co se tam děje, jak technicky je to vyřešeno. Haló, Petro, slyšíme se?
0: Slyšíme se.
2: Bylo by možné, aby si ty tlumočila, co říká poutník Jan, protože je to
0: určitě
2: zajímavé, ale opět nám ten signál vypadává, tak asi by to byla nejlepší varianta, protože jsme na to zvědaví všichni.
0: Určitě, já tedy přetlumočím, co právě teď zaznělo. Zastavovali jsme včera, když jsme přespávali ve Štípě na poutním místě, jak poutník Jan už uvedl, a přestávali jsme tam proto, že samozřejmě je tam výborné, krásné moderní zázemí a také proto, že je to významným poutním mariánským místem. Takže jsme spojili příjemné s užitečným, na co se zmiňovalo už dvakrát dokonce a spolužákem a místním farářem ve Štípě je právě spolužák poutníka Jana, monsignor František Sedláček.
2: Dobře, děkujeme. Ještě něco na srdci, Petro?
0: My se chystáme ještě na další významná poutní místa s otcem Janem Peňasem, říká se mu poutník Jan. Jak jsem zmiňovala třeba v Napajedlech, hrob Aničky Zelíkové. Naši posluchači možná už znají z vyprávění. Anička Zelíková nabídla sama sebe Bohu za životy zabíjených malých dětí, které se děly někdy ve 30. letech minulého století. A tato osoba zanechala hluboký dojem na spoustu věřících tady u nás v okolí, takže i u jejího hrobu se zastavíme. To je asi tak ode mě prozatím všechno, co jsme vám chtěli z dnešních zajímavých poutních míst dělit. No a budeme se těšit zase naslyšenou o 17:30 večer.
2: Děkujeme za cenné informace. Byť tedy technicky to není vždy dokonalé, tak dokonalý je ten autentický zážitek, který nám zprostředkováváš ty i tví hosté z cesty. Tak šťastnou cestu dál a budeme se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět těšit. Naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková, která společně s desítkami poutníků míří ze svatého Hostýna do Velehradu, kde se už zítra konají cyrilometodějské slavnosti, zítra tedy začínají. Znovu se s ní spojíme dnes po 17:30 odpoledne a nahlédneme do zákulisí celé pouti, co všechno musí fungovat, aby se několik desítek poutníků mohlo každý den bezpečně vydat na další kilometry své cesty. Za chviličku také zjistíme, jestli nejen poutníci nezmoknou, případně se nebudou příliš potit. Prostě jaké bude počasí, zůstaňte s námi. A krásný pátek.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
5: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
4: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
5: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
4: Strom lásky mý.
5: Pavel Mašek
4: a Standa Ložek.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí

0: 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Tentokrát se budu smát já, zpívala Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jestli se na nás bude smát třeba i sluníčko, nebo naopak někdo vnímá úsměv i z nějakého toho mráčku, to teď budeme zjišťovat.
1: Počasí.
0: A to od meteoroložky Báry Kučerové, se kterou jsem už tuto chvíli ve spojení ze zlínského studia dobrněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A právě tam ji zdravím. Hezký pátek přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak se to odpoledne vyvíjí, slečno Kučerová?
2: Zatím se vyvíjí tím způsobem, že oblačnost, která ráno ještě ovlivňovala počasí ve Zlínském kraji, tak to už je teď velice málo, respektive kromě Vsetínska, tam je převážně oblačno, ve zbytku kraje tam je spíše jasno, případně skoro jasno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Tože já myslím, že je v našem kraji celkem příjemně, tedy alespoň já to tak vnímám. A jak se to počasí bude vyvíjet dál? Mohlo by zůstat v podobném duchu?
2: A mělo by zůstat v tomto duchu. Večer pak ta oblačnost by měla obecně ubývat, to znamená i na Vsetínsku už by potom večer mělo být oblačnosti málo nebo žádná, protože noc potom bude jasná nebo skoro jasná. Maximální teploty ty mohou ještě trošičku povyrůst. Maxima dnes očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia. Být na Valašsku nebo na Vsetínsku, tam může zůstat teplota maximální kolem 23 a k tomu bude vát, respektive vane mírný, přechodně čerstvý vítr, a to severozápadní až severní s rychlostmi do 30 km v hodině, ale s nárazy i kolem 55 km v hodině.
0: A jak to bude během noci a tedy zítra?
2: A noc, jak už jsem naznačila, tak bude s málo oblačností, beze srážek, to znamená těch pár kapek, které jsme mohli potkat ráno, už bychom v následujících hodinách potkat neměli. Přes noc vítr bude také trošku slabší, tam v uvozovkách jen mírný, s rychlostmi asi do zhruba 15-20 km v hodině. A potom zítřek bude ráno ještě skoro jasný nebo jasný, během dne potom převáží polojasno, odpoledne a večer bude oblačnost přechodně přibývat. Zítřejší maximální teploty opět mezi 24 a 27 stupni Celsia, na Valašsku tam zase trošku níž kolem těch 23 a i zítra bude vát mírný, přechodně ten čerstvý vítr, stále s těmi rychlostmi do 30 km v hodině a s nárazy kolem 55 km.
0: A dokončeme celý ten týden předpovědí na neděli.
2: A neděle už bude trošku jiná, s velkou oblačností, buď bude oblačno nebo zataženo, od severozápadu se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a maximální nedělní teploty očekáváme mezi 21 a 25 stupni Celsia a vítr už by měl vát mírný západní až severozápadní s rychlostmi do 20 km v hodině.
0: V neděli tedy taková naznačená změna počasí, máme se tedy připravit na týden jiného rána. V tom příštím, tedy po neděli.
2: Minimálně ten začátek bude stejný jak neděle, to znamená hodně oblačnosti, deštivo, ty teploty v pondělí maximální 21-25 stupňů Celsia, v úterý potom už 23 až 27 stupňů ta maxima a vítr vydrží vát v obou dnech příštího týdne, těch počátečních mírný, severozápadní, a případně v to úterý tam může foukat trošičku víc, i s 25 km v hodině, ale opravdu začátek týdne a ten druhý sváteční den by měly být spíše zatažené, bez sluníčka a deštivé.
0: I to je potřeba. Stejně jako je dobré vědět, jaké byly maximální a minimální teploty 3. července, ať to srovnáme s těmi aktuálními, i to dotvoří ten obrázek o počasí a pocit z něj.
2: A to maximum je z roku 2025 ze Starého Města. Teploměr tam loni ukázal 35 stupňů a 7 desetin a minimum je z roku 1960 z Uslenek Kychové na Vsetínsku. Teploměr se tam zastavil 3 stupně nad bodem mrazu.
0: I za tyhle informace děkujeme. Bára Kučerová s námi byla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a přinesla nám informace o počasí. Přeji hezký zbytek pátku i celý víkend a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Za chvíli se s námi můžete v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín vydat také za zbojníky a poklady. Bude tu další díl turistického miniseriálu se Zdeňkem Urbanovským.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnešní tip na výlet z dílny Zdeňka Urbanovského souvisí se zbojníky, loupežníky, jejich činy a přečiny. Tentokrát vyrazíme na západ našeho regionu, do lesů mezi Koryčany a Osvětimany. Budeme se pohybovat v tajemném pohoří Chřiby. Vítám tě u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, Zdeňku. Ahoj.
1: Ahoj, Pavle. Zdravím tě a zdravím naše posluchače. Ten dnešní příběh, který je jednou z motivací k výletu, souvisí s řáděním loupežnické bandy, která se ukrývala ve skalách na kopci Bradlo, zhruba 4 kilometry jižně od Koryčan. A ti loupežníci nejenom, že lidi okrádali, ale stávali si i daleko horší věci. Například jednou tudy projížděla mladá hraběcí dcera, projížděla v kočáře a loupežníky z Bradla byla přepadena a přišla o život. A její otec pro svou ztracenou dceru velmi, velmi truchlil a nechal na její památku postavit na místě jejího skunu kapličku, která zde stojí dodnes. Kaple nese název Koryčanská a je to velmi pěkná pseudobarokní stavba. A myslím, že si zaslouží nejen ten příběh, ale i ta kaple, aby se stala motivací k našemu dnešnímu výletu.
0: Příběh máme, pojďme vyrazit.
1: Já to necelých 13 kilometrů dlouhou trasu koncipuji jako jednosměrný výlet z Koryčan do Osvětiman, čili na začátku i na konci si najdete nějaké dopravní možnosti veřejnou dopravou. A z Koryčanského náměstí od kostela svatého Vavřince vyrazte po žlutě značené turistické trase směr Zavadilka. Podél zámku v Koryčanech vystoupáte nad město a vstoupíte do přírodního parku Chřiby. A od Zavadilky, což je docela velká křižovatka turistických tras, pokračujte po modře značené turistické trase směr Osvětimany. A necelou jednu míli, čili zhruba 1,5 kilometru, urazíte ke Koryčanské kapli. A u této kaple najdete také hraniční kámen. Je tam nápis HB, což znamená panství Buchlov. A zhruba 200 metrů od kaple potom stojí skalní útvar Rozštípená skála. To si rozhodně prohlédněte. A od Koryčanské kaple potom běžte po zeleném značení na vrchol Bradlo. Je zde, kromě loupežnických skalisek, také pomník obětem letecké havárie, která se stala roku 1952. A z rozcesti pod Bradlem se po žlutě značené spojce vrátíte přes Zoubkovou studánku na modře značenou trasu do Osvětiman. Od rozcestí Kobylí doly potom stezka vede otevřeným terénem loukami a procházet budete také po břehu Osvětimanské přehrady. Je zde možnost koupání, pochopitelně na vlastní nebezpečí. Ale pláž je travnatá, vstup do vody mírný, vesměs písčitý. A celá trasa potom končí v centru městyse Osvětimany u autobusové zastávky.
0: Další výlet s příběhem, který se váže ke zbojníkům a pokladům, je za námi. Tedy alespoň ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Potěšující je, že přímo v terénu ho máme stále před sebou. Jako jsme dnes šli do Chřibů ke Koryčanské kapli, tak se Zdeňkem Urbanovským vydáme v podobném duchu zase na jiné místo spojené s poklady a zbojníky. Tak určitě poslouchejte Český rozhlas Zlín, ať nejste o tuto skvělou inspiraci ochuzeni.
2: A už za chvíli pro vás budeme mít také další tip na návštěvu jedné z našich památek. František Kinský nás tentokrát v zámeckém létu zavede na zámek Kravaře. Už po písničce. Ta bude od kapely Opět a Radeček. Hezké odpoledne s námi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Někdo má rád hory, pokud raději navštěvujete třeba zámky, tak už jste si určitě oblíbili i naše zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků a navíc můžete každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vydáme za další památkou.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku, zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek, no a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A téměř 2:45 pro vás mám v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín takovou malou šifru. 3 hvězdy se rovnají 3 místům, která přivítají beach volejbalový turnaj spojený s festivalem Slovácké léto. Jak této rovnici rozumět, to objasníme už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín,

0: roční pauze se v Uherském Hradišti představí elitní čeští volejbalisté, tedy beach volejbalisté a beach volejbalistky. Zatímco loni byl totiž turnaj spojený s festivalem Slovácké léto jen amatérský, letos se opět vrací pod dohled Českého volejbalového svazu. A v mužské i ženské kategorii půjde rovnou o turnaj oceněný 3 hvězdami, což je nejvyšší kategorie pro národní turnaje.
1: Soutěž v Uherském Hradišti se tak opět stala atraktivní pro českou beachvolejbalovou špičku. Kdo se představí, přibližuje ředitel turnaje Jakub Košík.
2: V ženské kategorii je to olympionička Marie Sára Štochlová, která bude hrát se Svozilovou. A v mužské kategorii tam budou nasažené jedničky Adam Štoček s Tomášem Semerádem. A podařilo se přihlásit reprezentant České republiky českém volejbale Donovan Javoronok, vlastně vítěz letošní ligy mistrů, hrající za Perugii, který bude hrát s Jindřichem Zavadilem.
1: Podle Košíka si návrat Slováckého léta do kalendáře turnajů určených pro vrcholové hráče vyžádali sami beach volejbalisté. Líbí se jim spojení s dalšími částmi festivalu.
2: Loni, když jsme od Českého volejbalového svazu nedostali jak kdyby pohár, nebo nežádali jsme o něho, tak jsme měli strašně moc telefonátů, proč se sem všichni těšili tady ti hráči a i tak přesto, když to nebyl turnaj pod Českým volejbalovým svazem, tak jsme přijeli na náš otevřený turnaj a i na noční turnaj, takže se sem rádi vracijou a za to jsme moc rádi jako pořadatelé.
1: To, že má turnaj mužskou i ženskou část, znamená náročnou logistiku. Program se od páteční kvalifikace až do nedělních finále odehraje na 5 kurtech na 3 různých místech. Kromě centrálního stadionu přímo na Masarykově náměstí jsou další hřiště v areálu Slovácké Slávie Uherské Hradiště a taky u Sokolovny ve Starém Městě.
2: A mezi tady těma všema 3 areálama my musíme těm hráčům zajistit dopravu. Takže je to takhle náročné a musí se na to vzít víc lidí, víc dětí, kteří podávají balony, hrabou písek a zapisují.
1: Stavba centrálního kurtu na Masarykově náměstí zabrala stejně jako v předchozích letech 3 dny a organizátoři nemuseli zajišťovat speciální povrch.
2: Klasický písek, není tady toto turnaj světového okruhu, kde opravdu oni vyžadují ten bílý písek od moře, který oni posílají do laboratoří, ale tady je to normální klasický písek. Žlutý.
1: Návrat elitních hráčů znamená pro beach volejbalový turnaj spojený se slováckým létem i zrušení jedné tradice.
2: Jsme museli zrušit náš turnaj, jak kdyby otevřený pro veřejnost, který jsme vlastně vždycky dělali registrovaní, neregistrovaní, aby si vlastně všichni měli možnost zahrát na tu náměstí, ale letos prostě z kapacitních důvodů to nešlo. Tam to nešlo jak skloubit.
1: Říká Jakub Košík s tím, že po letošním turnaji se pořadatelé domluví, jak chtějí organizovat akci v příštích letech. David Nekvinda, Český rozhlas. Yes.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínské filmové léto dnes nabídne první promítání. V Rožnově dnes končí týdenní škola Valašského odzemku. Sbírka pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem vybrala přes 2,5 milionu. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Ve Zlíně dnes začíná tradiční zlínské filmové léto. Prvním filmem, který diváci uvidí, bude historický snímek Norimberg z roku 2025. Letošní ročník nabídne divákům 14 večerů promítání na 6 různých místech napříč Zlínem, a to například u Majáku, v parku Komenského, v Přílukách nebo v centrálním parku Jižní Svahy. Organizátoři divákům doporučují vzít si sebou deku nebo židličku.
2: K největším filmovým tahákům tohoto ročníku patří hudební film Michael, který se bude promítat 22. srpna v Malenovicích. Diváci se můžou těšit na životní příběh jedné z nejvýraznějších ikon populární hudby. Nejmenší diváci uvidí animovaný film Zlouni 2 či SpongeBob Pirátské dobrodružství. Ludmila Schejbalová, Český rozhlas.
1: V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí škola mladých odzemkářů. Tanečníci z celé republiky se na ní učili Valašský odzemek, který je v regionu považovaný za vrchol mužského tanečního umění.
3: V Janíkově stodole to duní podupy a nad hlavami se míhají valašky. V ruce jí má jeden z tanečníků, Michal.
4: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
3: Během pár dní se kluci naučí celý tanec, od chůze a držení těla až po figury s živou muzikou. Vede je lektor Roman Navrátil.
5: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte na srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
3: Spolek teď usiluje o zápis školy a předávání odzemku na seznam UNESCO. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
6: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
1: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman. Světové ceny potravin v červnu podruhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr i mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a maso. Index OSN pro výživu a zemědělství sleduje ceny těchto komodit na mezinárodních trzích.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, místy může být i oblačno, večer pak bude oblačnosti ubývat. Povane mírný, ojediněle přechodně i čerstvý severozápadní a severní vítr. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na Valašsku lokálně jen kolem 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 432 mezi Hulínem a Pravčicemi na Kroměřížsku havaroval motocykl. Místem se teď projíždí kyvadlově a dopravu řídí policie. V Hulíně na Kroměřížsku v ulici Záhlinická se střetla dvě osobní vozidla. Pozor dávejte taky na silnici 1/55 u Napajedel na Zlínsku, kde se v koloně srazila 4 osobní auta. A slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď už pokračuje naše odpolední vysílání.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Víte, že se Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti dočká zásadní přestavby? Když budete poslouchat Český rozhlas Zlín i dál, tak o tom budete mít jasnou představu. Město včera zveřejnilo dopracovanou a doplněnou architektonickou studii, která počítá třeba i s pomyslným návratem původního kostela. Víc si k tomu můžete poslechnout už po písničce. A pravidelný rozhovor navazující na dubnové 150. výročí narození Tomáše Bati dnes budeme věnovat vůbec možnostem bádání a studování původních pramenů spojených s baťovskými tématy. A to s osobou v tomto směru nejpovolanější. Po 3:45 se těšte na ředitele státního okresního archivu Zlín Davida Valůška a také na jeho popis toho, jak může být taková archivářská práce zajímavá. Je to pátek 3. července před prodlouženým víkendem. I to může přispět k příjemnému vnímání tohoto dne. Stejně jako, alespoň věřím, poslech Českého rozhlasu Zlín. Odkud vás zdraví Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu,

s veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu,

0: vypadá páteční pohoda s Českým rozhlasem Zlín, kde vám ale také přinášíme nejčerstvější informace z vašeho okolí. Takhle se od nás dozvíte například to, že Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká zásadní přestavba. Vedení radnice projekt včera představilo obyvatelům. Přibýt by mělo zeleně, prostoru pro pěší, naopak míň má být parkovacích míst. Jak by se mělo náměstí v příštích letech proměnit, o tom teď budeme mluvit s reportérkou Karolínou Macejovou, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Kájo, jaké konkrétní změny Masarykovo náměstí čekají tedy?
1: Přestavba centrální městské plochy vychází z výsledků architektonické soutěže z roku 2024, kdy radnice vybrala návrh společnosti Ovšem architekti z Brna a teď do návrhu město zapracovalo hlavní připomínky třeba majitelů nemovitostí v této lokalitě. Náměstí nebude průjezdné a motoristé se na něj dostanou jen z ulice Poštovní. Celý prostor před radnicí, redutou, kostelem Františka Xaverského a někdejší jezuitskou kolejí se totiž stane jako navazující nádražní ulice pěší zónou. Na druhé straně náměstí vznikne pobytový prostor s novým vodním prvkem a celé náměstí také bude bezbariérové. Veškeré povrchy budou srovnané do jedné roviny. Podstatně také ubyde parkovacích míst, které budou v blízkosti vjezdu z ulice Poštovní.
0: Jak zaznělo v úvodu, vedení města včera večer představilo celý projekt obyvatelům města. Jaké námitky nejčastěji zaznívaly?
1: Objevily se třeba názory, že náměstí je i v současné době vyhovující a pokud lidé s něčím nesouhlasili nebo měli připomínky, tak se především týkaly zeleně, kácení a výsadby nových stromů a taky parkování. Podle vedení města si ale náměstí zaslouží více prostoru pro pěší. Projekt navíc počítá s výsadbou 49 nových stromů, takže zeleně by mělo být víc, než je tomu nyní.
0: Na náměstí se symbolicky má údajně vrátit taky původní kostel svatého Jiří. V jaké podobě?
1: Kostel byl vybudován po polovině 15. století z původní snad velkomoravské kaple. Stal se dominantou středověkého hradiště, symbolem jeho hospodářského rozmachu i sebevědomí měšťanů. Při požáru v roce 1681 byl kostel téměř zničený a o více než 100 let byl pak zbourán. Na přebudovaném náměstí bude do původní žulové dlažby zasazena právě půdorysná stopa kostela svatého Jiří.
0: Jaký bude další postup města a kdy by k přestavbě náměstí mělo dojít?
1: V lednu letošního roku získal dopracovaný návrh kladné konzultační vyjádření Národního památkového ústavu, které umožňuje pokračovat v přípravě projektu. Studie bude nyní sloužit jako základní podklad pro zpracování projektové dokumentace pro řízení a povolení záměru. Žádný konkrétní termín zahájení prací zatím není. Město chce vyhledávat i vhodné dotační programy, ze kterých by mohlo práce financovat. Přestavby by podle údajů zveřejnění před architektonickou soutěží mohla stát přibližně 100 milionů korun bez DPH.
0: Prozradila také reportérka Karolína Macejová o přestavbě Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Děkujeme, samozřejmě, budeme vše sledovat a vy jako posluchači Českého rozhlasu Zlín se o dalším vývoji dozvíte včas. Hezký den, Kájo.
1: Děkuji, krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které

Sunshine Reggae se hodí k tomu aktuálnímu počasí, které panuje v našem kraji. A Český rozhlas Zlín vás tedy pozve teď na různé akce, které se konají v rámci našeho regionu, protože počasí přeje i těm venkovním, ale můžete se, je-li vám to příjemnější, jít i někam schovat. Třeba do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm můžete oboje kombinovat, jde navštívit jak interiéry, tak si projít samozřejmě exteriér. A právě Valašské muzeum v přírodě zve dnes a zítra na 6.

0: Město Holešov zve na sérii letních večerů s názvem Prázdninové pátky v Holešově, které se budou konat v tamní zámecké zahradě. Dnes se můžete těšit na vystoupení kapely Cantriamos. Začátek je v 17 hodin. Sportovně kulturní festival Slovácké léto pokračuje v Uherském Hradišti a i dnes večer se můžete vypravit na řadu koncertů. Na Masarykově náměstí vystoupí od 19 hodin luhačovická skupina Horizont, o 8:30 večer se představí Kapitán Demo a pátek na Slováckém létě uzavře od 21 hodiny a 45. minuty DJ Karma. V Napajedlích na Zlínsku dnes začíná cyklus koncertů Pod ořechem, který odstartuje pop-rock v podání skupiny No Name Tribute Band. Začátek je v 19 hodin na nádvoří Nového kláštera v Napajedlích. A první prázdninová zábava s regionální skupinou Reflexy se uskuteční už dnes večer v Tečovicích na Zlínsku. Začátek je v areálu TJ Sokol Tečovice ve 21 hodin. To je taková hezká letní pozvánka a přidáme ještě jednu. Letní kino v Uherském Brodě nabídne dnes večer filmový snímek Dream Team. Začátek projekce je na Orelském stadionu o 9:30 večer. Více informací o dění v našem kraji v závěru týdne najdete na webu zlín.rozhlas.cz.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Od 150. výročí narození Tomáše Bati, tedy od 3. dubna až do výročí jeho úmrtí, vám každý pátek nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín rozhovor na jiné baťovské téma. Základní informace k tomu aktuálnímu tématu nám pravidelně poskytuje ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. Teď nám například řekne něco k tomu, jak se dá úspěšně bádat v oblasti baťovského odkazu.
1: Častá otázka návštěvníků vily, ale i jiných baťovských míst nebo baťovských přednášek zní, kde je možné Baťu studovat, nebo odkud je možné čerpat informace o Baťovi, nebo kde jsme vybádali tu a tu informaci. A je pravda, že ačkoliv doba tomu příliš nepřála po roce 45, je téměř zázrak, že baťovský archiv se ve velké míře a rozsahu zachoval. Dnes je uložen ve státním okresním archivu Zlín na Klečůvce a de facto kdokoliv, kdo si požádá o badatelské hodiny, vytvoří si badatelský list, tak může baťovský odkaz studovat z původních pramenů. Osobně si myslím, že je to něco naprosto fantastického a že tento archiv by si jistě zasloužil velmi detailně probádat a zejména digitalizovat, protože je fascinující, že můžete Baťu studovat z dokumentů, kterých se třeba i on sám dotýkal. Velmi rozsáhlý je nejenom archiv firemních dokumentů, každodenních listin, záznamů, ale také baťovského tisku, zejména také podkladů k vydávání baťovského tisku, baťovské literatury a za zmínku samozřejmě také stojí velmi rozsáhlý fond fotografií. Je téměř až neuvěřitelné, že firma Baťa byla schopná takto detailně zaznamenávat svoje každodenní fungování. Zajímavostí zůstává, že tam můžete také najít velmi detailní například zdravotní záznamy Tomáše Bati, osobní zápisky z cest, ale také osobní korespondenci a i dokonce osobní listiny, například jako rodný list anebo vysvědčení Tomáše Bati. Za zmínku určitě také stojí fondy, které obsahují vzpomínky na Tomáše Baťu. Já osobně mám velmi ráda archiv, který připravil, schromáždil doktor Hodač, když se chystali vydat knihu o Tomáši Baťovi, jeho takovou první rozsáhlejší biografii, protože jsou to šanony, které jsou plny osobních vzpomínek těch nejbližších lidí kolem Tomáše Bati. Samozřejmě Zlínský archiv nespravuje pouze ty baťovské fondy, ale přiznám se, že pro mě jsou ty baťovské fondy samozřejmě už z titulu toho mého zájmu nejzajímavější. Nenachází se jen ve Zlíně, část baťovských fondů se také nachází v brněnském archivu, zde je uložen zejména třeba archiv Dominika Čipery, anebo například archiv Františka Lidie Gahury a v Praze třeba můžeme najít artefakty z pozůstalosti architekta Karfíka. Kouzlo těch primárních dokumentů a těch originálních artefaktů spočívá zejména v tom, že dokážete ocenit autenticitu daného dokumentu a navnímat jeho autora. Mnoho z těch dokumentů tak je ještě psáno ručně, i když později můžeme najít už i strojové přepisy. Určitě komukoliv, kdo má hlubší zájem o jakýkoliv historický odkaz, tak doporučuji takový archiv navštívit, protože když už se nenatchnete badatelskou činností, tak si myslím, že je fantastické alespoň občas navnímat autenticitu těch originálních dokumentů.
0: Ano, a to, o čem mluvila ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková, dobře zná ředitel státního okresního archivu Zlín a historik David Valůšek. Jeho povídání o klenotech spojených nejen s osobností Tomáše Bati, které jsou uloženy v archivu, ale i o práci archiváře a historika nám popovídá v našem vysílání už za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: našem seriálu rozhovorů ke 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati jsme vám přinesli už celou škálu baťovských témat. Dnes se ale zaměříme na to, kde čerpat autentické informace. Jak se dá bádat v oblasti baťovského odkazu? Jaké klenoty se dají dohledat v archivu ve spojení s osobností Tomáše Bati? Ale seznámíme vás i s celkově velmi zajímavou archivační činností. A to vše s ředitelem státního okresního archivu Zlín Davidem Valůškem, kterému přeji hezký den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme nejdříve tedy na ty klenoty, pane Valůšku, na to se určitě budou těšit naši posluchači. Tak co střežíte ve státním okresním archivu Zlín v Klečůvce ve spojitosti s Tomášem Baťou? Dá se říct, co je tou největší vzácností z vašeho pohledu?
1: To je velice těžká otázka. Ale v kontextu vzniku firmy Baťa si myslím, že takovým největším klenotem našeho archivu je obyčejná písemnost, napsaná v roce 1894, evidentně ne tím, kdo ji podepsal, takže nějakým nejatým písařem. Podepsána je Antonínem Baťou, což byl starší bratr, o 2 roky starší bratr Tomáše Bati. A v té žádosti ze září 1894, kterou poslali na okresní hejtmanství do Uherského Hradiště, tak žádají o povolení zřízení obuvnické živnosti. A mně to přijde úplně, až mě z toho mrazí, když si člověk uvědomí, že takový žádostí my máme v archivu desítky, ne-li stovky. Jsou to různí řezníci, další obuvníci a podobně. A v tu chvíli nikdo ani ti tři zakladatelé netušili, co se vlastně spouští a co přijde. Takže tahle úplně obyčejná dvou A4 listina psaná na papíře, tak je vlastně tím, co zahájilo éru Zlína, tak jako známe dnes.
0: Velká vzácnost. Dál můžeme jít třeba po takových kategoriích. Co zajímavého je ve státním okresním archivu Zlín, co se týče narození a rodinného zázemí Tomáše Bati? To se dostaneme ještě před tu událost, kterou jste teď popsal.
1: Samotné narození je jako u každého z nás zaznamenáno v matrice narozených. Ta zlínská matrika narozených, do které farář Jan Soušek v roce 1876 provedl zápis o narození Tomáše, syna Anny rozené Minaříkové a Antonína Bati, tak ta neleží v našem archivu, ten originál matriky, ale je uložená v Moravském zemském archivu v Brně, což my jsme jedno z pracovišť této instituce.
0: Ano.
1: Tam jsou všechny matriky, jak narozených, tak zemřelých, tak oddaných. Takže ten zápis o narození je tam, ale u nás máme vlastně dokumenty, které svědčí ještě i o třeba rodinném zázemí, protože v fondu okresního soudu na Pajedla, který byl okresním soudem pro Zlín v té době, tak máme třeba pozůstalostní spis maminky Tomáše Bati. A ten je velice zajímavý, protože nám jednak ukazuje, jaké bylo ekonomické zázemí té rodiny v době, kdy maminka v roce 1884 v 8 letech Tomášových umírá. Zjišťujeme, že patřili tehdy do, řekněme, střední třídy ve Zlíně ekonomické. Ale co je třeba další dokument, který teď je pro mě vlastně velmi zajímavý, tak je tam dochovaná žádost z roku 1892, kterou podepsal 16-letý Tomáš Baťa a jeho 18-letý bratr Antonína, kterou požádali o vyplacení dědictví po matce, což je další věc, která je obecně známá, že to dědictví po mamince bylo základem jejich ekonomického vstupu do podnikání. A když držíte v ruce dokument, kde je takové až opravdu jako školácké písmo. Ten podpis vůbec nevypadá jako podpisy Tomáše Bati potom, když byl už podnikatel, šéf firmy, starosta města. A tady vidíte zase jeden jako z těch dokumentů, který stojí úplně na počátku, tak je to taky krásné.
0: Mě fascinuje, jak ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek má snad polovinu svého archivu i v hlavě. A o tom všem nám bude vyprávět ještě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za chviličku. Určitě budete zvědaví také na to, jaký byl velký podnikatel Tomáš Baťa třeba žák. Počkejte si po písničce.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek nás bere na krásnou procházku do historie spjaté s osobností Tomáše Bati. Před chvílí jsme probrali narození a okolnosti rodinného zázemí Tomáše Bati. Teď by určitě spoustu posluchačů zajímala také studijní léta. Jaký byl Tomáš Baťa student? Máte i k tomu něco v archivu v Klečůvce?
1: Ano, v archivu máme dochované školní katalogy z období, kdy Tomáš Baťa navštěvoval školu, dnes bychom řekli základní školu, tehdy obecnou školu ve Zlíně,
0: ano.
1: Která teda zase pro posluchače se nacházela vedle kostela Filipa Jakuba, tam je, kde je dnes ten bytový dům s parterem obchodu, tak tam stála škola, do které chodil Tomáš Baťa, mimochodem měl to opravdu jenom přes ulici
0: ano.
1: Protože bydlel v místě dnešního městského divadla Zlín. A dá se o jeho studijních výsledcích říct, že byly konstantně špatné. On nebyl dobrý student. Když se podíváme na jeho známky, tak se tam hemží čtverky, trojky byly jeho, řekl bych, výborné známky, dvojku měl třeba z tělocviku, takže fyzicky byl zdatný už jako mladý chlapec, ale třeba ze zeměpisu měl konstantně velmi špatné známky, což mně přijde docela humorné u člověka, který potom se svojí firmou v podstatě ovládl svět a jezdil do Ameriky a všude možně letěl do Indie, ale jakožto školák opravdu nevynikal. Ale Tomáš Baťa to přiznává i ve svých vzpomínkách, on říká, že škola mu v tomhle směru příliš mnoho nedala. Co je zase zajímavé, a tam je vidět ten rozdíl mezi úředními prameny a paměťmi, vzpomínkami, které jsou pro nás samozřejmě vždycky důležitým zdrojem informací. Dozvíme se spoustu věcí, které v těch úředních dokumentech nejsou, ale Tomáš Baťa ve svých pamětech třeba říká, že jeho maminka mu zemřela v 10 letech, ona zemřela, když měl 8 let, takže jsou tam takové jako drobné nepřesnosti a to je zase práce nás, archivářů, historiků, si ty věci kontrolovat, protože pak nás zajímá, když se těch chyb objevuje moc, tak jestli nakolik máme věřit těm osobním vzpomínkám více než úředním pramenům. Takže, když to zhrnu, Tomáš Baťa opravdu nebyl dobrý student.
0: Říká jednak ředitel státního okresního archivu Zlín, jednak také sám historik a badatel David Valůšek ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o Tomáši Baťovi. Ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková mluvila v předmluvě k tomuto našemu rozhovoru o tom, že lze něco dohledat i co se týče zdravotních záznamů Tomáše Bati. Tak co konkrétně?
1: No máme, bude to znít trošku morbidně, ale máme u nás uložený pitevní protokol, protože to byla samozřejmě důležitá věc. Když se Tomáš Baťa zabil v letadle, tak se zjišťovalo, jaké zranění utrpěl, co bylo příčinou smrti. Dokonce se jeho mozek zkoumal i odborníky mimo Zlín, takže tenhle pitevní protokol je dochovaný, takže i tohle se bohužel o Tomáši Baťovi můžeme dozvědět. Ale jinak pokud třeba jde o ty jeho potíže zdravotní, které měl dříve, byl na operaci, kvůli tomu napsal i jednu ze svých závětí, protože si nebyl jistý, jestli tu operaci přežije, tak ty se bohužel nedochovaly. Máme u nás záznamy z nemocnice Tomáše Bati, jaké jiné ve Zlíně, ale ty pocházejí až ze 30. let, takže tam už potom u dalších pacientů bychom našli informace, co a jak se s nimi dělo v nemocnici.
0: My už jsme se s Davidem Valůškem dostali vlastně v tom vzpomínání až na konec života Tomáše Bati. Tím bych toto téma tedy pro tuto chvíli částečně uzavřel, protože věřím, že vás bude zajímat i to, co obnáší práce archiváře, historika, potažmo ředitele státního okresního archivu Zlín. Počkejte si na to, dozvíte se.
2: Český rozhlas Zlín.

0: O práci archiváře panuje jistě spousta mýtů. Věřím, že nám je teď buď vyvrátí, nebo potvrdí ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek, který je stále milým hostem Českého rozhlasu Zlín. Co byste tedy řekl našim posluchačům, že je takovou hlavní náplní vaší práce? Pokud se budeme bavit spíše o té archivářské, asi jako ředitel této významné instituce, máte na bedrech i spoustu byrokracie, ale dostanete se ještě přímo k těm listinám, tak jak si to představujeme my, když se řekne slovo archivář?
1: Ano, dostaneme a to je vlastně asi ta největší motivace pro, myslím si, každou archivářku a archiváře, proč tu práci dělají, že si můžeme sahat na minulost a můžeme být ti, kteří rozhodují o tom, co se stane archiválií, co se informačně zachová, protože my vybíráme dokumenty z činností různých institucí, úřadů, škol a rozhodujeme o tom, co má trvalou, my tomu říkáme, že to má trvalou historickou hodnotu. Je to jenom zlomek toho, co se vyprodukuje na všech institucích a úřadech. A myslím si, že každý z nás má tohle jako hlavní motivaci, že spravujeme nějakou informační databanku. Já říkám, že archiv je velká informační databanka o minulosti, v našem případě Zlína, Zlínského okresu, obcí a měst na Zlínsku.
0: Čili hlavní je to rozhodování, co tedy zůstane zachováno pro budoucí generace a co ne, jestli jsem to pochopil správně. To musí být těžké rozhodování. Co kladete na misky vah?
1: Ono není až tak těžké, protože dneska máme ty systémy zavedené, takže už ty úřady vlastně rozdělují dokumenty, které vznikají z její činnosti, na ty, které jsou podstatné, které jsou méně podstatné. My do toho můžeme zasáhnout, my můžeme změnit to rozhodnutí a vybíráme podle různých hledisek. Někdy záleží na tom, když je to obec, která má bídně dochovaný třeba archiv obce z konce 19. počátku 20. století, tak v něm necháme každý lístek, kde se objeví byť sebe menší informace o tom, co se v té obci dělo. Naopak, když je to dobře dochovaný fond, tak tam spousta drobností se může vyskartovat. Skartační řízení není vyhazování, ale je to vlastně to rozhodování, co necháme a co ne. Takže tohle je ta podstatná část naší práce.
0: Takže nejsou to jenom ty zažloutlé listiny, trošku zaprášené, ke kterým se chodí v rukavičkách, ale máte ve státním okresním archivu Zlín i vlastně poměrně moderní dokumenty. Přesto asi naše posluchače budou zajímat především ty historické listiny. Tak jakou nejzajímavější takovou třeba zažloutlou listinu držel v ruce, samozřejmě asi v těch rukavičkách, musí to tak být, ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek?
1: Já myslím, že nejenom pro archiváře, ale pro každého by bylo skvělé, když by mohl držet v ruce zlatou bulu sicilskou z roku 1212. A já jsem to štěstí měl, díky tomu, že jsem archivář a kolegové nám ji půjčili samozřejmě v rukavičkách do rukou. Ale pokud byste přijeli k nám do archivu, tak u nás máme taky krásné staré dokumenty. Vůbec nejstarší listina u nás uložená je z roku 1356. Není ze Zlína, je z Valašských Klobouk a je to vlastně zakládací listina dnešních Valašských Klobouk.
0: Zmínil jste tu legendární zlatou bulu sicilskou, jejíž rok vydání si pamatuju dokonce i já. Co přitom člověk cítí, když drží v ruce takový hmatatelný důkaz té historie, v podstatě relikvii? Dá se to popsat?
1: Ty jste to možná vystihlo. Ono to má dvě roviny. Jedna rovina je ta informační, takže když se na to budu dívat jako historik, čistě odborník, tak mě zajímá ten text, zajímá mě, co se tam píše, co to znamenalo, v jakém kontextu to vzniklo, co to měnilo, co se dělo, proč to bylo. Ale tenhle typ dokumentů má samozřejmě i tady ten rozměr, který zmiňujete. A i pro mě jako Davida Valůška, když ji vidíte, tak je to dotek minulosti, kterou známe z hodin dějepisu. A stejně jako jsem byl nadšený, když jsem se dostal do Řecka, viděl jsem Akropoli a nemyslel jsem si, že ji třeba uvidím, tak je to stejně silný zážitek. Je to opravdu věc, kdy se dotýkáte reálně hluboké minulosti.
0: Státní okresní archiv se při různých příležitostech občas otevírá veřejnosti, ale může přijít studovat do vašeho archivu kdokoliv, kdykoliv, případně za jakých podmínek?
1: Já moc děkuji za tuhle otázku, protože myslím si, že pořád ještě panuje takový pocit, že archiv je to místo, které je pod zámkem a nikdo tam nesmí, ale není to tak. Okresní archiv ve Zlíně v Klečůvce, stejně jako další okresní archivy, jako Moravský zemský archiv v Brně, tak jsou plně otevřené veřejnosti. Každý může v pondělí a ve středu v úřední hodiny naše přijít do studovny a když vyplní takzvaný badatelský list, tak se stane badatelem. Jsou tam administrativní úkony spojené zase pochopitelně s tím, že dostáváte na stůl opravdu ty originály, takže musíme vědět, komu je předkládáme a proč je chce studovat, ale skutečně každý může u nás studovat a všechny posluchače a posluchačky samozřejmě rád zvu k nám do archivu.
0: Říká ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek, který nás vyzval k tomu, abychom se stali badateli a zároveň nás také seznámil se spoustou zajímavých detailů a dokumentů spjatých s Tomášem Baťou. Nejen. Děkujeme za to vše a hodně štěstí při vaší činnosti a třeba i při nějakých objevech dalších zajímavých dokumentů. K tomu se ale dostaneme třeba při dalším rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Díky za váš čas i za vaše slova.
1: Já také děkuji. Naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

Píseň kapely Argema o bílé pěně a o rosené láhvi plné chmelového nektaru jakoby už někomu dávala tip na to, jak si v horkém počasí zpříjemnit začínající víkend. Dopřejte si, pakliže máte chuť a okolnosti a zdravotní stav vám to dovolují. A příjemně vám, věřím, bude i nadále s Českým rozhlasem Zlín, abyste vstoupili do toho prodlouženého víkendu s úsměvem na rtu. O to se už po 16. hodině postará v Humoriádě moderátor Patrik Rozehnal a také Marie Formáčková. Pavel Vacek se na vás bude těšit opět v pondělí, a to při svátečním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Do té doby se mějte nádherně a užívejte krásné dny, ideálně stále v naší společnosti, protože stále platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Thank you.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Ružnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Od dnešního dne je dopravní hřiště v Kroměříži otevřené veřejnosti každý den kromě sobot. Poslanci podpořili změny v jednacím řádu. V noci bude v regionu převládající jasno a na teploměru nejníže 10 stupňů. Matěj Neradilek u mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním tématem bude vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na Stráni uvede dva večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra pak reprezentační ondrášovské putování. Koho dalšího návštěvníci uvidí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
0: Dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži je od dnešního dne otevřené pro veřejnost každý den kromě sobot. Vstup na hřiště je zdarma. Děti mohou jezdit na vlastních kolech, koloběžkách i kolečkových bruslích. Kromě dopravního prostředku je povinné mít taky helmu. V jakém časovém rozmezí bude hřiště veřejnosti dostupné, doplňuje sociálně demokratický místostarosta Kroměříže Karel Holík.
3: Od pondělí do čtvrtku bude zájemcům areál k dispozici vždy dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin. V pátky a neděle budou moci zájemci přijít na dopravní hřiště od 15. do 18. hodiny.
0: Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, zejména u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
4: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
0: Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd v říjnu 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
1: Počasí.
0: Během celé noci bude ve Zlínském kraji jasno a nejníže naměříme 13 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně na Kroměřížsku na náměstí Míru se střetla 3 osobní vozidla. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď následuje humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vysílat,
1: Humoriáda.
6: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
7: Krásné odpoledne všem.
6: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
7: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
6: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
7: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
6: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
1: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
6: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kde by něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se. Taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dyť je to i pěkný, když jako je tam směl. I ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečních řečí.
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to
0: těžký
1: já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete, je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo počít knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak by to vám zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Já, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
13: Jak tiše žil, tak tiše odešel.

0: Nebyl ani cítit.
1: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
2: exemplář. Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
1: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
2: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
3: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem. Že?
4: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
3: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
0: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
1: Došlo k takové nehodě.
2: To se zase nedozvíte.
1: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
2: Čas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
5: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
6: Já jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
5: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
5: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
6: no, někde. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
5: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
5: Ano, jo. A pak to vydáme.
6: A pak to vydáme.
5: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že jste

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Moriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku. No říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká léta, je to škoda.
2: No,
1: lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ano. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pano, mám to pak. Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pánu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj velký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech. A v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malý. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, jo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, Pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně zdravíčka, hodně. A přeju si Ažku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
5: Na shledanou.
3: Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam hledí venka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pitlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po
6: jako,
3: jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budu zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji,
3: město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, s tím můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby se projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kyvadlová doprava obslouží lidi, kteří o víkendu zamíří na Velehrad na Dny lidí dobré vůle. Karolinka na Vsetínsku zná vítěze soutěže o pozemky v bývalém areálu Skláren. Na Karlovarský festival přiletěl Dustin Hoffman. Na místě je taky Harvey Keitel nebo Maggie Gyllenhaalová. V noci bude v regionu převládat jasno a na teploměru naměříme nejníže až 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradělkem. Pěkný pátek. Velehrad u Uherského Hradiště se chystá na nápor návštěvníků. Zítra tam totiž začínají Dny lidí dobré vůle. Na dvoudenní akci míří každoročně tisíce poutníků. Nezávislý starosta obce Aleš Mergental vysvětluje, že všichni, kteří míří na Velehrad auty, je mohou zaparkovat od sobotních 14 hodin na odstavném parkovišti ve Starém městě v ulici Tovární.
2: Odsud bude vyjíždět kyvadlová doprava, která lidi přiveze pohodlně až na Velehrad, kde je vyblokovaná ta hlavní příjezdová silnice jako pěší zóna. To znamená, lidé budou takto moci pohodlně přijet a přijít až do centra Velehradu.
1: Dopravní opatření potrvá celé 2 dny do nedělních 17 hodin. Karolinka na Vsetínsku prodala v soutěži pozemky v areálu bývalých Skláren. Nabídky posoudili na svém posledním zasedání zastupitelé města. Areál město loni odkoupilo po souhlasu obyvatel v referendu za 52 milionů korun. Co v zóně vznikne, vysvětluje nezávislý radní Vlastimil Rapant.
3: U obchodní zóny, kde jsme nabízeli 8300 metrů čtvereční a požadovali 19,9 milionů, byla vítězná nabídka 25 milionů 200 tisíc korun. A u výrobní zóny byla vítězná nabídka 9 milionů 100 tisíc korun. Na tom místě do 4 až 5 let vznikne nové nákupní centrum o prodejní ploše 3000 metrů čtverečních.
1: Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
4: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
5: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z Hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
6: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
5: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Během celé noci na zítřek bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno. Povane mírný severozápadní vítr a nejnižší teploty se budou pohybovat v rozmezí 13 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 432 mezi Hulínem a Pravčicemi na Kroměřížsku havaroval motocykl. Místem se teď projíždí kivadlově. Dopravu zde řídí policie. Takové byly zprávy a teď už je připraven náš den v kraji. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám krásný páteční podvečer. Máme 3. července a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín začíná Den v kraji. Z dnešní první reportáží se vypravíme do Rožnova pod Radhoštěm. Nová generace tanečníků se tam totiž učí valašský odzemek. Na místo vyrazila i naše reportérka a podrobnosti uslyšíte už za malou chvíli. Teď si ale pustíme první písničku 17. hodiny. Hana Zagorová a Kamarád. Přeji vám pohodový poslech. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 3. července připravil Matěj Neradilek. Pojďme si ho společně poslechnout.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Zlíně dnes začíná tradiční zlínské filmové léto. Prvním filmem, který diváci uvidí, bude historický snímek Norimberg z loňského roku. Letošní ročník nabídne divákům 14 večerů promítání na 6 různých místech napříč Zlínem. A to například u majáku, v parku Komenského, v Přílukách nebo v centrálním parku Jižní svahy. Organizátoři divákům doporučují vzít si sebou deku nebo židličku. Ve Velehradě u Uherského Brodu už zítra začínají Dny lidí dobré vůle. Oficiální program odstartuje v 18 hodin tradiční modlitbou za vlast. Po úspěchu z minulého roku se letos zopakuje také předání speciálního chleba republiky. Ten je upečen z mouky, kterou darovali pekaři ze všech 14 krajů a byl zadělán vodou ze 3 řek Vltavy, Moravy a Odry. Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země. Více o tom říká tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
3: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky.
2: Na nádvoří nového kláštera v Napajedlích na Zlínsku dnes začíná cyklus koncertů Muzika pod ořechem. Vystoupí skupina No Name Tribute Band. Další koncerty jsou pak naplánovány na 23. července a 21. srpna. Akci pořádá Klub kultury Napajedla. V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním hostem bude během nadcházejícího víkendu a dneška vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na Stráni uvede 2 večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra pak reprezentační Ondrášovské putování.
4: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
2: Další podrobnosti nám přiblížila mluvčí muzea Pavlína Polášková. A teď ještě dopravní hřiště v Kroměříži. Na Koperníkově ulici je totiž dopravní hřiště ode dnešního dne otevřené pro veřejnost. Každý den, kromě sobot, vstup na hřiště je zdarma. Děti mohou jezdit na vlastních kolech, koloběžkách i kolečkových bruslích. Kromě dopravního prostředku je povinné mít i helmu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Poskoky, podupy a valaška v ruce. V Rožnově pod Radhoštěm se parta mladých kluků učí tanec nazývaný odzemek. Letní škola mladíky naučí za několik málo dnů předvést valašský tanec s živou muzikou.
1: Po valašský od země, kdo ty koze požene, a já bych ty koze hnal, ale jsem sám.
2: Michal má v ruce k valašku, co to je?
3: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
2: Tak kdo má rád obušek ještě, kdo s ním tancuje?
4: Naši vedoucí mají rádi.
3: Máme tady tak jednoho, co se odváží na ten absolventský kurz s tím obuškem.
2: Takže on ten obušek je asi jako něco, co ještě to stěžuje.
3: Musíš si potom myslet na více věcí, ale ten tanec s tím má úplně nový nádech.
2: Pokolikáte tady sen?
5: Poprvé. V našem souboru vlastně jsme si řekli, že bychom si to chtěli naučit a Tomáš, který tady už byl minulý rok, tak řekl, že to je super. Tak jsme vyrazili jako všichni kluci od nás ze souboru a baví mě to.
2: Hugo teď pozoruje svého kamaráda z brněnského souboru, jak zkouší kroky, jak mu to jde?
5: Tak tady myslím, že Tomáš je celkem zkušený a že to umí nejlíp ze všech z nás, co tady jsme. My ostatní myslím, že už jsme na tom taky celkem dobře po těch dvou, třech dnech.
6: Tady ten konec ještě by bylo fajn, kdyby ti vyšel pokyn.
2: Roman Martínek teď dává pokyny jednomu stanečníku. Co se dá za těch pár dnů naučit?
7: Dá se naučit v podstatě celý odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování a už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
2: Kluci teď mají někteří v ruce mobilní telefony a čekají, až na ně přijde řada. Naopak na pódiu jak nezastavení Tomáš.
3: No, oni si zapisují svoje kroky, co budou mít v těch odzemkách.
2: Říká Tomáš Farmačka, ty jsi z Brna, školy se účastníš už podruhé. Já se přesunuji k Romanovi Navrátilovi.
8: Tomáš je z taneční rodiny. Tatínek bývalý profesionál, maminka bývalá profesionálka z Sondráše, takže ten to má dáno v genech a Tomáš mi včera práskl, že chce být taky profi.
2: Je to hodně baví.
8: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
2: Ta škola, a to, jak se vůbec učí odzemek, má velkou šanci uspět v zápisu postupů UNESCO.
8: My nezapisujeme valašský odzemek jako tanec takový, ale zapisujeme právě školu mladých odzemkářů a vlastně veškeré praktiky, které se kolem odzemků točí. To znamená výuka, předávání z generace na generaci, motivace, ta komunita těch odzemkářů samotných. Nominaci podával Valašský folklorní spolek v úzkém partnerství s Valašským muzeem přírody v Rožně pod Radhoštěm. To nebude zítra, to nebude za měsíc, to může trvat klidně dva roky.
2: Říká předseda Rady pro Valašský odzemek Roman Navrátil, zatímco na výsledek si budeme muset ještě počkat. Škola mladých odzemkářů se představí už dnes v 16 hodin v Rožnovském muzeu. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: 25 minut po 17. hodině posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A já už jsem v tuto chvíli ve spojení s odbornicí z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Báry Kučerové. Pěkný podvečer.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké je teď počasí ve Zlínské?

0: tom kraji?
1: Většinou je na obloze jasno, jen v Setínsko, respektive Valašsko, to má zvětšenou oblačnost, tam převažuje oblačno a teploty se nejčastěji teď pohybují mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Co můžeme očekávat dnes v noci?
1: A to oblačno, které teď na Vsetínsku je, by se mělo postupně rozpustit a noc pak bude skoro jasná nebo jasná. Teploty do zítřka do rána klesnou mezi 13 až 10 stupňů Celsia a ten vítr, který vane místy a občasně i čerstvý, by v noci měl vát mírný severozápadní s rychlostmi asi do 20 km v hodině a měl by navíc během noci částečně slábnout.
0: To byla tedy dnešní noc. Jaký bude zítřek, tedy sobota?
1: Sobota by měla být zpočátku ještě skoro jasná nebo jasná a potom během dne postupně převáží polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost bude dál postupně zvětšovat. To už bude spíše oblačno, případně i skoro zataženo. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 23 a 26 stupni Celsia. Na Vsetínsku tam by mohlo zůstat trošku chladněji, tam kolem 22. A zítra bude také vát ten mírný, přechodně čerstvý vítr stále ze severních, případně severozápadních směrů, to znamená rychlosti do 30 km v hodině, nárazy kolem 55 km v hodině a ten vítr bude zítra večer postupně a částečně slábnout.
0: Ať máme víkend kompletní, přidejme prosím i předpověď na neděli.
1: A ta už bude jiná, to znamená konkrétně s velkou oblačností, bude převažovat oblačno, případně zataženo. Od severozápadu se na většině území potom vyskytnou přehánky, výjimečně se také může objevit i bouřka a maximální nedělní teploty očekáváme mezi 21 a 25 stupni Celsia a zpočátku bude vát slabý, během dne potom postupně mírný západní až severozápadní vítr s rychlostmi do 20 km v hodině.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Bylo 17:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Když se řekne pouť, většina z nás si představí poutníky s batohy na zádech. Jen málo kdo ale vidí všechno, co se odehrává v pozadí každé poutě. Jak funguje její organizace a co všechno je potřeba zajistit, aby několik desítek lidí mohlo 3 dny bezpečně putovat? To dnes zjišťovala naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která od včerejška jde spolu s desítkami poutníků ze svatého Hostýna do Velehradu. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, Aničko. Já zdravím z Napajedel, kam jsme doputovali asi před 30 minut. A my za sebou dneska máme etapu dlouhou nějakých 25 kilometrů přibližně. Šli jsme ze Štípského kostela právě do Napajedel, kde dneska nocujeme. No a co se týká organizačních záležitostí, tak já se vám musím všem pochlubit, jak výborně to na pouti ze svatého Hostýna do Velehradu funguje. Organizátoři, kteří se zabývají právě poutí, která se koná letos už po 19. mají všechno krásně zorganizované, mají to pod palcem, tak říkajíc, protože za tolik let spolupráce už se znají s místními. Takže ubytování se zajišťuje většinou na poutních místech, buď v klášterech, nebo v blízkosti far, kostelů. No a co se týká jídla, tak většinou se o nás starají hodní farníci tady z okolí. Například včera jsme se stavovali v Lukovečku na Zlínsku, kde pro nás místní tetičky napekly, uvařili výborné jídlo, kde jsme si opravdu naspali břicha, jak se říká. A dneska nás čekalo něco velmi podobného v Oldřichovicích. Tady kousek u Napajedel, je to malá vesnice, kde taky měli napečeno, měli uvařenou výbornou kulajdu. A všichni poutníci si opravdu pomlaskávali.
1: To jsou tedy dojmy naší regionální stopařky, redaktorky Petry Sedláčkové. Ještě nám prosím řekni, ať máme představu, zopakuj, kolik tedy máte kilometrů za sebou a kolik vás ještě čeká?
2: My poutníci, kteří jsme vyráželi ze svatého Hostýna, máme za sebou plus minus 45-46 kilometrů. Jsou tady ale i takoví, kteří za sebou už mají dalších 50 kilometrů, protože vyráželi o 2 dny dřív ze svatého Kopečku u Olomouce. Takže někteří poutníci za sebou už mají 90. My máme 45, takže jsme zhruba na polovině a zítra nás čeká dalších 23 kilometrů, kdy dorazíme na národní pouť Dnu lidí dobré vůle do Velehradu.
1: Říká regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková. A my její třídenní putování ze svatého Hostýna do Velehradu na Dny lidí dobré vůle budeme sledovat i zítra, kdy poutníky čeká závěrečná etapa dlouhá 32 kilometrů. Poprvé se nám Petra přihlásí do vysílání 10 minut před 7:30 ráno, aby nám řekla, jak se poutníci cítí před posledním dnem cesty a co se člověku honí hlavou, když už je cíl téměř na dosah. Petro, děkujeme, že se s námi o své dojmy podělila a budeme se těšit na slyšenou.
2: Také se budu těšit na slyšenou zítra.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: To byla Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Den melanomu v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně přilákal včera desítky lidí. Prohlídky znamenek zdarma a bez objednání nabídla nemocnice v rámci prevence před letním pobytem na slunci. Fronta zájemců různého věku se utvořila ještě před oficiálním zahájením akce.
1: Volá doktorka do kožní ambulance krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jednu z prvních pacientek. Akce Den melanomu během dopoledne přilákala další desítky lidí, mezi nimi i paní Pavlíčkovou. Co vás sem dneska přivedlo?
2: No, prevence těch znamínek, protože sluníčko je čím dál víc agresivnější, tak aby člověk měl tu jistotu, že je v pořádku.
1: Další v řadě je Petr Michalec. Jak dlouho už čekáte?
3: Teď jsem se registroval, takže vlastně čekám chviličku a i paní doktorky říkali, že by to všechno mělo jít jako po drátkách, velice rychle, mají otevřeno 4 nebo 5 ordinací, takže snad to bude všechno rychle a bezproblémové.
1: V jedné z 5 ordinací přijímá pacienty i doktorka Klára Jakubcová.
4: Naozaj pozeráme vlastně každé jedno znamienko s tým, že cez dermatoskop skúmame pigmentové štruktúry toho znamienka, či sa tá barva v rámci toho znamienka nemení, či naozaj rovnaká v celom rozsahu, či tam nie sú niektoré štruktúry, ktoré už znamenajú kožný nádor.
1: Kde všude je potreba sa podívať a na ktoré oblasti se třeba na těle často zapomíná?
4: Často se zapomíná například na plosky nohou nebo na meziprstí, případně i na dlaně. Taktiež vlastně je třeba zkontrolovat vždycky kštici pacienta, taktiež naozaj ty skryté partie v podpaží, ve tříslech.
1: Vyplatilo se někomu přijít s tím, že jste zvládli podchytit problém včas?
4: Ano, ještě skoro jako oficiálně začal deň melanomu, už jsme mali vlastně jako prvý záchyt, takže je určitě nutné neriskovat, prostě dát si vyšetřit ty znamienka, hlavně keď máme takovou akci, radši si chvíločku počkáme v rade a budeme si jistí, že je všetko v poriadku, jako spoliehať se na to, že je to v poriadku, aj keď to nie je.
1: Řada na prohlídku znamének sahá až ven, stojí tady desítky lidí a mezi nimi i Valerie a Ondřej. Na kontroly chodíte pravidelně?
5: Jo.
6: Já tak pravidelně úplně ne, ale snažím se.
1: Na kontrolu bez objednání dorazili do nemocnice stejně jako Valerie s Ondřejem i lidé, kteří si znamenka hlídají, i ti, kteří na kožní pravidelně nechodí. Podle doktorky Jakubcové prohlédnou lékaři během dne melanomu téměř 300 pacientů. Z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Říká se, že bychom měli mít rádi sami sebe. Ale co když to neumíme? Co když jsme na sebe zvyklí být spíš přísní než laskaví? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Věřím, že se dozvíme moudré rady, díky kterým budeme mít dušu v péří. Na setkání se slečnou terapeutkou i s vámi se těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Evy Farné vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pustíme další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý, kterými si připomínáme letošní výročí 150 let od narození zlínského podnikatele. Tentokrát se Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský vydali na některá z míst, která jsou spojená s počátky rozvoje letectví ve Zlíně za doby Tomáše Bati.
1: Tady by dnes létání čekal málo kdo. Jsme ve východní části Zlína. Kousek přes řeku je Baťova nemocnice, před námi je areál dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Zdeňku, tak tady skutečně začalo baťovské létání.
2: V těchto místech bylo opravdu první baťovské letiště a v roce 1904 už tady bylo první baťovo letadlo. Byl to malý dvoumístný Albatros a co je hodně důležité, že u toho byl Jindřich Brouček, bývalý vojenský pilot, který je de facto, bych řekl, takovým otcem, zakladatelem toho baťovského létání. Je potřeba si uvědomit to, že Tomáš Baťa jako u jiných oborů se pro letectví natchnul, protože to bylo něco nového. Tak jak se natchnul pro železniční dopravu, filmový průmysl, tak stejně tak se natchnul pro létání. Viděl v něm obrovskou příležitost pro místa, jako byl tehdejší a do dneška je dnešní Zlín. Dopravní dostupnost Zlína se létáním fantasticky změnila.
1: Z těchto míst, z Louky zvané na Hoškovské, kde poprvé přistálo baťovské letadlo, se ale přesunul jinam.
2: No to se stalo v roce 1928, v době, kdy už ta plocha letištní nestačila. Firma se rozhodla přestěhovat na doporučení Huga Vavrečky do Otrokovic.
1: Zdeňku, my jsme se teď přesunuli na letiště v Otrokovicích.
2: První letiště v Otrokovicích bylo na okraji dnešního továrního areálu, takže ne na tomto místě, ale zase prostě nějaké provizorium, které trvalo zhruba 2 roky a v roce 1931 bylo postaveno letiště, u kterého se právě nacházíme.
1: Tady v Otrokovicích se ale odehrála událost, která byla jedním z milníků historie baťovského létání.
2: Tak jo, na konci roku 1931 Tomáš Baťa s delegací svých spolupracovníků odcestoval na tehdy nejdelší obchodní cestu a letěl z Otrokovic do indické Kalkaty a pak ještě do Indonésie.
1: Dnes bychom si z pohodlí domova koupili letenku, ale v roce 1931 to byla několika týdenní cesta na hranici tehdejších možností.
2: Není se čemu divit, protože ta cesta měla délku přes 30 000 kilometrů. Tehdy to vlastně bylo považováno za rekord rekordů v obchodním létání vůbec celosvětově. A z této cesty se baťovci vrátili na počátku roku 1932.
1: S baťovským létáním je spjato nerozlučně jméno nejen Tomáš Baťa, ale i Jindřich Brouček.
2: Právě z tohoto letiště v úterý 12. července roku 1932 odstartoval Tomáš Baťa s pilotem Broučkem na poslední leteckou cestu a krátce po startu, necelé 2 kilometry od letiště na okraji továrního areálu, letadlo havarovalo. A jak Tomáš Baťa, tak pilot Brouček byli na místě mrtví.
1: Z Otrokovic Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Brouc je tu rozloučený. Čas pátečního dne v kraji se naplnil. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný páteční večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé z Valašska už kvůli specializovanému vyšetření pohybového aparátu nemusí jezdit do okolních měst. Na silnici mezi Pozlovicemi a Podhradím na Zlínsku čekají řidiče komplikace. Maximální přípustné ceny paliv o víkendu stoupnou o několik haléřů. V noci bude v regionu převládat jasno a na teploměru naměříme nejníže 10 stupňů. Matěj Neradilek u mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí začala nově nabízet ultrazvuk pohybového aparátu. Lidé s bolestmi kloubů, šlach nebo svalů tak za specializovaným vyšetřením nemusí jezdit do okolních měst. Je rychlé, bezbolestné a nezatěžuje tělo zářením, vysvětluje Andrea Jalůvková ze společnosti Agel.
2: Ultrazvuk pohybového aparátu je určen především pacientům trpícím bolestmi ramen, loktů, kolen či kyčlí po úrazech nebo při dlouhodobých obtížích. Ultrazvukem dokážeme odhalit záněty šlach, svalová poranění, výpadky v kloubech, ruptury šlach či posttraumatické změny měkkých tkání.
0: Dělníci začnou opravovat půlkilometrový silniční úsek mezi městysem Pozlovice a obcí Podhradí na Zlínsku. Rekonstrukce cesty bude stát necelé 4 miliony korun, uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravy budou zahrnovat odvodnění a lokální rozšíření vozovky. Řidiči budou úsekem projíždět střídavě jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena světelnou signalizací. Práce začnou během července a dokončení stavby se předpokládá do konce září. Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodlouženým víkendem, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude i větrno.
3: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
3: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území zemí se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Benzin a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzin oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Počasí.
0: Během celé noci na zítřek bude v našem kraji skoro jasno nebo jasno, povane mírný vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 13 a 10 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede naším krajem dobře, přeje Český rozhlas Zlín. A teď už v našem vysílání následuje Morava krásná zem a třeba právě vám dnes budou hrát. Hezký poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tentokrát už pěkný letní večer vám přeje Jiřina Ostrá. Začala Morava krásná zem, začala hezky z vesela polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka Pavlovická Stará hora. Budou samozřejmě i další písničky, jak jinak, no a mezi nimi budou i písničky ze srdce. Pro paní Ševčíkovou z Morkůvek to bude krásný sen v podání Dambořanky. No a paní Anička z Miroslavy, ta má ráda mimo jiné i operetu. No a tentokrát bude pijácká z operety Žebravý student. Ještě připomenu, že svátek mají u nás Radomírové a Radomíry, na Slovensku Miloslavové. Přeji vše dobré. No a žijte, přátelé, dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Ještě jednou příjemný poslech. A ještě telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už Jožka Šmukař.

0: Jožku Šmukaře doprovodila cymbalová muzika Slovácko mladší. A už tady mám první telefonát a je to pan Jan ze Stanovišť. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zahrajte prosím vás mému švagrovi. Jmenuji se Josef Trnka z Lítostrova. Má narozeniny. Tak hodně zdraví přeje celá rodina. Děkuji.
0: Výborně. Tak jo, tak písnička bude za chviličku. Naschledanou. Naschledanou. No a pak, když jste poslouchali, milí přátelé, Polední Moravu, krásnou zem, tak víte, že v projektu Prázdniny u babičky krásně nám zaspívala 9letá Alice Ali, jak sama říkala Valerová z Traplic. Byla na prázdninách u babičky Zdenky a zpívala lidovou Beskyde, Beskyde. No ale proč to ještě teď zmiňuji? Protože pakliže byste si chtěli poslechnout, jak Alice Valerová zpívala, tak si to můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu. Tam si najdete příslušné datum, příslušnou hodinu a už si můžete poslechnout Beskyde, Beskyde a třeba s Alicí si i zaspívat. No a jak víte, možná děti, rodiče, babičky, dědečkové, losuje se v neděli v pořadu Blahopřání s písničkou a vítěz získává rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně, takže držíme pěsti a musím říct, že děti celý týden opravdu krásně zpívali. Jeden lépe než ten druhý, takže ještě jednou moc, moc děkujeme. No a vám všem těm zpívajícím dětem, babičkám, dědečkům, tetičkám, strýčkům, všem těm, kteří jsou právě ty děti, u nich na prázdninách děkujeme a také pro vás bude hudební dárek, ale nesmíme zapomenout na také švagra pana Jana, pana Josefa Trnku. Takže teď už veselá muzika Ratíškovice.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla směs písní Františka Kotázka v podání Veselé muziky z Ratíškovic. Já tady mám telefonáty, měla jsem tady přímo několik telefonátů, tak úplně jako první pozdravím paní Marii Ševčíkovou z Morkůvek, pro kterou zazní právě jedna z písniček Ze srdce. Paní Ševčíková říkala, že napřímo a že sedí jako pěna. Tak paní Ševčíková, ještě chvilku budete muset vydržet. Ale kdo nemusí vydržet, je paní Josefka ze Sílůvé, kterou zvu mezi nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jiřínko, já vás zdravím a dneska bych měla popřát mamince mých dvou kamarádek. A ta paní je paní Helenka Lhotecká z Radostic, která má 80 let 5. v neděli. Heli, obě dcery Helenka i Jana ti přejí pohodu, štěstí, boží požehnání a prostě krásný život v kruhu svých dcer s rodinami. Přejí ti také 4 vnoučata a 3 pravnoučata, Gábinka, Melánie a Daniel. Zítra máš oslavu, tak si to užij s těmi, co tě mají rádi. Jiřínko, moc děkuji.
0: Nemáte
1: a přeji vám pěkný víkend.
0: Děkuji moc i vám. Naschledanou.
1: Děkuji taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už pan Franta z Borkovan. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já bych chtěl nechat zahrát mému kamarádovi, vinařovi, spolubojovníkovi, Pepovi Langerovým z Borkova. Dneska má šťastný 2/7. Mm-hmm. Tak já bych tomuto jubileu mu chtěl pozdravit a popřát moc a moc a moc zdraví. Ať mu nožky běhají do toho kopečka v ten vinohradě, ať ho ještě dlouho a dlouho opatruje, a ti spolem ještě nějaký ten pohárek vypijeme. K tomu přeje jeho kamarád Franta Pacas.
0: Ano, pane děkuju. Franto, tak dá se říct, že jste vlastně takový spolubojovník, že? Pomáháte Pepovi, no jasně. Ano, tak jo. Tak si to užívejte, no, vínečko, vínečko. Takže tak, připijeme tak. Takto pomyslně na zdraví. Naschledanou.
2: Děkuju.
0: Naschledanou. No a hudební dárek a přání i pro pana Františka Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem, který dnes slaví narozeniny. 70 už je za tebou, teď začíná nová éra. Éra, už si to ani nepočítám. Ale neboj, s tvým humorem a energií to stejně nikdo nepozná. Milý tatínku, milý dědečku, vše nejlepší ti ze srdce přejí syn Lukáš s manželkou a vnouci Alžbětka a Viktorek. Máme tě moc rádi a já už jenom říkám, zpívaj, zpívaj.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, pokud neznáte, číslo telefonu je 726-46-520. Tak před chviličkou dozněla písnička Blahoslava Smišovského a Václava Babuly Zpívaj, zpívaj v podání Lácaranky. No a já si beru další dopis a tady čtu. Chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat sestřenicím Františce Lisoňkové a Anice Šubardové za krásnou, dojemnou písemnou gratulaci mým 70. narozeninám a zároveň za jejich vzpomínku na naši už zemřelou maminku Jaroslavu Svozilovou z Bohuslavic u Zlína, která by 1. července oslavila svátek. I my jsme na ní vzpomínali. Fanko a Anko, jak si spolu říkáme. Moc krát vám ještě jednou děkuji a ať vám i nadále slouží dobré zdraví a veselá mysl a potěší vás následující písnička. Vaše mladší sestřenice Zdeňka Zaoralová. No a zítra se dožívá významného životního jubilea pan František Pavelec ze Stříteže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. No a tou pěknou písničkou je písnička ze srdce paní Marie Ševčíkové z Morkůve, která už, jak jsem slyšela, už sedí jako pijená a pozor poslouchá. Tak paní Ševčíková, ještě jednou vás zdravím, teď už jako pěna sedět vůbec nemusíte, ba naopak s Dambořankou si můžete teď zaspívat krásný valčík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii Ševčíkovou z Vorkůvek, ale já jsem si jista, že tato písnička Františka Kohoutka a Richarda Plachého Krásný sen potěšila i další milé posluchače, kteří si naladili Moravu krásnou zem. Stejně třeba jako paní Zdena, která se k nám teď dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát jenom tak pro radost mojí mamce Ludmily Čermákové z Velkých Pavlovic, potom k motřence Lidě Lacinové z Velkých Pavlovic a tetě Anešce Petráskové z Bořetic. A ostatním samozřejmě dobrým posluchačům Rádia Brna.
0: No tak to je krásné, paní Zdeno, to se cení a určitě jmenované mají velkou radost, že na ně takto vzpomínáte v dobrém a chcete jim přinést radost do toho jejich života, do dnešního večera. Tak písnička bude i pro vás. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. A ještě si vezmu jeden tedy telefonát. Zdravím i tohoto volajícího, či tuto volající. Dobrý den, Ostrá. Kdo pak je tentokrát u telefonu?
2: Dobrý večer, tady Hana z Poteče.
0: Ano. Už jste ve vysílání, paní Hana.
2: Už jsou ve vysílání. Dobře, děkuju. Takže já zdravím všechny, co poslouchají tady to vaše úžasné rádio. A poprosila bych o písničku pro Radečka Valčíkového, který má dneska svátek. No a potom teda v červenci bude slavit moja sestra krásných 70 roků.
0: A ta se jmenuje?
2: Věra Lušovská. Také Neteř, Jitka, teďka je Brhlová, Jana, ta nevím teda, či je, byla Rumanová, takže jak jsou dcerečky povdávané teďka, tak už prostě ty příjmení mě nejak neto. A jo, Mondeková, Janička Mondeková bude mě taky narozeniny, takže všetkým jmenovaným a i nemenovaným, kteří mě znají, bych poprosila o písničku a přeju jim k jejich krásným narozeninám a Radečkovi k svátku plno lásky. Zdraví, štěstí, božího požehnání, pana Maria, ať jich na každém kroku chrání, andělé strážní, ať je provází a ať si užívají rodinného života a všeckého, co prostě vůbec jenom existuje a je to možné a krásné prázdniny všetky přeju. A vám děkuji moc za...
0: Nemáte za co, paní? Ano, no, jak jste říkala, že vlastně oni se povdávali a změnila se jim ta příjmení, no tak já bych pravdu řekla, tak já taky tím Horkem a tak, já už taky nevím vlastně, čí jsem. Takže...
2: Ale náhodou jsem si pospomínala, Mondeková a Brhlová.
0: Teď jsem to chtěla říct, ale opravdu ten mozek je zázrak sám, že si člověk vzpomene, ani neví v podstatě jak, že jo. Takže paní Hano, určitě jste i vy přinesla radost, stejně jako paní Zdena, Ludmile Čermákové a těm dalším, které jmenovala. Já doufám, že přinese radost i ta písnička. Naschledanou.
2: Hezký večer, naschledanou.
0: Vám také, naschledanou. No a přání pro, jak se tady píše, pro našu Alču Veterovou z Adamova k 70. narozeninám. Vinčujeme všeho velmi. Velikou věkovitost, vitalitu, vroucnost vztahů, výskot veselý, válendový veršík a vzrušující vize. Za celou velikánskou rodinu Tumovu, Venda s Jarkou. Tak a beru si ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Vlasta Nezdařilová z Hluku, takže milá paní Vlasto, děkujeme, že nás posloucháte, moc nás to těší a do těchhle dalších vám přejeme samozřejmě v prvé řadě to zdraví, štěstí, to také nemůže chybět. Přejeme vám lásku, přejeme pohodu, mějte se moc hezky. No a teď už ta druhá písnička ze srdce, takže já zdravím v Miroslavi paní Aničku. Jak už jsem říkala v úvodu, paní Anička má ráda mimo jiné i operety a já jsem tedy vybrala pro ní Pijáckou, což je vlastně taková árie, píseň z operety Žebravý student. Tak prosím, Vojtěcha Račického.

0: Vojtěcha Račického doprovodili Bojané, byla to známá píseň z operety Žebravý student, ale hlavně to byla písnička ze srdce pro paní Annu Aničku z Miroslavy, kterou zdravím a přeji krásný večer. Tak písničky ze srdce jsou za námi, ale mám tady telefonát, nevím, kdo to je, nevím, odkud je ten telefonát. Každopádně se vám představím, Ostra, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra, Jenda hovoraní.
0: Jejda, pane Jendo, ale víte co, ten signál je teda tak špatný, no zkuste to ještě promluvit.
1: No, dobrý večer, paní Ostra.
0: Ne, tak bohužel to vám musím přerušit, zkuste to ještě během pořadu jednou, jo, to vám vůbec není rozumět. Tak, takže ještě mě tady zvoní jeden, nebo zvoní blíká. Dobrý večer, Ostra, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý večer, tady Lungová,
0: ano.
2: Ze Svatobořic. Paní Ostra, prosím vás, chtěli bychom zahrát pěknou písničku. 4. července se dožívá Zdeníčka Matějíčková ze Svatobořic, která oslaví 75. narozeniny. A ti slouží zdravíčko jako dosud Zdeníčko. Veselá mysl a tě provází a ke štěstí ti nic neschází. Abys vždy tváří úsměv měla, na všechno trápení zapomněla. Jsme přece s tebou, ty to víš, a dnes na tvé zdraví zvedneme číž. To ti přeje sestra Máňa a Laďa. A zahrajte, paní Ostrá, pěknou písničku aj švagrovi Jozífkovi Matějíčkovi pro radost.
0: No určitě. A písnička se jmenuje Když odchází mládí, ale vám tedy mládí ještě neodešlo, paní Lungová, paní Zdeníčko Matějíčková. Vy se určitě cítíte duchem ještě mladá. Tak jo, ještě jste chtěla něco dodat?
2: No, a kdyby bratříček žil, také by se připojil.
0: Tak to bez pochyby. Dobře, paní Lungová.
2: Ano, paní Ostrá, moc děkujem.
0: Nemáte za co.
2: A mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. A mám tady vzpomínku, 4. července 1991 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Vladimír Prokeš. Dětství prožil v Králově Poli, měl bratry a sestru, vychoval 3 syny Vladimíra, Oldřicha a Jirku. S manželkou bydlel v Černých Polích, zemřela mu dcera Jitka v 5 letech a vnuk Vladimír v 6 letech zemřel. Rodinu postihly ještě další tragédie. No ale teď vzpomínají Bohunka, snacha, vnoučata, pravnoučata a také samozřejmě Honzík. A ještě jedna vzpomínka. 24. června 1932 se narodil v Čechách pan inženýr Karel Holub, vychoval 3 syny, pracoval v Košicích, pak v Brně, měl 53 let, zemřel opravdu velmi náhle. Jezdíval do Morkůvek na chalupu a teď tedy už odpočívá na loučce, vzpomíná Honzík. Tak to byly vzpomínky a teď to bude písnička. A jak už jsem říkala paní Lungové, je to písnička Když odchází mládí.
3: Český rozhlas z...

0: No přesně tak jsem to říkala paní Lungové ze Svatobořic. Ta duše nám zůstává stále mladá. Ano, je to písnička Vlasty Dvořáka, Zdeňka Beneše hrála Veselka. No a teď už tedy ten napravený telefonní rozhovor budu mít s panem Jendou z Hovoran. Tak dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, paní Ostrá. V nedělu u nás probíhaly pravé slovácké hody. Já bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu, hasičům a chasi, všetkým ženáčům a hlavně dechové hudbě Miločanka za krásný pochod Hovoranama, ať to bylo od vrchu důle, nebo tom však. Děkuji. Ano.
0: Tak všem organizátorům děkujete, pane Jendo, to bez pochyby.
1: Ano, všetkým děkuji, všetkým.
0: A v neděli...
1: Chasi, ženáčům, muzikantům, prostě všecky.
0: Ano, no a v neděli...
1: Horku.
0: Tak, teď jsem to chtěla říct, že v neděli byla ještě ta velká vedra. No a
1: no,
0: představa,
1: teda,
0: jak
1: ano.
0: Oni pochodují v těch krojích, to je skutečně
1: no,
0: obdivuhodné, takže si zaslouží velké uznání, velkou poklonu a velký dík a všichni, kteří se zúčastnili jakkoliv na slováckých hodech v Hovoranech. Jo, tak
1: paní
0: já...
1: Ostrá, no. A paní Ostrá, ještě bych chtěl, kdybyste mě zahráli někdy v srdcovkách, odvratulky polku hodovní.
0: Hodovní polka.
1: Hodní polku, ano.
0: Jo.
1: A od Žadovňáku Valčík po našem, od Antonína Orsáka.
0: Po našem, to hrají Žadovňáci, se říká.
1: Ano, po našem.
0: Po jo, po našem, no, a to hodovní, to chtěl...
1: Hodovní Zlaťulka.
0: Zlaťulka.
1: Žádka dechová hudba.
0: Jo, Zlaťulka, hodovní a po našem Žadovjáci. Tak
1: ano.
0: Jo, mám napsáno, pane Jendo, loučím se.
1: Ano, děkuju.
0: Nashledanou. Tak a 1. července oslavila členka klubu seniorů Nevšová paní Libuše Hořčicová krásné kulaté narozeniny. Do dalších let hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Ať se ještě dlouho setkáváme na akcích našeho klubu, to za výbor přeje Pavel Masař. No a tady písnička zaletí i do malebné dědinky na Kochavec a do osady Valentov s přáním krásného víkendu. Ale především v neděli 5.7. to je pozvánka vlastně, se koná tradiční Cyrilo-metodějská pouť. Začíná v neděli 11 hodin mší svatou v kapli na Kochavci. Od 13 do 19 budou hrát Záhorovjané, no a od 20 pak pokračuje další program. Tady je poděkování ještě za občerstvení, včetně zvěřinových specialit připraveno a tím patří už roky zpět poděkování mysliveckého spolku Jasla v Rokytnici, že převzali tuto nelehkou úlohu a vždy se zhostí na výbornou. Tak kluci, velké díky už předem. Tak ať píseň potěší závěrem rodáky z těchto osad, užijí si hezkou neděli. A taky píseň, ať potěší ty, kteří po letech vzpomínají na tuto tradiční každoroční pouť na Kochavci. Hezký letní večer přeje Věra z Kochavce. No a dnes má narozeniny kamarád a muzikant pan Jiří Dohnal z Hluku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí manželka Petra, děti, sourozenci s rodinami, rodiče, muzikanti dechové hudby, dolněmčanky a kamarád Broněk. A to bylo úplně poslední přání a další budou až zítra, takže... písnička, no ta bude a vidím, že dobrou noc už vám budou přát Jožka Černý s Karlem Hegnerem.

Tak to nám povinčovali dobrou noc. Jožka Černý s Karlem Hegnerem, já budu vinčovat až za chvilku, protože tady ještě mám pro vás pozvánky nějaké. Pokud nevíte, co ještě budete dělat o víkendu, tak můžete třeba přijet do Ořechova, tam budou Cyrilometodějské hody. V sobotu 4. ve 14. stavení máje v 19 hodin, pak hlídání máje za doprovodu cymbálové muziky Kapric z Milotic. No a v neděli opět bohatý program, večerní hodová zábava začíná ve 20 hodin, v pondělí rovněž bude večerní hodová zábava, no a k tanci a k poslechu bude hrát dechová hudba Sokolka ze Šekvic. A teď ještě pozvánka na neděli 5. července na večer Metoděje Prajky, začátek v 16 hodin, hrát bude Záhorjenka a Chabovjenka, no a v pondělí od 10 do 14 hodin bude hrát Rubín ze Skalice, místo konání Slovácký dvůr, hospoda u Bartošů. A možná, že ještě vás pozvu do Mikulčic na Balech, Cyrilometodějská pouť na Podluží. Bude na místě posvěceném působením solunských bratří 5. července 15.30 modlitební program, 16.30 koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy. Srdečně vás zve zejména Krojované římskokatolická farnost a obecní úřad. Takže to byly pozvánky, to byly tipy, řekla bych, na víkend, no ale teď už se opravdu budu muset rozloučit, protože Morava krásná zem končí, čas nás skutečně tlačí, je 18 hodin 50, skoro 6 minut. Dále zprávy a na pěknou notečku. A bude to Broln včera a dnes. Pořad připravil Jaroslav Knajzl. O víkendu mimo jiné i blahopřání s písničkou. Po oba dny vás pozdraví Květa Navrátilová. No a nashledanou v pondělí se těší Jiřina Ostrá. Všem přeji pěkný večer a klidnou noc. Na závěr, jako v pohádce, se ocitáme s Tufarankou. Je to orchestrální skladba Metoděje Prajky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínské filmové léto dnes nabídne první promítání. Dopravu na Velehrad o víkendu posílí kyvadlové spoje ze Starého Města a Uherského Hradiště. Sklizeň základních obilovin podle odhadu statistiků klesne až o 16%. V noci bude v našem regionu převládat jasno, stejně jako zítra. V noci nejníže 10 stupňů, zítra pak nejvýše 27. Dobrý večer u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje od mikrofonu Matěj Nradilek. Ve Zlíně dnes začíná tradiční zlínské filmové léto. Prvním filmem, který uvidí diváci, bude historický snímek Norimberg z loňského roku. Letošní ročník nabídne divákům 14 večerů promítání na 6 různých místech napříč celým Zlínem, a to například u Majáku, v parku Komenského, v Přílukách nebo v centrálním parku Jižní svahy. Organizátoři divákům doporučují vzít si sebou deku a nebo třeba židličku.
2: K největším filmovým tahákům tohoto ročníku patří hudební film Michael, který se bude promítat 22. srpna v Malenovicích. Diváci se můžou těšit na životní příběh jedné z nejvýraznějších ikon populární hudby. Nejmenší diváci uvidí animovaný film Zlouni 2 či SpongeBob Pirátské dobrodružství. Ludmila Schejbalová, Český rozhlas.
0: Autobusovou dopravu na Velehrad na Uhersko-Hradišťsku posílí o víkendu dva kyvadlové spoje. Výjíždět budou z autobusového nádraží v Uherském Hradišti a taky ze železniční stanice ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Zastávky jsou naplánované ve Zlechově nebo Tupesích. V provozu budou v sobotu mezi 14. hodinou a půlnocí. V neděli pak od 6:30 ráno do 6:30 večer. Podrobnosti k tomu dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Ty spoje budou jezdit kyvadlově. V podstatě jakmile se spoj v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě naplní, tak odjede směrem na Velehrad a po skončení akce zase na zpátek. Cena kyvadlového jízdného v základní sazbě je 40 korun, poloviční 20 korun.
0: Autobusy budou jezdit také z odstavného parkoviště ve Starém Městě na Tovární ulici. Sklizeň základních obilovin letos v Česku klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Sport. Fotbalisté Kapverd si v prvním kole play-off mistrovství světa zahrají s Argentinou. Soupeře obhajující titul v čele s Lionelem Messim zhodnotil kapverdský obránce Stipira.
4: Jak řekl trenér, nesoustředíme se jen na samotného Messiho. Víme, jaké má Messi schopnosti a kvality, ale díváme se na celý argentinský tým. Chceme na hřišti odvést svou práci, co nejvíce jim postup znepříjemnit a udělat maximum pro to, abychom společně jako tým odehráli dobrý zápas.
0: Duel Argentina-Kapverdy začne o půlnoci českého času. Už ve 20 hodin bude hrát Austrálie proti Egyptu a následně v 15:30 ráno nastoupí Kolumbie proti Ghaně. Počasí. V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasnou oblohu s teplotami 10 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak očekáváme v našem regionu ráno skoro jasno nebo i jasno. Během dne se bude postupně zvětšovat oblačnost a večer bude převažovat oblačno nebo i zataženo. Nejvyšší teploty budou v sobotu mezi 24 až 27 stupni, na severu a západě kraje místy kolem jen 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 mezi Frištákem a Holešovem ve směru na Hulín je pro poruchu odstavené vozidlo. Slyšeli jste zprávy a teď už pohodový večer ve společnosti Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Nradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vážení a milí, vítejte u poslechu dalšího vydání pořadu Na pěknu notečku, u kterého vás dnes od mikrofonu do všech světových stran zdraví Jaroslav Kneisel. Máme pátek, tedy dnešním hlavním hudebním těšitelem bude brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Přesněji různé generace tohoto jedinečného, kdysi plně, dnes aspoň rezidenčně rozhlasového tělesa. Kapela se až do půl osmé nezmění, v tom máme brolňácky jasno, ovšem pěvecké solisty jsem vybral dnes pestře, napříč regiony i generacemi. Ostatně, kdo posloucháte pravidelně, tak moc dobře víte, že tak to mám nejraději. V úvodu jsme slyšeli zpívat majstra Martina Hrbáče s dalším horňáckým zpěvákem, kterým byl Martin Zálešák. A nyní to bude už nahrávka letitá. V roce 1956 se postavil před rozhlasový mikrofon Jaroslav Kovářík a myslím toho generačně staršího, který se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 2015. Celý jeho život byl spojen s Kobylím, tedy dědinou Hanáckého Slovácka, jemu nejbližší. Takže asi nikoho moc nepřekvapí, že v polovině 50. let naspíval právě dvě písně z tohoto slováckého subregionu. No, ale teď si vlastně uvědomuju, že tady nám bude Broln v plnotučné sestavě chybět, protože Jaroslava Kováříka doprovodí samotný cymbalista Jaromír Běhunek. Příjemný poslech.

Přátelé, i po téměř 70 letech od vzniku nahrávky má zpěv Jaroslava Kováříka pořád úžasnou sílu. Holt lidová píseň nepodléhá době respirace. Totéž platí o zpěvu Jožky Černého a v následujícím případě také jeho sestry Květy Nešporové. V horním konci Svíťa a Bron pod vedením Jana Kružíka.

Po táhle v horním konci svítě jsme slyšeli Jošku Černého také v hybnější žertovné, kdy Brol pro změnu primoval Bohumil Smejkal. Nyní přichází ve sledu písní páteční brolňácké pěkné notečky čas na hudební ohlédnutí do roku 1979. Zaspívá tehdy šestiletá Jitka Málková, rodem Broďanka, dnes rozhlasová moderátorka a redaktorka Jitka Novotná.

páteční pěkné notečce, ve které různé generace brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů doprovází zpěváky napříč regiony, právě dospíval v Setíňách Joška Laža. Asi nikoho znalého věci moc nepřekvapí, že sedlácké zpěvy z Jasené zazněly v úpravě Jana Rokity staršího. Je to proto, že se v této valašské dědině ležící na cestě mezi Vsetínem a Vizovicemi Jan Rokita starší narodil. Dlužno snad ještě dodat, že Joška Laža tuto směs naspíval v polovině 70. let a Broln tehdy řídil Radek Zapletal. No a co mám nachystáno nyní? Pěvecky výrazně omladíme. Zaspívá současná kmenová

Kamilu Tomšejovou pěvecky podpořili také členové Brolnu, který hrál pod vedením současného primáše Petra Varmuži. No a blížící se půl osmá už napovídá, že se budeme pomalu loučit. Přátelé rozhlasového vysílání i hudebního folkloru, bylo mi ctí s vámi strávit opět půl hodinku na vlnách rozhlasu naší Moravy. Snad vás můj hudební výběr potěšil. Závěrem si ještě poslechněme písně zo Zámutova, tedy obce, kterou najdeme ve slovenském regionu Zemplín. Písně upravil slovenský multiinstrumentalista Stano Palúch. No a nahrávka se objevila na profilovém CD Kláry Blaškové s příznačným názvem Brolln uvádí Kláru Blaškovou. Tento nosič vydal Radioservis v roce 2010. S odstupem více než celé dekády vám musím prozradit, že zpěvačka Klára Blašková je konstantou nejen lidového zpívání. V současné době je například solistkou nadžánrového uskupení Ensemble Flair Jana Rokity mladšího. Nebo také vede pěveckou skupinu Blaženky. Písně zo Zámutova s Klárou zaspívala také Ludmila Malhocká. Vážení a milí, díky vám za dnešní pozornost, přeju všem krásné dny, pokud možno u poslechu rozhlasu naší Moravy. A s prosbou buďme dobří, se s vámi loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je teda
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
0: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres.
0: To je?
2: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium, ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk

0: člověk je zmatený.
1: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
0: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
2: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu

0: Zahnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá. Pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. Něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. Mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: je to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekl pro Krista Pána, tenkrát jsem se
0: To je prosím, takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať se daří. Mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květin, znám je, znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. Si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. To bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. Jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. Bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dámy a Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé vymyšlenky.
1: Se mi stane, když jsem u pana doktora, na preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: to spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu, probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslel takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdamlová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Obry objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvíjany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava.
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak by mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: To my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonká byla, hubeňonká. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jebral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Ježiš, já si nepamatuju.
5: No, asi v sklepě.
4: Tam byla jenom rybačka.
3: No. Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezky něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
3: Krásný. Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale no, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba povedla se, akorát když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan tata taky, ale. A to bych se rozbulel. Fakt byli nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu, že nich s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl. Kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 000 a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi 2x nebo 3x, já teda ne, ale a nechala jsem se nést, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to, to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě, táto, bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oba rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Hladíka, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý a... Teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chřípa. Táta říkal, že jo, ten byl dobrý. No.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před vám. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti. A když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Byl mu rok, ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě natáhla ruce.

0: Zas budu bolet.
1: No mně se to stá, tak bolím hned.
0: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád. No.
1: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé. Musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
2: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
0: Se zavidoli, říkali. V Praze na tom, na výzkumáku byla.
1: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
2: Dlouhý. Mhm.
1: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
2: Nebyly mobily. Takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
0: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak teď nemělo šanci.
2: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
1: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a lidská ženská by ho mohla vám závidět.
2: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
1: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
2: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
0: Taky jsem visel, no ale ne tak dlouho.
2: No, takhle to u nás probíhalo, no.
1: Byly i slzy?
2: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no. 50 let.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jako Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohu... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátej přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, protože jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vidět, co on řek. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka, strouhany, ty voní všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte, podle vás, ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn. Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale o to nevadí, on je šikovný, on už umí všechno.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože mě ten oheň mě tahá úplně to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem, a pak mě bavilo. S manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě 2 a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce. A on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mně ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu. A pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje, a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo, jo. Bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně, protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo, a tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád, fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to.
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba
3: no.
4: Kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovarné.
4: Jo, velké.
3: Ježiš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý teda, fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost, jaké činnosti, co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno, my už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct, no, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci, já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: To je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdybychom nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemnej a na mě byl vždycky jemnej, něžnej, no, něžnej. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evensem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
11: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
11: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
12: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
11: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
12: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
12: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
12: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
11: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
11: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
11: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
11: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
9: Ale to není známka, inspektore.
11: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
9: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
11: Conium maculatum memento Socrates.
9: Ano.
11: Co to znamená, pánové?
9: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
9: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
11: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
11: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
11: A Sokratovi.
9: To jest známce Donalda Evense.
5: Na.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatně.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: Dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy?

0: Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
0: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
0: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
0: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
0: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
2: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
3: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
2: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
3: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
2: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
3: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
2: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
3: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
2: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
3: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
2: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
0: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
2: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci?
4: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
4: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
3: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
2: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
5: Těší mě, pane kolego.
6: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
5: Ne, jsem entomolog.
6: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
6: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
6: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
5: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
6: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
5: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
6: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
5: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
6: To bych prosil.
5: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
6: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
5: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
6: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
5: Určil jste ji poněkud nepřesně.
6: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
5: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
6: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
5: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
6: No dovolte, co vy si...
5: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
5: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
5: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
5: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
1: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
5: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
6: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
3: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
1: Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
3: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
3: Jistě, to jsem byl přece na tom trhu.
2: Ano, to máme ověřeno.
3: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
2: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
3: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
1: Dilema. Gardnere,
3: tak.
1: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: kvěci,
3: je to
2: tak. Kvěci, kvěci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jako vy a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. Takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne?
5: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že by...
2: Ne.
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto pédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: Ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek.
5: Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
6: No, mohu snad udělat něco jiného?
5: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
6: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
5: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
7: Karlovarské.
5: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeju vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď
1: schválně
0: už,
1: jsem
0: teď
1: se byla,
0: už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedím, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo. My jsme převraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Rástoky, do Trojanovic, Podnoříči, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod. Ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály pirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak jste vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bubanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak Stařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu, nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu, ze dvou farem, ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
0: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínáte některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych jsem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych jsem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mm-hmm. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni, no a jsem mu říkal, aby nikde stál a jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla, já jsem akorát povídal, že jsem krmil krabičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče, jakoby s drobenkou.
0: Mm-hmm. S čím byli ještě? Nebo, s tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se vším, co babička jakoby tvořila v tom. Mm-hmm. Nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici, tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali, ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak
1: taky
0: nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Za košily, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si... Něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství. Dědeček měl zahrádku v Huntířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdějí? Takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mému bráškovi a mamče dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo. Protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby méně. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu

0: písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně, jak jsem s klukama chvíli zbrat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně. To znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně. My jsme vždycky chodili s holkama. Ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhundějí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní.

0: Ní zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nich se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Kolinka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch krabičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u taťky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teletí a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se tam šel sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako, že šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka, tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam jsem se těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. Hmm. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Mm-hmm. Prostě,
0: konský jo, pot, krav, ano. No,
1: no. Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo. Vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se grilluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme, nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát zbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka omáčky, dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba aj praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, tak. Dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku.
2: Ano.
1: Děkuju, Vicky. No, úplně ano. Jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka, tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka. Jahubova.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se spožděním, to asi bude internetový poslech. Jo. No, poslouchám.
1: Jo, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo zmínil. Počkejte, jestli vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, s bandou kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trému, já se opomlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak, mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuji za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků, takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapěče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost naštěvované místo na takové to osvěžení letní prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občas nějací byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči, a nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
0: říct na začátku.
1: Jedna z mála míst. Sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lovmu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, jako se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost a najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívět a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa, to je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a teď jste úplně nadšenej, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín, kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně, já to nevím, ale to je to fakticky voní, jo, to je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejlepší vyletěl a najednou drc, prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák

0: že to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase bylo, byla trochu zima a zase se přišlo do nějakého místa, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
1: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím, no, pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
0: Jo, jo.
1: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy se v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čtvrtý červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď nazpět chutím a vůním prázdnin. Je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, pardon, že vám do toho vstupuji, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým údolíčku. A maminka vlezla do toho údolíčka trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdnin.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrověnky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: No, to je... Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se hezky.
1: I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám do dnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900. Za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete. A já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně, jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejichž táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat, až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla siskovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka, je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vypranej, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: No, tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. Hmm. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy, takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a Palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín a vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No, určitě. To bylo cítit, to bylo... Prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: No, tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo Stařenka a Stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plocně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec nevěděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme si šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro hřbitov, jako pro to hřbitovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl takový takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak tam bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala se hořísky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, co mě úplně vypadlo z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
2: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojí.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřili k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale kšt, potichu bude písnička pohádková.

písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příšerý. Jsem já ale čtverák. Co? Ty chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobré, už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. Kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty se zbál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
7: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
5: Kveruce.
7: Kde pát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
7: Tak na co čekáš? Držte mi pát!

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte.
5: Ministři na radě čekají.
3: Ale já... Čest práci, soudruhu řediteli.
5: Čest práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak jsou druzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
3: Já přesto připomínám.
5: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: dobrý chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

том стал.

Yabidu, dance, greetu, Virgilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No, no tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
3: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej
2: no.
3: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No, vypadal. No,
3: tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný, Valínek Václav, vulgo tlustej Venca, ten nebezpečný lump, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale... Jinak... Co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
7: Sakryš, to je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď. Aha.

0: ça pue.
1: À la tête, à la tête, à la tête.
2: Jsem počestná žena.
0: To jo.
2: V sobotu nemohu?
1: Tak to ne, tak to ne.
2: Snad v pondělí odpoledne.
1: A jo, ono by to šlo.
2: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
1: Tak to jo, tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
3: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
1: No tak co děláte, člověk?
3: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
2: Ano, ano, že tady máme volné.
3: Děkuji vám.
1: Jo, ale to je po partii.
3: Děkuji vám.
1: Uložte figurky.
2: Ano.
1: Tady budete mít místečko, habaděj.
3: Děkuji vám.
1: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
2: Ano.
1: Bude se balit. Pane Vrtní.
0: Prosím.
1: Platím, nebo se ztratím.
0: Už jsem tady, prosím. Pane. Taková čtyři pívečka, prosím.
1: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
2: Ale to, co si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady vůbec jít.
3: No, mě tělo staví, ale já vůbec
2: vůbec vůbec vůbec vůbec
1: vůbec a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
2: tělo. Ale co by se právě udělat, co budu
1: dát pořád nějaké obhutání. Můj tácek je to. Dejte se ten tácek. Teď je to jasný.
3: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný.
0: Kolka, ty škrábeš to jedno.
3: Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasný jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
1: Herbun, teď mě to došlo. Co mi to děláš? Co ti si to děláš?
4: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
5: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká práce.

0: pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
1: To jsem dělala skoro sama, že?
0: No, abyste ve byla taková boubelka.
2: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
1: Pane Madrindáček.
2: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nevlá po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí o chechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď. Pojď.
2: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Já asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tak poslušte si.
4: Prosím. Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? To máš fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě doví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
8: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenán?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: Musím a likér jsem mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Ano.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
2: Co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do mě.
8: Ach, ty můj.
2: Vy jste řekla, ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

A v Ježinovom městské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníkova dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

0: 112, troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká. Střeli, když vše uvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhli dolů po schodech. Hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenuje u ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte pak makovec ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestnej.
5: To by se tak někdo drál.
6: Bojďo!
5: Čestnej.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takový ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
5: Potřebuju obraz na dárek, víš.
3: Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: Do... No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: Te... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No, ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
8: Teda, strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování. Ja. Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: No, tak.
3: Pojď sem. Hele. Tadle přimaluješ, přimazní tady dvě srnky, jedna jak se pase a druhá jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva.
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní oslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýli, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
5: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí. Jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
5: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.